0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Začíná květen, měsíc lásky, a tak jsem se rozhodl naše dnešní hudební setkání věnovat třem skutečným pěvcům lásky, kterými jsou lyrický tenor Karel Gott, majitel robustního baritonu Tom Jones a majitel něžného baritonu Engelbert Humperdinck. Snad vás jejich milostné písně lásky plně naladí. Miluju Prahu, ve které šťastně a spokojeně už léta žiji, mám rád Karla Gotta, a tak startujeme jeho méně známou, ale nádhernou písničkou Já viděl kvést Prahu v máji.

Karel Gott, Tom Jones a Engelbert Humperdinck, to jsou zpěváci, kteří mají mnoho společného. Všichni začínali v 60. letech, během kterých se taky mezinárodně prosadili. Mají nádherné hlasy a jejich písně vždy oslovovaly ženské publikum. Tomovi Jonesovi je 85 a narodil se jako Thomas John Woodward ve Walesu. Proto se mu také říká Tiger z Walesu. Toma Jonese z něho udělal jeho manažer Gordon Miles podle Fieldingova románu Tom Jones. Z Toma Jonese se stal jeden z největších sexuálních symbolů světové populární hudby. Žádný muž, zanaříkal po Jonesově koncertě v Miami jeden z jeho návštěvníků, by neměl brát na koncert Toma Jonese manželku. Jsem rád, že jsem dneska nechal doma aspoň dceru. Sociologové se shodují v tom, že Tom Jones vždycky nejvíce přitahoval starší ženy. Polovina ho chce prý zahrnout mateřskou láskou, zatímco ta druhá polovina po něm touží, jak jen ženy toužit umí.

Málo známý je u nás král milostných romancí, britský zpěvák Engelbert Humperdinck, narozený v indickém Madrásu. Zítra mu bude 90 let a pořád čile koncertuje doslova po celém světě. Přednedávnem měl turné v Austrálii a na Novém Zélandě a čeká ho řada koncertů v Las Vegas, kde je jako doma. Jeho životním přítelem a hlavně manažerem, bez něhož by se nikdy nedostal tam, kde je, byl Gordon Miles. Ten z Arnolda George Dorseyho udělal Engelberta Humperdincka. A to podle německého skladatele, jehož opera Perníková chaloupka se hrála v Pražském národním divadle ve 30. letech minulého století a dětem se při ní rozdával pardubický perník. Prvním a největším hitem Engelberta Humperdincka je písnička Release Me. A až ji uslyšíte, bude vám určitě povědomá. Tady je.

Právě doznělou písničku u nás naspívala Lucie Bílá s českým textem Gábiny Osvaldové Trouba. Karel Gott, Tom Jones a Engelbert Humperdinck jsou nesmírně všestranní zpěváci, kteří naspívali, dá-li se to tak říct, vše od Bacha po Vlacha. Trefnější termín snad není. Co ale Jones a Humperdinck nespívali zcela určitě, je opereta. To Karel Gott ano. Tak si teď v jeho podání poslechněme nádhernou árii z opery Světluška, kterou v roce 1912 zkomponoval americký skladatel českého původu Rudolf Frimmel.

Karel Gott se s tygrem z Walesu Tomem Jonesem seznámil na prvním mezinárodním veletrhu gramofonových společností a hudebních vydavatelství MIDEM, který se konal ve francouzském letovisku Cannes. V roce 1967 byla během všech festivalových koncertů v Cannes měřena hlasitost potlesku. A zatímco potlesk Toma Jonese dosáhl 58 fónů, nováček Karel Gott překvapil svými 54 fóny. A francouzský tisk? Ten o něm druhý den nepsal jako o slibném zpěvákovi, ale jako o přírodním úkazu z východu. U příležitosti 70. narozenin Karla Gotta mi Tom Jones v roce 2009 napsal. Letmo jsme se s Karlem Gottem potkávali na různých pódiích v západní Evropě a dobře věděli o svých kvalitách. Byl jsem informován, jaká hvězda to ve střední a východní Evropě je, a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem do Prahy přijel poprvé až v roce 2001.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tom Jones dospíval píseň Till, která vám určitě byla povědomá. Aby ne, Karel Gott s ní pod názvem Já zahajoval svou televizní show, která se v 70. letech natáčela v divadle ve Slaném. Ale zpátky k Engelbertovi Humperdinckovi. Karel Gott mi o Engelbertovi vyprávil toto. Sešli jsme se v roce 1995 v jedné německé televizní vánoční show. Překvapilo mě, jak je vysoký a urostlý, ruce jako lopaty s pevným stiskem pořádného chlapa. Prostě žádná leklá ryba. Navíc na mě vůbec nepůsobil dojmem do sebe zahleděného naboba a snoba, jak ho po léta líčí světová média. Choval se naprosto normálně, byl velmi přátelský a já jsem rád, že jsem tohoto vynikajícího zpěváka s hlasovým rozsahem 3,5 oktávy mohl poznat osobně. Engelbert Humperdinck vám teď zaspívá svůj velký hit Les Bicycles de Belle Sides, který souběžně s ním v roce 1968 proslavila Mireille Mathieu a který Karel Gott zpíval s textem Jirky Štajdla Zavřu teď krám s básněmi.

O tom, že má Karel Gott 4 dcery, dobře víte. Tom Jones se oženil v 16, Engelbert v 27. Ani jeden z nich se nikdy nerozvedl, ale oba si stihli pořídit nemanželské děti. Tom syna a Engelbert 2 dcery. Ani jeden se však se svými nemanželskými potomky nestýká. A jejich manželské děti? Ti jsou součástí jejich pěveckých kariér. Pomohli otcům zmodernizovat repertoár a drželi jim palce při hudebních návratech. Tomův syn Mark je otcovým manažerem a jeho manželka Donna Marie tiskovou mluvčí. A z Toma Jonese učinili dvojnásobného dědečka. Engelbert má děti 4. Scotty je jeho manažer, Bradley jeho tourmanažer, dcera Louis Sarah je pak pravidelným hostem otcových koncertů. A syn Jason, ten se s rodinou nestýká a otci nikdy neukázal svého syna. Karel Gott vám teď zaspívá písničku Mám tě rád víc než dřív, kterou si v roce 1968 našel v repertoáru Toma Jonesa.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a neb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď přichází na řadu agent britské tajné služby 007 James Bond. Od roku 1962 bylo o Bondovi natočeno 25 filmů. Tom Jones naspíval v roce 1965 do čtvrté Bondovky Thunderball stejnojmenou titulní písničku. V jednom rozhovoru vyprávěl o tom, jak vyspíval v této písni závěrečný vysoký tón následovně. Zavřel jsem oči a pustil se do toho. Když jsem je otevřel, celý pokoj se se mnou točil. Měl jsem pocit, že omdlím. Tak si jednu z nejúspěšnějších písní, které v Bondovkách zazněly, v interpretaci Toma Jonese poslechněme.

Když se začnete pídit potom, kteří naši herci jako první naučili Jamese Bonda mluvit česky, zjistíte za prvé, že to vůbec nebyli herci, a za druhé dojdete ke dvěma nečekaným jménům. Ondřej Hejma a Karel Gott. Oba zpěváci mají podíl na tom, že ještě za komunismu začali mezi filmovými fanoušky kolovat ilegální kopie Bondovek opatřené českým dabingem. A právě tehdy Ondřej Hejma v domácích podmínkách a pobytech přátel začal namlouvat filmové šlágry, mezi kterými Bondovky prostě nemohly chybět. A jak se o to zasloužil Karel Gott? Videokazety s tehdy nedostupnými filmy z kluky ze Štajdlovy kapely vozil tenkrát domů ze zahraničních zájezdů a Ondřejovi Hejmovi je dával k namlouvání. Když Karel Gott slyšel v samém konci minulého století vitální píseň Sex Bomb, kterou zpíval Tom Jones s německým diskjokejem Mausem T, napadl ho slogan jako James Bond. Odpíchl se od něj k úplně jiné melodii, kterou potom přinesl do dílny Petra a Pavla Ormových. A oni mu složili píseň jako James Bond, která je podle mého názoru vtipnější než sama Sex Bomb. Věděl, že bondovský text mu musí napsat Ondřej Hejma. Ten s Karlem Gottem musel svést boj doslova o každý řádek. Na textu k písni Karel Gott s Ondřejem Hejmou pracovali 3 měsíce. A Gott s písní jako James Bond díky skvělému Hejmovu textu doslova boural sportovní haly po celé republice.

možná jsem jak blázen, ale já mám lidi z fantazií rád. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat. Tak tedy proč se někam ženu, když mě žádná bota netlačí?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Engelberta Humperdinka má moc rád od poloviny 70. let. Seznámil mě s ním Honza Smigmátor. Jak k tomu došlo? Když Engelbert Humperdinck poprvé koncertoval v Praze, bylo to až v roce 2022 v pražské Lucerně, chtěl, aby publikum rozumělo každému jeho slovu. A tak požádal Honzu Smigmátora, aby jeho průvodní slovo překládal do češtiny. Na konci koncertu, ještě než Honza odešel z pódia, se mu řekl: Honzo, chceš splnit sen 12-letému klukovi tím, že ho vezmeš za Engelbertem? Tak ho přiveď, zareagoval Smigmátor. Odpověděl jsem, stojí před tebou. Honza je kamarád, navíc hrozně hodný a férový chlap, a tak mne s mým přítelem Lukášem do šatny za Engelbertem vzal. Chvilku jsme pohovořili a zazpomínali na Karla Gotta. Poslechněme si teď v Engelbertově podání písničku A Man Without Love, která od roku 1968 nechybí na žádném jeho koncertě a publikum si ji s ním zpívá. Zpívalo si ji s Engelbertem Humperdinckem nejen v Lucerně roku 2022, ale tamtéž i o dva roky později. To nám s Lukášem Engelbert podepsal CDčka a LPčka, která jsme si na jeho koncert přinesli.

Tom Jones a Engelbert Humperdinck měli to štěstí, že jim celý život k úspěchu stačilo zpívat anglicky. To Karel Gott naspíval bezmála 3000 písní ve 13 jazycích. Engelbert Humperdinck prodal celosvětově 140 milionů desek, Tom Jones 100 milionů a Karel Gott 50 milionů desek. 23 milionů z nich se prodalo v německy mluvících zemích. Od roku 1987 miluju v podání Toma Jonese písničku A Boy from Nowhere, která pochází z muzikálu Matador. Díky téhle písničce se Tom Jones po 15-leté odmlce vrátil do první desítky britského singlového žebříčku a umístil se na druhém místě. Tom Jones podává v písni A Boy from Nowhere skutečně excelentní výkon. Sami se o tom teď přesvědčíte.

Ať si Tom Jones a Engelbert Humperdinck navzájem konkurovali a konkurují dodnes, nezávisle na sobě se oba přátelili s Elvisem Preslym. Převzal Elvis od Toma karatistické výkopy nebo si nechal po Engelbertově vzoru narůst ve své době tak módní kotlety? Dneska už je to jedno. Ovšem fanoušci zpěváků o tom vedou dlouhé spory dodnes. Karel Gott v Las Vegas zažil, jak si Tom Jones úplně podmanil dámské publikum. Tak ho dostal do varu, že mu házelo na pódium těžké klíče od svých hotelových pokojů. Jeviště měl místo květin poseté těžkými mosaznými klíči. Dámy mu házely na scénu i podprsenky a spodní kalhotky. To všechno se stalo neodmyslitelnou součástí jeho koncertu po celém světě. A stejné to měli i Engelbert Humperdinck a Karel Gott. I když Karel to neměl v takové míře a tak často jako Tom a Engelbert. Jednou jsem dal na Karlu Facebook fotky z jednoho koncertu, na kterých si otírá čelo podprsenkou a kalhotkami, které mu jedna faninka hodila na jeviště. A to jsem, přátelé, neměl dělat. Následující den mi Karel řekl: Honzo, už nikdy podobné fotky nezveřejňuj. Kdybys viděl, jak mi Ivana vynadala, řekla mi, že jsem čuně a přestala se mnou mluvit. Spontánně ze mě vypadlo. Na co si to hraje? Věděla přece, koho si bere, a tohle je show business se vším, co k němu patří. Poslechněme si teď v podání Engelberta Humperdincka píseň Too Beautiful to Last, ve které Engelbert vyspíval nejvyšší tón ve své pěvecké kariéře.

Karlem Gottem jsem spolupracoval a přátelil se s ním dlouhých a krásných 33 let. S Engelbertem Humperdinckem jsem se potkal dvakrát a k mému setkání s Tomem Jonesem málem došlo v Brně. Jenže lidská ješitnost a zloba jsou věčné. A tak doufám, že se s Tigrem z Walesu snad ještě někdy někde sejdu. Byl jsem na několika jeho koncertech v Lipsku, v Praze, v Brně, v Bratislavě a na festivalu Benátská. Vždycky to byl úžasný zážitek. Dospěli jsme do finále mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, který jsem věnoval slavným pěvcům lásky, protože láska ke Květnu neodmyslitelně patří. Rozloučíme se písničkou V máji, kterou vám zaspívá Karel Gott. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni nejenom v Květnu a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam. Nemá.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme a uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn, už podle oblečení rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den, dobrý den. No je krásně venko, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
1: Jo. No. A funguje to? No, na náladu?
2: No tak nebo? Já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo si po mně kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
1: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat.
0: Humoriáda.

0: Na to jarní toulání má tady Václav Knop své sako, modré, to už víme. Má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru?
1: Máte nějaké... Na túru nechodím, nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny. Ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového, jako fobii mám z uzavřených prostor. Protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuji nějak předem. Jo, ale na túry moc velký nechodím.
0: To vůbec nemáte ve výbavě, to prostě není potřeba.
1: Ne, normálně polobotky, já ani kecky nebo botasky, to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na Sněžce třeba?
1: No, to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, jo, ale se školou.
0: Jo, jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No, ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký. A já jsem z toho turnova, to není daleko zase, tak to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří k mému mládí. Jan Verich, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy tenkrát, já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické.
4: Střídku, abyste hnět mladou dívku.
2: Já přetlumočím. Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří, brej.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty viděli?
0: Ano, ano, snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý, studniční, neskažený vodě. Ta není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle
5: se to. No, no, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl jsem samozřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavé, samozřejmě asi jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit i 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na profilu Patrik Rozenal Pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z Televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek. Já zdravím vás oba.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, že mám vás spoždění. Takže už neříkají, jaký to má důvod. Tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už já nevím, Václav, vy už asi nenatáčíte ty hlášení,
3: ale teď
1: už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové, nebo
3: tak
1: s technickou,
3: to, vůbec nevím.
1: To zrušili, no protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešly, no to je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tou konferenci. Jako,
1: Bohdalovou.
4: Děkuji.
1: Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou. Ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení. Kvapil, Drašár, Cuchá, Schoenfeld, Nejedlo.
3: To jsou naši učitelé. To jsou naši
5: učitelé. Libor, Vašek, Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, tak jo, děkujeme.
3: Díky Vlasíku.
1: Mějte se. Kdo ještě další hlasuje? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
1: Takže změna, takhle tak ano, mi... píšu. Dobře, děkuji moc, ať se vám daří. A ještě někoho vememe do party. Dobrý den.
7: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
1: Děkujeme.
7: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout. Tady je konkurs na konferenciérku z Televariety v režii Pavla Haši.
8: Máte ohlásit pouze umělce.
9: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
8: No, prosím.
9: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekutteku Heše.

0: právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako a, už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak... No. Ale no tak... No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: A jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Tak Jiřina Bohdalová, slavná scénka nebo její část. Tedy
3: ale nejslavnější, a to se mě nejvíc líbilo, já jsem o tom mluvil s Jiřinou, ta si taky na to ráda vzpomíná.
2: Učitelka?
3: Ano, Aneška Lídlová, to je masakr.
2: Ono těch scének, co zlidovili, je opravdu hodně, tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažil i Václav, teď zkouška před nějakou komisí, důkaz toho, jestli s tímhle třeba představením nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo no, před veřejnost, bývalo to? Tak...
3: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění, ne, teď já si z toho nedělám legraci.
2: No ale to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
3: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jak si tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle textu, jenom že to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo? No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách jezdil a tak dále.
2: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
3: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš.
2: A odpovídala tomu i návštěvnost?
3: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
2: ano.
3: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já a plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále, tak dále. A pak měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To
2: na
3: znamená,
2: sebe.
3: Že jsme měli na sobě 4 šaty.
2: A
3: jenom
2: medvědi.
3: Jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
2: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog. A pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi, anebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z humoriádou dál, za dalším výsledkem druhého souboje teď. Proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefon je k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Petrovi Novotnýmu.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jména už taky prozrazena, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr Steblec Nadmetlý. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám do hospody.
3: Ano.
1: A pro co
4: a si Bčko.
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
3: Děkujeme.
1: A šťastný dojezd, mějte se hezky, díky.
5: Děkuju, tak se mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den, já bych prosila pana Novotnýho.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu a vytáhneme Petra Novotného, povídání o masožravé kytce. To jste vybrali, rozhodli jste.
7: Adelko. To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázen, abych jí mával. Víte, kde je Adela? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcípáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adelu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si. Ta moucha netuší, ta si, já to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká, lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Bzz, tu si jdu prolínout a sedne si na kraji toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, bzz, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A jenom říká, to je dobrý, to je dobrý. To si tady cachtám, já jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a frap, a já, kde, co to, to, a kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře, poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou, mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina mě nesežrala ani za 14 let, jo. Ale ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to bych chcípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta kytka má těch kalichů hodně. Leda, že by ta mužka byla tak hodná a přelejzala, jo? Že by tam nechala nožičku, tam zadeček, tam hlavičku. To je hnusný, že? Ale hele. Ale ten pán v Amsterdamu mi taky říkal, prej to je kytka jako každá jiná, hlavně ji zalívejte, to jí bude úplně stačit. Ta moucha občas, to jenom takový přilepšení. No hele, já ji zalíval furt, ona mi začala chřadnout, ta kytka, jo. Mě to bylo tak líto, já ji chci zachránit, jo. Já byl v botanický zahradě, teď na internetu jsem si našel nějaký takový masožravý kamarády a oni mi raději víc světla, míň vody, víc tepla, no. Hele, to je, ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady. Že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce. S tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápětí zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet. Já vám něco řekl, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat a tak už jsem přišel do kuchyně. Hele, já už v předsíní z té kuchyně slyšel takový mláč, mláč, mláč. Ale já jsem se tak ale vyděsil. Otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou. Tam prokazatelně stálo něco zeleného. Teď já jsem si říkal, ta svině Kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozužil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žížeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta Kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší je, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já tý Kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta Kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
3: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
3: Že by zašli, ano, ano, ano. Tak kdybych já měl vlastní Kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty Kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
3: No jde, jako. Ona řekne, abych se o to nestarala, sama se taky o to nestarala. No.
1: Jo, jo, jo. A jaká květina potěší ji teda třeba řezaná, když byste přinesl?
3: Růže, samozřejmě. Jo, ano,
1: to zabere vždycky. Mm. A nosíte?
3: No, občas jo, jo, jo. Ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, jo, to jo. Je jak v té takové normální rodince, ano. To nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
3: Co zproved, ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
3: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád. Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku? Nebo už je to univerzální květina, co se nocí chlapům u vás tak?
3: No, tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Hmm. Pak se posadit.
3: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, protože jak jsem dělal toho Brand Championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít. Aha. Ano. A svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jo. Jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale co si tam
3: no to jsem si musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přived, tak ten žasnul, že jo, tomu jsem neříkal, že to tam dávám jo. Já, ty.
1: No, za korunu tady panáčka, ten zhledem od číšníka přinese, to je hezký. No, no. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skříňky na to. To jsem jo. Taky se potkal s tímhletím.
3: Ano, ano, no, ano. Aby... My to máme ve studiích, jo. Aby se neprozradilo, co se film no, jako dabuje, no, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně hákliví.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale ne. Aby někdo něco nenatočil.
3: Nenatočil.
1: Nevynesl.
3: A nevynesl ven, ano, ano. Takže tam jsou takový speciální. Tyhle tam musíte odložit ten mobil, zamknete. No já, ne, nic.
1: A vracíte to až při premiéře, nebo já?
3: Nesmí se o tom ani mluvit, to podespisujete ke smlouvě, mlčenlivost.
1: Jo. No. No, ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
3: No to je pozor v Národním divadle. Tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů.
1: Ano.
3: Jedině nahor. Protože jo, že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost jo, toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem.
3: No, tak Cízlera jsem měl vždycky velmi rád. Karolínu Slunečku ještě pamatuju. Samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská. Taková měla zvláštní, perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti VSCNce, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900, číslo znáte, ještě 190 011 04 pro SMSkaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
8: tou cestou, tím směrem prý

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humoriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy, když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří. Dobrý den.
5: Jo, dobrý den, přeji. Tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem. Jo?
1: Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím
1: vás, chlapci. My vás taky zdravíme. Děkujeme. Děkujeme všem za pomoc. Myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála. Posouváme se dneska po jedné ukázce, o to je to pestřejší, takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak. Dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím, že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelová cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji vám. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: vzácná opravdu... skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první.
6: No.
7: Naše redakce přijde se první interview s naší první nositelkou Nobelové ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo,
7: děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktorko, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko!
6: Ano.
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskary, ale máme návštěvu. To je... Kamilku...
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým Luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji vám.
6: Sadíme se, prosím.
8: Tak.
6: Prosím,
8: moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněla
8: no, já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl by si polévku kouřit zlato. Kafičko bude
8: hned. Co? Tak co byste potřeboval?
7: No samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci. A také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. Taky napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to odjakživa. Odjakživa.
6: Kamile, prosím, ano? Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil? To nemůžeš takhle prosím. Před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?
6: Voda už se vaří, kávo.
8: Ano, vaří se voda, výborně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A že se někdo dává i tu bábovku a kávu. Byla jedinečná světová Karolina Slunečková?
3: Byla ohromná. Byla to, byla, měla, jak říkám, velmi, velmi skvělý humor, takový až trošku černej, na ženskou nebývalý. Ale chtěl jsem vzpomenout na Jirku Cízlera, který, já nevím, jestli to lidi vědí, ale on začínal vlastně jako muzikant. V Českých Budějovicích hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo, protože on do toho křičel pořád. Což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. Byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
3: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, které já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas, že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený. Ano.
1: Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Slunečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
3: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme a dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
3: Epizodu s tanečnicí Kájankou, to by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B, Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík, 731 800 900. Hlasujte, právě teď máte šanci ještě během jedné písně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě máme skoro rozhodnuto, ale schválně, jestli se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování. Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva Sůstí.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tedy zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, panč, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od růžení tady pamatuju takhle malinký, jo. Jo, mě tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, pač tady bylo dost takový nešťastný místo, nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď, víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
4: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
3: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych tomu rozuměl, co to je křoví.
4: Tomu se tak říká, když nějaký zpěvák předu zpívá a my vzadu za ním poskakujeme, aby se tam něco hejbalo.
3: Tomu se říká křoví. Ha! O to slovo rošťačky, jo? My máme podobnou takovou terminologii. Taky si označujeme některé věci v naší herecké praxi, tak abychom neděli, o co jde, a ti kolem jako netušejí nebo nemají jistotu. My když jdeme před premiérou nějakého filmu se představit před oponu, divákům, tak tomu říkáme jít na medvědy. Už po nás jednou taky hodili kostku cukru. To byli ale nějací cizinci, kteří to neznají u nás.
1: Děkuji za pomoc, děkuji Václavu Knopovi za návštěvu, ať se daří, hezké jaro, Václave.
5: Děkuji a já se objevím v červenci. Naschledanou.
1: Mějte se pěkně, zítra Antonín Procházka.

0: Chutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Doubrava přesune spisovnu do zrekonstruované drábovny v areálu zámku. Radar ze Zašové se přesouvá na ulici Rožnovskou ve Valašském Meziříčí. Krnovská nemocnice dnes pro návštěvníky připravila Den zdraví. Dnes bude nejprve polojasno, poté oblačno s teplotami až 28 stupňů. Je úterý 5. května. Dobré ráno, u zpráv vám přeje František Tichý. Doubrava na Karvinsku chystá přesun své spisovny. Stohy úředních dokumentů přestěhuje do opravené bývalé drábovny v areálu zámku. Celkové náklady na rekonstrukci dosahují 70 milionů korun a obec na to využívá evropské dotace z programu Spravedlivá transformace. V současné době má spisy v nevhodných prostorách, upřesnila starostka Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
3: V současné době má v nevyhovujících sklepních prostorách obec spisový materiál, kde je současně i kotelna. Kladá se dřevo a to nasává vlhkost a my musíme hodně jako odvětrávat v rámci elektřiny a není to moc vhodný prostor.
2: Ve Valašském Meziříčí začne nově fungovat úsekové měření rychlosti na ulici Rožnovské. Radarový systém se tam přesouvne ze Zašové, kde měřil rychlost na průtahu obcí. Radnice si od změny slibuje zvýšení bezpečnosti na jedné z nejvytíženějších komunikací ve městě, doplňuje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Hlavně v noci se ulice Rožnovská mimo měřený úsek často měnila v závodní dráhu neukázněných řidičů. Rychlou jízdou ohrožovali chodce a rušili obyvatele okolního sídliště. Na zhruba 600 metrovém úseku jsou navíc 4 frekventované přechody pro chodce. I proto policie České republiky schválila instalaci systému měření rychlosti v této lokalitě.
2: V Krnově dnes budou zdravotníci učit zájemce první pomoc. Tamní nemocnice pro návštěvníky organizuje Den zdraví v prostoru takzvaného Respiria. Lidé se také dozví, jak správně vytáhnout klíště nebo co s prošlými léky. Specialisté zájemcům změří cholesterol nebo cukr v krvi. Areál bude otevřený od 9 do 17 hodin. Veřejné ohniště budou moct využívat návštěvníci lesoparku v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou. Dělníci na investici za 130 tisíc korun už pracují. Hotovo by měli mít do konce června, uvedl to ředitel technických služeb Václav Zatloukal.
5: Veřejné ohniště bude z kamene s tím, že má průměr ten kruh 10 metrů, budou na něm umístěny 3 lavičky, pak tam bude odpadkový koš a v blízkosti jsou další lavičky. Samozřejmě jsou tam i hrací prvky pro děti, takže to bude pro celé rodiny zábava.
0: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne čekáme v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru nelze hlavně v Jeseníkách vyloučit přehánky. Teploty od 24 do 28 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Aktuálně se na moravskoslezských silnicích jezdí bez nehod. Pokud jste svědky dopravních problémů, dejte vědět nám i ostatním řidičům. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Důležitá data je úterý s datem 5. května roku 2026, přesný čas 5 hodin 4 minuty a to, co posloucháte, je právě začínající Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. U mikrofonu kromě Františka Tichého je Petr Soukup. Oba přejeme příjemný den.

Doubrava na Karvinsku opravuje schátralý zámek, který má v budoucnu sloužit jako knihovna, muzeum i informační centrum. Bez evropských dotací by to radnice nezvládla. Jde o program pro regiony po útlumu průmyslu. Tématu se budeme podrobněji věnovat v reportáži krátce před 17:30. Teď si pojďme připomenout historické souvislosti s dnešním datem 5. května.

0: Jak má Klaudie a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dnes je výročí založení Rady Evropy v roce 1949 v Londýně a je také významný den v našem kalendáři, připomínající květnové povstání českého lidu v roce 1945.
1: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu.
0: Největší české ozbrojené vystoupení v boji proti nacismu skončilo v noci z 8. na 9. května. V roce 1891 byla slavnostně otevřena proslulá Carnegie Hall v New Yorku. První představení v hudebním svatostánku dirigoval Petr Iljič Čajkovský. Nejslavnější parfém světa Chanel číslo 5 uvedla na trh před 105 lety v roce 1921 francouzská módní návrhářka Coco Chanel. Tvoří ho kompozice více než 80 složek a složení se přísně střeží. Před 30 lety v roce 1996 vyzvali naši hokejisté ve Vídni ve finále mistrovství světa Kanadu. Vítězství 4-2 pečetili naši borci do prázdné brány.
2: Jirka Kučera do prázdné brány, že se před koncem.
0: Poprvé v historii samostatné České republiky jsme se stali šampiony.
2: Ve mistři světa!
0: Koučem byl nezapomenutelný Luděk Bukáč. Před 15 lety zemřel poslední účastník bojů první světové války, australský voják Lord Schultz. Bylo mu 110 let. A kulatých 60 má velká soupeřka Kateřiny Neumannové, ruská běžkyně na lyžích Ljubov Jegorovová, ale měla problémy s dopingem. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Čeká nás krásný a teplý den, než se dostaneme k předpovědi, tak aktuální situace na severní Moravě a ve Slezsku je všude převážně polojasno, co se teplot týče. V Třinci teď naměříte už 15 stupňů Celsia, v Karviné pak stupňů 7. Předpověď na dnešek říká, že ráno a dopoledne bude ještě polojasno, odpoledne přijde více oblačnosti a k večeru v oblasti Jeseníku může výjimečně přijít i přehánka. Teploty vysoké až 28 stupňů Celsia. Na horách naměříte do 20.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Evropské dotace na pomoc regionům po útlumu průmyslu se pomalu tenčí. Moravskoslezský kraj už z programu pro spravedlivou transformaci vyčerpal 14 z 19 miliard korun. Vidět je to třeba v Doubravě na Karvinsku, kde bývalá hornická obec opravuje schátralý zámek.
1: No, to je trošku dobrodružství. Jdeme dovnitř po takové kovové lavce, ale jsme tu. Wow, ty klamby jsou nádherné.
2: Připravuje se tady v přízemí infocentrum.
1: Tady, kde teď stojíme, bude infocentrum.
2: Ano, knihovna s velkou čítárnou pro akce.
1: Popisuje mi starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení. Tady, když se podíváme, tak jsou ty obří plastové trubky, ty pomáhají s tím odvětráváním.
2: Ano, je tomu přesně tak. Uhum. Už je tady ta stavba vyčištěná, vyklizená, jsou krásně vidět zachované klenby z období baroka.
1: Spoustu lidí odsud pracovalo v podzemí a teď se to vlastně do té obce vrací, protože financování jde z Evropského fondu, který má pomáhat těm těžbou postiženým regionům.
2: Právě na celém území obce Doubrava probíhala těžba a je to tady v blízkosti, kde těžba probíhala, jediné místo, kde se zámek dochoval.
1: Mohla by si to obec dovolit bez toho fondu?
2: No, v žádném případě. Pro obec je náročná i ta finanční spoluúčast v každém případě. Jako věříme, že to ustojíme.
1: Beton tady míchá usměvavý řemeslník Milan, který je až z Olomouce a nevylučuje, že až to bude opravené, tak si tady udělá velký výlet z Hané.
3: Ale jako, jestli to opraví, tak bude to pěkný.
1: Jak se opravuje zámek?
3: Člověk to ví, tak ani ví neřek, že to je nějaký zámek.
1: Co tady teď aktuálně děláte?
3: My budeme odvětravat ty podlahy.
1: Tady už se nahoru nedostaneme, to bychom museli přes žebřík. Tady jsou vidět původní schody a tam nahoře bude
2: muzeum, kde vzpomeneme na sokola a legionáře Jana Čapka, na Petra Bezruče, který tady působil. Vzpomeneme na hlavně zakladatele zámku Orad Matenkloa.
1: Obec plánuje, že opravy zámku skončí v létě příštího roku. Z Doubravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí. Rich girl, she buys her dreams.

0: Máme pro vás krátké zprávy, u mikrofonu je František Tichý.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: V Opavě pokračuje výstavba rezidence Bílá perla na místě bývalých dukelských kasáren. Druhá etapa nabídne 135 bytů a celkově má projekt přinést více než 500 bytových jednotek. Investice přesáhne 1 000 000 000 Kč a dokončení se plánuje nejpozději v roce 2028. Na Javorovém vrchu u Třince začne ještě tento měsíc rekonstrukce turistické chaty. Opravy za více než 13 milionů korun zahrnou novou střechu, okna i elektroinstalaci. Práce potrvají přibližně půl roku a zlepší zázemí pro návštěvníky. V ostravské Porubě začala rozsáhlá proměna zámeckého parku. První etapa za 36,5 milionu korun zahrnuje opravy chodníků, výsadbu zeleně i nový mobiliář. Cílem je vytvořit místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Dny Karviné letos nabídnou dvoudenní program plný hudby a zábavy. Návštěvníci se mohou těšit na známé interprety jako Ben Kristovao, Divokej Bill nebo Olympic. Novinkou bude projekt Symphonics Dance Music, který propojí moderní hudbu se symfonickým orchestrem. Oslavy se uskuteční 12. a 13. června. Hokejisty extraligového Třince posílí Filip Pirochta. Reprezentační obránce, který byl na posledním mistrovství světa, přechází z Mladé Boleslavy. Ve středočeském týmu skončil i útočník Ondřej Procházka, který se vrací do Liberce, odkud hostoval. Jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne čekáme převážně polojasno. Odpoledne oblačno a k večeru v Jeseníkách nelze vyloučit přehánky. Teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na horách na 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na moravskoslezských silnicích se aktuálně jezdí bez nehod. Pokud jste svědky dopravních problémů, dejte vědět nám i ostatním řidičům. Volejte bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Kam nás zavede náš pravidelný dopolední toulavý magazín Křížem krajem, to ode mě uslyšíte po písních od Zuzany Norisové a skupiny Olympic. Mějte pěkné úterní ráno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Olympik, slzy tvý mámy, teď zněly éterem Českého rozhlasu Ostrava, je 5 hodin 40 minut. Meče, kordy, ale i krátké zbraně jako nože nebo dýky. Muzeum Trojmezí v Jablunkově právě dnes otevírá novou výstavu takzvaných chladných zbraní a láká i na orientální kousky z muzejních fondů. My vás právě na toto místo vezmeme dnes dopoledne v magazínu Křížem krajem. Začínáme 10 minut po hodině 9. Teď americká zpěvačka a také herečka Cher a hned poté telefonát s ostravskými meteorology.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Petr Drobek, ostravský meteorolog na naší telefonní lince, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme nejprve tedy o aktuální situaci, jak to vypadá?
2: Tak aktuálně je v kraji skoro jasná nebo polojasná obloha a teploty jsou ve velkém rozpětí. Nejnižší registrujeme někde na Bruntálsku, Rýmařov má kolem 5 stupňů. A naopak nejvyšší teploty jsou třeba v Mořkově nebo ve Frenštátě, kde je kolem 17-18 stupňů. Na Hřebenech hor na Lise 9 stupňů a podobně na Pradědu taky 8 stupňů nad nulou. No, vítr zeslábl, většinou je slabý proměnlivý nebo jižní s rychlostí 1-4 metry za sekundu, ale zejména od vyšších poloh fouká o něco silnější vítr. No a na Hřebenech, všech nejvyšších polohách v Jeseníku a Beskyd, tam fouká i silný jižní vítr s rychlostí i kolem 15 metrů za sekundu.
1: Také víme tedy to důležité o aktuální situaci, teď už předpověď na celý den.
2: Tak očekáváme polojasno, v průběhu dne může být přechodně i zvětšená oblačnost a teploty nám vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 16 až 20. Vítr se rozfouká mírný a později i čerstvý s rychlostí 4 až 9 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat pak v noci na zítřek a co přinese středa?
2: V noci bude polojasno, ale přechodně může být i zvětšená oblačnost a ojediněle se mohou vyskytnout slabší přehánky. Teploty během noci klesnou na 14 až 10 stupňů a pohane mírný jižní až jeho západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. No a zítra ráno bude ještě většinou polojasno, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se už místy potom mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 15 až 19 a k tomu bude foukat mírný jižní až jeho západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme počasí. Informace pro nás měl Petr Drobek. Děkujeme za to. Přejeme pěkný den.
2: Pěkný den také, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Naši první květnovou poradnu věnujeme vztahům a intimitě. Právě k těmto dvěma základním lidským potřebám mohou mít lidé se zdravotním postižením o něco trnitější cestu. V Ostravském centru pro rodinu a sociální péči jim radou pomáhá Alžběta Vodseďálková. Ve studiu ji přivítá Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zpíval nám Petr Spálený, 5 hodin 54 minut. Mám pro vás teď jednu pozvánku, a to k poslechu našeho odpoledního vysílání po 13. hodině, což je čas, kdy nabízíme pořad Alex a host, kdo se právě dnes posadí k mikrofonu.
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Radkou Fischerovou. Díky muzikálovému představení Edit v Rabčák z Předměstí se začala věnovat šanzónu. Vedle zpívání se také věnuje produkci koncertního cyklu Šanzóny v zahradách. Plánuje ho i na letošní rok. Je něco, co ještě neumí a chtěla by se to naučit? A kam se chystá na dovolenou? Nejen to probereme v Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Kulturní cenu Jantar za celoživotní dílo dostal opavský dramaturg Petr Rotrekl. Podnikatelé v Česku od příštího roku budou muset znovu elektronicky evidovat tržby. Hokejistou sezóny se stal Roman Červenka, který by chtěl jet na mistrovství světa. Čeká nás polojasný až oblačný den s teplotami kolem 25 stupňů. Dobré úterní ráno s datem 5. května. Vám u zpráv přeje František Tichý. Dlouholetého dramaturga opavských festivalů Petra Rotrekla ocenila odborná porota cenou Jantar za celoživotní přínos. Ceny pro umělce z Moravskoslezského kraje se v pondělí večer v Ostravě udělovaly už po 9. 13 sošek zamířilo k literátům, hudebníkům a divadelníkům. Cenou za celoživotní přínos se podle zakladatele cen Jantar Aleše Honuse rozhodli ocenit zástupce profese, která není tolik vidět.
2: Stál desítky let v čele opavských festivalů Další břehy a Bezručova Opava, což jsou festivaly s velmi sofistikovanou dramaturgií. S oblibou říkám, že města mnohem větší se mají co učit od Petra Rotrekla, jak se má dělat kultura na úrovni okresního města.
1: Podnikatelé v Česku od příštího roku budou muset znovu elektronicky evidovat tržby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se bude vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Část živnostníků s příjmem do 1 000 000 korun ale výjimku mít bude. Nová podoba EET má být jednodušší a podnikatelé už nebudou muset povinně vydávat účtenky. Podle ministerstva by opatření mohlo přinést do státního rozpočtu téměř 14,5 miliardy korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Bezplatné vyšetření a konzultace s lékaři připravila na dnešní odpoledne nemocnice ve Valašském Meziříčí. Až do 18 hodin nabídnou zdravotníci zájemcům 15 vyšetření a taky prohlídku porodního a novorozeneckého oddělení, včetně porodních sálů, dodává mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: Na dní otevřených dveří bude k dispozici zejména odborné poradenství a vyšetření, jako jsou měření krevního tlaku a pulzu, EKG, vyšetření funkce plic, sonovyšetření štítné žlázy, poradenství v rámci nabízených služeb diakonie, anebo velmi vyhledávaná poradna pro pigmentová znaménka.
1: Český rozhlas dnes uctí památku padlých v boji o rozhlas v květnu 1945. Během pražského povstání bránili čeští vlastenci rozhlas proti vojákům SS. Za cenu vlastních životů se do jeho obrany zapojili kromě zaměstnanců taky policisté a povstalci. Pietní akt zahájí před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v 12:30 generální ředitel René Zavoral. 81. výročí květnového povstání se zúčastní i pamětníci těchto událostí. Sport. Roman Červenka se po druhé v kariéře stal hokejistou sezóny. Na slavnostním večeru kromě hlavní ceny převzal ještě další 3. Sezóna ale pro Romana Červenku ještě nekončí. Chtěl by startovat už za týden na mistrovství světa.
4: Jako i když ta sezóna byla náročná, teďka play byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národně, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, nedovedu představit říct, že ne.
0: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru nelze hlavně v Jeseníkách vyloučit přehánku. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 16 až 20 stupňů. Foukat bude ráno mírný jižní, postupně čerstvý vítr, o rychlosti 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: Ostrava.
1: Pozor na Opavsku na silnici 57. V Brance u Opavy je nehoda dvou osobních aut. Jsou tam záchranáři a průjezd je se zvýšenou opatrností. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: František Tichý, Petr Soukup, staráme se o dnešní úterní, už 5. květnové, dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. A máme zvyk po 6. gratulovat těm, kteří daný den slaví svůj svátek. Dnes v kalendáři naleznete jméno Klaudie, což je křestní jméno pocházející z latiny. Přeneseně by se toto jméno dalo vyložit jako žena patřící k římskému rodu Klaudiů. Všem nositelkám tohoto jména gratulujeme a posíláme píseň od Václava Neckáře. We'll be right back.

0: 6 hodin 13 minut a stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, ve kterém si právě teď můžete trochu zacvičit. A já ještě připomenu, že krátce před 6:30 se budeme věnovat udělání moravsko-slezských kulturních cen Jantar.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhev. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na záda. Pokrčíme kolena a přitáhneme k trupu v pravém úhlu. Paže kolmo do stropu drží pedláhev. Brada přitažená na hruď. S výdechem přitáhneme ruce se lahví přes hlavu dolů na zem a zároveň propínáme kolena. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude jako vymalovaný nejprve, ale samozřejmě klasicky pohled do regionu, tak jak to právě teď na severní Moravě a ve Slezsku vypadá. Všude je většinou polojasno a svítí slunce. Ve Frýdku Místku teď naměříte 9,5 stupně Celsia, na Slezské Hartě na Bruntálsku na teploměru údaj 7,5 stupně. Prognóza na dnešek říká, že by ráno a dopoledne mělo být ještě v regionu polojasno. Odpoledne přijde více oblačnosti, ale pršet z toho nebude. Teploty je vysoké, až 28 stupňů v nížinách, na horách naměříte mezi 16 a 20 stupni.
0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Nezávislá divadla, scény mimo metropoly a umělci, kteří bez velké komerční produkce tvoří kvalitní díla. Takovou zprávu o kultuře v Moravskoslezském kraji přinesly ceny Jantar. Už po deváté putovali k těm, kteří v minulém roce předvedli mimořádné výkony.
1: Já děkuju vám všem, že žijete, že s váma můžu se potkávat, protože být s váma v Ostravě je prostě super!
2: Petr Panzenberger a jeho sdílená radost scény za mužský výkon v monodramatu Perníkář v ostravském studiu G. Už za ní dostal cenu Thálie, teď i regionální Jantar. Vysvětluje, čím to podle něj je.
3: Jeden člověk, jeden režisér, jeden prostor a vlastně prázdný, jenom židle. To jsou nejkrásnější představení, které za to stojí.
2: Ceny za ženskou činohru a inscenaci roku putují do další ostravské malé scény. Divadla Petra Bezruče i v opeře zabudoval ten menší soperních domů v regionu. Sošku si odnesli Katarína Jorda a Jakub Rousek za Janáčkovu operu Její pastorkyně.
4: Dali jsme tam srdce. Srdce, soudržnost, úctu jeden k druhému a pokoru k Janáčkovi. Víc není co tomu dávat.
2: To v cenách za popovou hudbu uspěly hned dvě hudebnice. Beata Hlavenková osobně přijít nemohla, to zpěvačka Nika adresovala své posluchače.
5: Vědět, že to, co dělám, má smysl a dotýká se to dalších lidí a jejich duší a že chodí na koncerty a prostě koupí si ten merch a podpoří toho umělce a dají mu to vědět hlasitě najevo.
2: Podle zakladatele ceny Jantar Aleše Hunu se výběr i v devátém ročníku dokládá, jaké bohatství má region v kultuře.
6: Odborné poroty sledují dění od Osoblažska až po mosty u Jablunkova. Opravdu jsem na to hrdý.
2: Porotci nezapomněli ani na organizátory kulturního života. Cenu za celoživotní přínos dostal opavský dramaturg Petr Rotrekl a Kalený Jantar pro kulturu mimo hlavní proudce odnesl ostravský antikvář. Variát Fiducia. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy a s nimi František Tichý.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Maturanty dnes čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Zajišťuje ho organizace Cermat a je povinný. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíce studentů. Výsledky by se měly dozvědět nejpozději 15. května. V Krnově dnes budou zdravotníci učit zájemce první pomoc. Tamní nemocnice pro návštěvníky organizuje den zdraví v prostoru takzvaného Respiria. Lidé se také dozví, jak správně vytáhnout klíště nebo co s prošlými léky. Specialisté zájemců změří cholesterol v krvi nebo cukr. Areál bude otevřený od 9 do 17 hodin. Doubrava na Karvinsku chystá přesun své spisovny. Stohy úředních dokumentů přestěhuje do opravené bývalé drábovny v areálu zámku. Celkové náklady na rekonstrukci dosahují 70 milionů korun a obec na to využívá evropské dotace z programu Spravedlivá transformace. Ve Valašském Meziříčí začne nově fungovat úsekové měření rychlosti na ulici Rožnovské. Radarový systém se tam přesune ze Zašové, kde měřil rychlost na průtahu obcí. Radnice si od změny slibuje zvýšení bezpečnosti na jedné z nejvytíženějších komunikací ve městě. Před 81 lety propuklo pražské povstání. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa. Během boju zemřeli 3000 Pražanů a Němci 8. května kapitulovali. O den později do Prahy dorazila sovětská armáda. Jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 16 až 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na Opavsku na silnici 57. V Brance u Opavy je nehoda dvou osobních aut, zasahovali tam záchranáři a průjezd je se zvýšenou opatrností. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes je úterý, znamená to, že dopoledne po 11. hodině bude patřit naše vysílání pravidelné poradně. Jaké téma dnes budeme zpracovávat? Prozradím po písní Heleny Vondráčkové a Karla Zicha. Pěkné ráno přeji.

Navázat vztah a sdílet intimitu s blízkým člověkem je základní lidská potřeba každého z nás, a to i lidí s různou měrou zdravotního postižení. Právě pro ně existuje poradenská služba Ostravského centra pro rodinu a sociální péči. S čím dokáží klientům pomoci, to nám dnes v naší rozhlasové poradně poví Alžběta Voceďálková. Samozřejmě našeho hosta se budete moci ptát naší studiové linky. I vy už teď přidám telefonní číslo 596 11 22 66. Pořad, který bude moderovat Romana Kubicová, nabídneme 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Petr Drobek, ostravský meteorolog na naší telefonní lince. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme nejprve tedy o aktuální situaci. Jak to vypadá?
2: Tak aktuálně je v kraji skoro jasná nebo polojasná obloha a teploty jsou ve velkém rozpětí. Nejnižší registrujeme někde na Bruntálsku, Rýmařov má kolem 5 stupňů. A naopak nejvyšší teploty jsou třeba v Mořkově nebo ve Frenštátě, kde je kolem 17-18 stupňů. Na Hřebenech hor na Lise 9 stupňů a podobně na Pradědu taky 8 stupňů nad nulou. No, vítr ze slábl většinou je slabý proměnlivý nebo jižní s rychlostí 1-4 metry za sekundu, ale zejména od vyšších poloh fouká o něco silnější vítr. No a na Hřebenech, všech nejvyšších polohách, v Jeseníku a Beskyd, tam fouká i silný jižní vítr s rychlostí i kolem 15 metrů za sekundu.
1: Také víme tedy to důležité o aktuální situaci, teď už předpověď na celý den.
2: Tak očekáváme polojasno, v průběhu dne může být přechodně i zvětšená oblačnost a teploty nám vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 16 až 20. Vítr se rozfouká mírný a později i čerstvý s rychlostí 4 až 9 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí máme čekat pak v noci na zítřek a co přinese středa?
2: V noci bude polojasno, ale přechodně může být i zvětšená oblačnost a ojediněle se mohou vyskytnout slabší přehánky. Teploty během noci klesnou na 14 až 10 stupňů a pohane mírný jižní až jeho západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. No a zítra ráno bude ještě většinou polojasno, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se už místy potom mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 15 až 19 a k tomu bude foukat mírný jižní až jeho západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme počasí. Informace pro nás měl Petr Drobek. Děkujeme za to. Přejeme pěkný den.
2: Pěkný den také, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Radka Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: 6:53, správný čas zaměřit se na pozvánky s dnešním datem 5. května. Zamířit můžete na výstavu Chladné ostří do Muzea Trojmezí v Jablunkově. Ukazuje meče, kordy, dýky a nože, ale také orientální zbraně nebo ukázky ochranné zbroje. Slavnostní zahájení výstavy je dnes v 5 hodin odpoledne a tomuto místu a této výstavě se budeme věnovat i v dnešním dopoledním magazínu Křížem krajem. V Moravskoslezské nemocnici Krnov se koná Den zdraví. Zahrnuje přednášky odborníků na zdravý životní styl, ukázky cvičení, také vám tam změří cholesterol anebo krevní cukr. Akce začíná v 9 hodin, bude ukončena v 5 odpoledne. A ostravský klub Barák uvádí od 7 večer poctu Zuzaně Navarové. Jde o kapelu mladých muzikantů, v jejich repertoáru jsou právě písně skupiny Neres a Koa.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Odol zubní pasty od 19,90, Vaniš 1 litr růžový a bílý za 99,90 nebo Primalex Polar 15+3 kg za 949. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Ostravský herec Petr Panzenberger dostal za Perníkáře po Tálii taky cenu Jantar. Dosavadní kontroly bezpečnosti klubů jsou podle šéfa hasičů alarmující. Opavskému památníku Petra Bezruče je dnes 70 let. Čeká nás polojasný až oblačný den s teplotami kolem 25 stupňů. Je úterý 5. května. Zprávy a František Tichý. Dobré ráno. Devátý ročník regionálních kulturních cen Jantar má své vítěze. V hudební kategorii bodovaly hudebnice Beata Hlavenková a Nika. V divadelních kategoriích uspělo divadlo Petra Bezruče nebo čerstvý držitel Thálie Petr Panzenberger. Porotci ho ocenili za výkon ve hře Perníkář v ostravském nezávislém divadle Studio G. Právě na komorních scénách často podle Petra Panzenbergera vznikají představení, která se diváků intenzivně dotknou.
5: Byť jsou o těžkých a zlých a nepříjemných věcech, tak mají smysl a dokážou oslovit od mládeže až po dospělé lidi takovým způsobem, že vás za to ocením takovou prestiží, jakou jsem dostal od Jantaru až po Tálii. To je prostě nádhera.
4: Hasiči při kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků odhalili vážné nedostatky v bezpečnosti. Podle generálního ředitele Vladimíra Vlčka často chybí únikové východy nebo jsou zablokované. Některé objekty navíc neodpovídají stavebnímu povolení. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku po tragickém požáru ve Švýcarsku. Celkem plánují prověřit stovky podniků po celém Česku. Poslanci dnes mají na programu takzvanou malou novelu stavebního zákona. Ta má prodloužit přechodné období, ve kterém není povinné používat Národní geoportál územního plánování do konce června roku 2027. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO chce, aby byla novela schválena ve zrychleném řízení. Při brzkém spuštění geoportálu by podle ní mohly hrozit komplikace.
6: V tuto chvíli je Národní geoportál územního plánování funkční, čím jsme naplnili milníky Národního plánu obnovy, ale bohužel nejsou 100% otestovány všechny jeho funkcionality.
4: Zda opozice schválení v takzvané 90 podpoří zatím není jisté. Ve středu poslance čeká mimořádná schůze, kde bude hlavním bodem novela upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice už k tomu ohlásila dlouhou debatu. Přesně před 70 lety byl v Opavě poprvé otevřen památník Petra Bezruče. Ještě za života slezského básníka vznikla 5. května roku 1956 první expozice o jeho díle, a to na místě Bezručova rodného domu v dnešní Ostrožné ulici. Památník je dnes pracovištěm Slezského zemského muzea a uchovává fondy významných literárních osobností.
3: Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně polojasno. Odpoledne oblačno a k večeru nelze hlavně v Jeseníkách vyloučit přeháňku. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 16 až 20 stupňů. Foukat bude ráno mírný jižní, postupně čerstvý vítr o síle 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na nehodu pozor na Novojičínsku na silnici 57. Dvě osobní auta se srazila v obci Vrchy. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět zelené vlně na bezplatné lince 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nůžky, nože, brousím, možná si také vzpomínáte na tuto filmovou hlášku ze

snímku páni kluci. No a právě na tuto činnost, na ostření nářadí se zaměří ve své rubrice plné dobrých rad a nápadů Artur Kubica. Okénko dvakrát měř a jednou řeš, tady bude už za pár minut, ještě předtím budeme poslouchat Evu Varnou anebo Tomáše Linku. No a já připomenu, že posloucháte ranní program Českého rozhlasu Ostrava. František Tichý a Petr Soukup přejí vše dobré.

0: Zpíval nám Tomáš Lenka, 7 hodin 11 minut. Nebudeme se dnes po ránu vyjíbat ani sportu. Fotbalisté Baníku Ostrava se v nejvyšší soutěži zachraňují i s reprezentačním brankářem Martinem Jedličkou. Ten v klubu hostuje z Plzně, ale už teď říká, že by chtěl zůstat. Za malou chvíli to řekne sám, uslyšíte ho v reportáži, kterou nabídneme krátce před 7:30. Teď prostor pro Artura Kubicu.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Jak správně udržovat čisté a funkční zahradní nůžky, aby vám dlouho a ještě dlouho vydržely. Nůžky pořádně umýjte, vysušte a potom začneme s broušením. Některé brusné kameny nebo brousky vyžadují, abyste je před použitím namočili do vody. Jiné brusné nástroje zase vyžadují, abyste je namočili do malého množství oleje. Ne všechno zahradní nářadí nebo zahradnické nůžky je vyrobeno tak, že je lze rozebrat. Rozebírejte pouze takové nářadí, které potom dokážete složit. Po nalezení správného úhlu čepele začněte pohybovat brusným kamenem proti čepeli, aby začal obrušovat ostří. Způsob, kterým pohybujete brusným kamenem, však bude zcela záviset na typu nástroje, který používáte. No a buďte opatrní, jakmile dokončíte broušení, je dobré nůžky namazat přípravkem proti tvorbě rzy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Mluvit teď a v programu Českého rozhlasu Ostrava budeme o počasí. Ráno máme krásné slunečné. Dobrou zprávou je, že nám to hezké počasí vydrží v průběhu celého dne. Už teď jsou teploty relativně vysoko. V regionu je většinou polojasno, slunečno. Co se teplot týče, v Karviné teď naměříte 16 stupňů Celsia. Ve Frenštátě pod Radoštěm 18 stupňů. No a prognóza na dnešek úterý bude hezké. Ráno a dopoledne převážně polojasno. Poledne více oblaků, ale bez deště. Teploty vysoké 24 až 28 stupňů, na horách do 20.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Aleš Brychta, 7 hodin 22 minut. Už pod čtvrtým trenérem od začátku sezóny pokračuje v záchranářské misi v první lize fotbalový Baník Ostrava. Má před sebou poslední 4 zápasy, které určí jeho osud. A ve všech by měl spoléhat na brankářskou jedničku Martina Jedličku, zimní posilu z Plzně.
1: Máte různý situace nějaký, který vám tak v té kariéře se to přinese a máme třetího trenéra a my věříme, že s panem Dvorníkem to zvládneme a připravíme se na příští sezónu a ta sezóna bude daleko lepší a budeme patřit tam, jakoby, kde Baník má být, nahoře.
2: Říká rodák z Příbramy Martin Jedlička, který v mládežnických letech chytal za Slavii i Spartu. V posledních sezónách působil jako jednička v Plzni a zažil spoustu velkých zápasů na evropské úrovni. O to překvapivější byl jeho zimní příchod do Baníku a teď i další rozhodnutí.
1: Já chci zůstat. Myslím si, že klub chce zůstat, ale teda chce, abych zůstal. A já chci zůstat, protože mě je tady dobře.
2: Pokračuje trochu roztomile Martin Jedlička, že chce zůstat v Baníku. Má partnerku z Havířova a tak je jeho přání v tuto chvíli logičtější. Dokonce na pozvání spoluhráče Holcera viděl v Havířově i rozhodující a úspěšnou bitvu místních hokejistů proti Prostějovu o postup do první ligy.
1: Dobrý to bylo, dobrý. Tam teď mám vlastně partnerku a rodinu partnerky, takže já tam trávím dost času a Holcka mě naverboval, ať jdu do Havířova a musím říct, že to bylo skvělý. Fanoušci v kraji tady vyprodají všechno.
2: Ale Jedlička ví, že následující 4 zápasy budou těžké, protože Baník se momentálně trápí, hlavně střelecky.
1: Je to náročný, jo, co mám povídat. 6 nebo 7 zápasů jsme jakoby ani v tom zápase nevedli, jo, takže je to náročný a věřím, že se to i nějakou, jak se říká, haluzí, něco tam prostě spadne a zlomí se to, protože ty kluci pracují dobře na tréninku a vepředu a věřím, že se to zlomí, protože nic jiného jako v tomhle nezbývá.
2: Doplňuje brankář Martin Jedlička. V sobotu Baník čeká zápas v Teplicích. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Jak složitá je cesta k energetické soběstačnosti? Premiéra publicistického pořadu Rozpleteno, udělej si elektřinu. ČT2. Příběh odvážného učitele, který odmítl šířit propagandu. Premiéra oscarového dokumentu Pan nikdo proti Putinovi. A ČT Art. Ač legendární herec, přesto dál zůstává záhadou. Proč chtěl vždycky hrát všechno a střídal autorské a komerční filmy? Druhá část dokumentu Nenapravitelný Belmondo. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dlouholetého dramaturga opavských festivalů Petra Rotrekla ocenila odborná porota cenou Jantar za celoživotní přínos. Ceny pro umělce z Moravskoslezského kraje se v pondělí večer v Ostravě udělovaly už po 9:00. 13 sošek zamířilo k literátům, hudebníkům a divadelníkům. Podnikatelé v Česku od příštího roku budou muset znovu elektronicky evidovat tržby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se bude vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Část živnostníků s příjmem do 1 000 000 korun, ale výjimku mít bude. Bezplatné vyšetření a konzultace s lékaři připravila na dnešní odpoledne nemocnice ve Valašském Meziříčí. Od 14 do 18 hodin nabídnou zdravotníci zájemcům 15 vyšetření a taky prohlídku porodního a novorozeneckého oddělení, včetně porodních sálů. Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO vinnou v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně jí za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie uložil 3letý podmíněný trest a peněžitou sankci. Kriminalisté obvinili bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka v takzvané bitcoinové kauze. Podle zdrojů Českého rozhlasu Radiožurnálu stíhají také jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Trojici viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomocí úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Jaké nás dnes čeká počasí? Dopoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách do 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na nehodu pozor na Novojičínsku na silnici 57. Dvě osobní auta se srazila v obci Vrchy. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, dejte o nich vědět zelené vlně na bezplatné lince 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: No už za pár minut vyrazíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava do Doubravy, kde opravují schátralý zámek. K čemu by měl v budoucnu sloužit, to uslyšíte po písních Michala Davida a Jaroslava Uhlíře. Pěkné ráno.

0: Evropské dotace na pomoc regionům po útlumu průmyslu se pomalu tenčí. Moravskoslezský kraj už z programu pro spravedlivou transformaci vyčerpal 14 z 19 miliard korun. Vidět je to třeba v Doubravě na Karvinsku, kde bývalá hornická obec opravuje schátralý zámek.
1: No, to je trošku dobrodružství. Jdeme dovnitř po takové kovové lavce, ale jsme tu. Wow, ty klamby jsou nádherné.
2: Připravuje se tady v přízemí infocentrum.
1: Tady, kde teď stojíme, bude infocentrum.
2: Ano, knihovna s velkou čítárnou pro akce.
1: Popisuje mi starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení. Tady, když se podíváme, tak jsou ty obří plastové trubky, ty pomáhají s tím odvětráváním.
2: Ano, je tomu přesně tak. Uhum. Už je tady ta stavba vyčištěná, vyklizená, jsou krásně vidět zachované klenby z období baroka.
1: Spoustu lidí odsud pracovalo v podzemí a teď se to vlastně do té obce vrací, protože financování jde z Evropského fondu, který má pomáhat těm těžbou postiženým regionům.
2: Právě na celém území obce Doubrava probíhala těžba a je to tady v blízkosti, kde těžba probíhala, jediné místo, kde se zámek dochoval.
1: Mohla by si to obec dovolit bez toho fondu?
2: No, v žádném případě. Pro obec je náročná i ta finanční spoluúčast v každém případě. Jako věříme, že to ustojíme.
1: Beton tady míchá usměvavý řemeslník Milan, který je až z Olomouce a nevylučuje, že až to bude opravené, tak si tady udělá velký výlet z Hané.
3: Ale jako, jestli to opraví, tak bude to pěkný.
1: Jak se opravuje zámek?
3: Člověk to ví, tak ani ví neřek, že to je nějaký zámek.
1: Co tady teď aktuálně děláte?
3: My budeme odvětravat ty podlahy.
1: Tady už se nahoru nedostaneme, to bychom museli přes žebřík. Tady jsou vidět původní schody a tam nahoře bude
2: muzeum, kde vzpomeneme na sokola a legionáře Jana Čapka, na Petra Bezruče, který tady působil. Vzpomeneme na hlavně zakladatele zámku Orad Matenkloa.
1: Obec plánuje, že opravy zámku skončí v létě příštího roku. Z Doubravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava přivítáme meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme k aktuální situaci v regionu.
2: Tak v regionu je polojasno až oblačno, ale oblačnost je průsvitná pro slunce, takže ten pocit je spíše jako slunečné ráno. Teploty začínají stoupat, ale jsou hodně rozdílné. Najdou se místa, kde je 9 stupňů, třeba na Bruntálsku, Rýmařovsku, tady v Ostravě 11-12, ale najdou se místa zejména na severním návětří Beskyd, kde jsou teploty až skoro 20 stupňů, třeba Frýdek, Místek, Sviatnov nebo Stanice Mořkov. Je to způsobeno takzvaným efektem fénu za Beskydem, protože ve vyšších polohách fouká čerstvý jižní vítr, v nížinách je zatím vítr spíše slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy ta aktuální situace. Teď už je předpověď na celý den.
2: Bude to podobné jako teď ráno, čekáme polojasno, může být přechodně i zvětšená oblačnost. Teploty během dne vystoupí na 24 až 27 stupňů, na horách bude kolem 18 a vítr ten bude zpočátku spíše na horách a otevřených místech čerstvý, ale během dne zesílí i v nižších polohách, může být 4 až 8 metrů za sekundu. Srážky dnes neočekávejme.
1: Probrali jsme dnešek, to nám nestačí, pojďme trochu dál, jaká bude noc a co přinese zítřek.
2: V noci podobně jako přes den, polojasno, přechodně i zvětšená oblačnost, noční teploty budou klesat na 14 až 10 stupňů a vítr se trochu sklidní na mírný jihozápadní až jižní 3 až 7 metrů za sekundu. Zítra čekáme oblačné počasí, z rána může být oblačnosti méně, ale během dne bude přibývat a pak zejména odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout přeháňky, případně i bouřka. Teploty zítra 23 až 26, v maximech na horách kolem 17, vítr mírný jižní až jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Ještě požádám o aktuální hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu.
2: Tlak je 1010,5 hektopaskalu a vlhkost vzduchu je kolem 70%.
1: Tolik informace o počasí měli pro nás Tomáš Ostrožlík. Díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Naším středečním hostem bude ředitel základní umělecké školy v Ostravě Porubě Martin Kajzar. Kromě 70-letého výročí školy se v rozhovoru s Kateřinou Huberovou dotknou mnoha světů našeho hosta. Od klasické hudby přes cymbálovku až po metal i ostravský baník.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7:52 posluchačům Českého rozhlasu Ostrava nabídneme pár pozvánek s datem 5. května. Poklady, které nezmizely, to je název archeologické výstavy v muzeu Šipka ve Štramberku. Jde o nové archeologické nálezy z Novojičínska, které často náhodou objevila laická veřejnost. Historické předměty si můžete prohlédnout dnes mezi 9. a 16. hodinou. Moravskoslezská nemocnice Opava připomíná Světový den hygieny rukou. V areálu nemocnice jsou proto dopoledne stanoviště, kde si mohou školáci, ale i široká veřejnost nacvičit správnou techniku mytí rukou. Součástí akce, která začíná už o 8:30 ráno, je i prohlídka dětského oddělení. A v Orlovském klubu Bejbáček pořádají workshopy ke dni matek. Během dopoledne tam můžete vyrobit přáníčko a nebo květinu a také si popovídat o mateřství, výchově a nebo rodině.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravsko-opavská diecéze dokončuje opravu poutního kostela na Krnovském Cvilíně. Didaktickým testem z českého jazyka a literatury dnes pokračují státní maturity. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíce studentů. Rožnov pod Radhoštěm si připomene 81. výročí osvobození města. Bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré úterní ráno. Oprava poutního kostela povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné v Krnově se chýlí ke konci. Dominanta Cvilínského kopce a památka ze začátku 18. století je v rekonstrukci od října 2024. Stavaři už opravili kopule věží a vrátili je na místo, říká Karel Sjuda z řádu minoritů. Další práce mají být hotové v létě.
2: Hlavně se dokončí omítka té věže, která ještě není dodělána. Jakmile bude osazená věž a bude se dokončovat klempiřina, tak v návaznosti na to se dokončí pak kompletní fasáda věže a na závěr sokol. A tahle ta etapa bude hotová.
1: Dnes pokračují státní maturity. Studenty po celé republice čeká didaktický test z jazyka českého a literatury, který je povinný. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíce maturantů. Zkouška se skládá z uzavřených i otevřených úloh a ověřuje základní znalosti gramatiky i literatury. Studenti mají na vypracování 85 minut. Pokračuje Barbora Rosulková, ředitelka státní organizace CERMAT, která státní maturity zajišťuje.
3: Žáci se o svém výsledku dozví buď prostřednictvím té školy, nebo pokud se přihlásili na výsledkový portál žáka, tak ten svůj výsledek uvidí i tam. A to v termínech stanovených jednotným harmonogramem, nejpozději tedy do 15. května.
1: Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku zabil na jihu Číny nejméně 21 lidí, přes 60 dalších je zraněných. Příčina exploze zatím není jasná. Úřady na místo vyslali zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí. Prezident země vyzval k důkladnému vyšetření události. Úřadům taky nařídil, aby zintenzivnili kontroly v klíčových průmyslových odvětvích. Rožnov pod Radhoštěm si připomene 81. výročí osvobození a konce druhé světové války dvoudenním programem nazvaným Mír začíná pamětí. Akce, která začíná dnes, nabídne koncerty, besedy, filmové projekce i vzdělávací programy pro veřejnost a školy, říká mluvčí města Adéla Kousalová.
4: Od 17 hodin připravila městská knihovna přednášku historika Ondřeje Koláře ze Slezského zemského muzea o závěru druhé světové války na Rožnovsku. Lidé se můžou zapojit také do badatelské aktivity nebo vyrazit s historikem Milanem Hambálkem na komentovanou procházku po místech spojených s oběťmi války.
1: Návštěvníci dnes od 16.30 u vstupu do parku ochutnají taky válečnou kuchyni.
0: Počasí.
1: Dopoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru ojedinělé přehánka. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 16 až 20 stupňů. Foukat bude zpočátku ještě mírný jižní, postupně čerstvý vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Opatrní buďte na silnici 57. Během dne se tam budou pohybovat vozidla údržby a bude probíhat čištění a úklid. Týká se to úseků na Novojičínsku, Opavsku i Bruntálsku. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: František Tichý a Petr Soukup se starají o dnešní 5. květnový ranní program Českého rozhlasu Ostrava 4 minuty po 8. Přejeme příjemný a pohodový den. My jsme včera začali s novým seriálem s rubrikou Co v učebnicích nebylo. V dalším díle se Martin Písařík, průvodce tímto okénkem, zaměří na větrné mlýny, ale to až po písničkách od Činaska nebo Kylie Minogue. Přejeme pěkné ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přesný čas 8 hodin 12 minut. Hudebnice Nika a herec Petr Panzerberger jsou čerstvými držiteli regionálních kulturních cen Jantar. V opeře zase bodovalo Slezské divadlo v Opavě. Slavnostní večer z kulturního domu Poklad živě přenášel i Český rozhlas Ostrava. Více od nás uslyšíte krátce před 8:30. Teď už Martin Písařík a rubrika Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Máme krásné slunečné ráno a dobrá zpráva je, že tak bude po celý den. Pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Začneme nejprve na východě, v Dolní Lomné na Jablunkovsku už teď 18 stupňů Celsia. Teď míříme trochu západněji, konkrétně do města Albrechtice na Krnovsku, tam teď naměříte 17 stupňů. No a prognóza od našich meteorologů týkající se celého dne, ta zní velmi dobře. Ráno a dopoledne bude polojasno, odpoledne může přijít více oblaků, ale žádné přehánky z toho nebudou. Teploty vysoké, 24 až 28 stupňů. Kdo vyrazí na hory, také nezmrzne. Bude tam maximálně 20.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nezávislá divadla, scény mimo metropoli a také umělci, kteří bez velké komerční produkce tvoří kvalitní díla. Takovou zprávu o kultuře v Moravskoslezském kraji přinesly ceny Jantar. Už po deváté putovali k těm, kteří v minulém roce předvedli mimořádné výkony.
1: Já děkuju vám všem, že žijete, že s váma můžu se potkávat, protože být s váma v Ostravě je prostě super!
2: Petr Panzenberger a jeho sdílená radost scény za mužský výkon v monodramatu Perníkář v ostravském studiu G. Už za něj dostal cenu Thálie, teď i regionální Jantar. Vysvětluje, čím to podle něj je.
3: Jeden člověk, jeden režisér, jeden prostor a vlastně prázdný, jenom židle. To jsou nejkrásnější představení, které za to stojí.
2: Ceny za ženskou činohru a inscenaci roku putují do další ostravské malé scény, divadla Petra Bezruče. I v opeře zabudoval ten menší z operních domů v regionu. Sošku si odnesli Katarína Jorda a Jakub Rousek za Janáčkovu operu Její pastorkyně.
4: Dali jsme tam srdce. Srdce, soudržnost, úctu jeden k druhému a pokoru k Janáčkovi. Víc není co tomu dávat.
2: To v cenách za popovou hudbu uspěly hned dvě hudebnice. Beata Hlavenková osobně přijít nemohla, to zpěvačka Nika adresovala své posluchače.
5: Vědět, že to, co dělám, má smysl a dotýká se to dalších lidí a jejich duší a že chodí na koncerty a prostě koupí si ten merch a podpoří toho umělce a dají mu to vědět hlasitě najevo.
2: Podle zakladatele ceny Jantar Aleše Hunu se výběr i v devátém ročníku dokládá, jaké bohatství má region v kultuře.
6: Odborné poroty sledují dění od Osoblažska až po mosty u Jablunkova. Opravdu jsem na to hrdý.
2: Porotci nezapomněli ani na organizátory kulturního života. Cenu za celoživotní přínos dostal opavský dramaturg Petr Rotrekl a Kalený Jantar pro kulturu mimo hlavní proudce odnesl ostravský antikvář. Variát Fiducia. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Poslouchali jsme Abu, ale teď už je pojďme ke krátkým zprávám. Nabídne je František Tichý.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Hasiči zjistili alarmující nedostatky při dosavadních kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků. Generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček to řekl v České televizi. V řadě kontrolovaných podniků podle něj chybí únikové východy nebo jsou zablokované. V Krnově dnes budou zdravotníci učit zájemce první pomoc. Tamní nemocnice pro návštěvníky organizuje den zdraví v prostoru takzvaného Respiria. Lidé se také dozví, jak správně vytáhnout klíště nebo co s prošlými léky. Specialisté zájemcům změří cholesterol nebo cukr v krvi. Areál bude otevřený od 9 do 17 hodin. Doubrava na Karvinsku chystá přesun své spisovny. Stohy úředních dokumentů přestěhuje do opravené bývalé drábovny v areálu zámku. Celkové náklady na rekonstrukci dosahují 70 milionů korun a obec na to využívá evropské dotace z programu Spravedlivá transformace. Ve Valašském Meziříčí začne nově fungovat úsekové měření rychlosti na ulici Rožnovské. Radarový systém se tam přesune ze Zašové, kde měřil rychlost na průtahu obcí. Radnice si od změny slibuje zvýšení bezpečnosti na jedné z nejvytíženějších komunikací ve městě. Před 81 lety propuklo pražské povstání. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa. Během bojů zemřeli 3000 Pražanů a Němci 8. května kapitulovali. O den později do Prahy dorazila sovětská armáda. Jaké nás dnes čeká počasí? Dopoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne pak oblačno. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 16 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u Bohumína ve směru na Ostravu se pracuje a levý pruh je tam uzavřen. A to mezi kilometry 375 a 371,5. Tak tam dejte pozor. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Radnice obce Písečná na Jablunkovsku hledá domácnosti, které by se chtěly zapojit do sítě sdílené elektřiny. Přebytky energie, kterou vyrobí lidé na vlastních solárních panelech, by tak mohly zůstávat sousedům v obci. Více k tématu už za pár minut. Teď skupina Tým. Pěkné ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 40 minut. Lidé z Písečné na Jablunkovsku mají možnost zapojit se do sítě sdílené elektřiny. Energie by tak pomáhala a snižovala výdaje právě tam, kde byla vyrobena. Pro majitele třeba solárních panelů by to znamenalo i zisk z elektřiny, kterou vyrobí a nejsou schopni spotřebovat. Detaily zjišťovala naše reportérka Natálie Janišková. Přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno. Ano, obec Písečná se stala členem spolku, který se jmenuje Enercom Jablunkovsko. Figuruje v něm i dalších 6 obcí z Jablunkovska, pak taky několik soukromých firem a neziskových organizací. A právě teď radnice v Písečné zjišťuje, které domácnosti se chtějí do sítě sdílené elektřiny připojit.
0: Pro koho ta nabídka platí? Kdo se může připojit?
1: Do sítě se mohou zapojit lidé, kteří doma mají vlastní výrobnu energie. Může jít o malé, solární, vodní nebo větrné elektrárny, nebo třeba bioplynové stanice a kogenerační jednotky. Při vhodných podmínkách pak tyto výrobny často vyprodukují více elektřiny, než daná domácnost zvládne spotřebovat. A proto můžou takový přebytek nabídnout i někomu dalšímu. Do sítě sdílené elektřiny se proto mohou zapojit i další lidé, kteří podobné zařízení nemají, ale pouze by chtěli využít přebytečnou energii třeba od svých sousedů. Může to být tedy opravdu kdokoliv.
0: Jak sdílená elektřina funguje v praxi?
1: Smyslem je, aby elektřina, která se vyrobí v Písečné, taky zůstávala v Písečné. Sdílení elektřiny funguje tak, že vyrobená elektřina může být v rámci skupiny využita jiným zapojeným odběrným místem ve chvíli, kdy se výroba a spotřeba časově potkají. Sdílení se vyhodnocuje v 15-minutových intervalech a proto je důležitý souběh výroby a odběru. Odběratel tedy využívá sdílenou elektřinu právě tehdy, když ji některý se zapojených zdrojů vyrábí. Pro přesné měření je potřeba mít speciální elektroměr a to vše se dá ale dneska nainstalovat. Zapojení do sdílení není podmíněno souhlasem dodavatele elektřiny. Energetická společnost pak dál dodává elektřinu v době, kdy ve sdílené síti zrovna nikdo přebytečnou elektřinu nenabízí. Cenu za sdílenou elektřinu aktuálně radnice uvádí 1,70 Kč za kilowatt hodinu, výrobci pak vydělají 1,20 Kč za kilowatt hodinu. Kontakt pro lidi, kteří by se chtěli zapojit do sítě sdílené elektřiny, je uvedený na stránkách obce. Aktuálně radnice v Písečné eviduje 39 výroben a z toho 2 výrobny už přes Enercom sdílejí. Ještě doplním, že zapsány ve spolku sítě sdílené elektřiny na Jablunkovsku jsou taky obce Bukovec, Hrádek, Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek a Písečná.
0: Tolik tedy k tématu sdílené elektřiny na Jablunkovsku. U mikrofonu byla redaktorka Natálie Janešková. Děkujeme za informace.
1: Krásný den.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Všude na severní Moravě a ve Slezsku svítí slunce, srovnáme teploty na horách a v nížinách, začneme v Beskydech na vrcholu Lysé hory, teď 10,5 stupně Celsia, v Bohumíně už teď teplota těsně přes 20 stupňů. Prognóza na úterý říká, že ráno a dopoledne bude převážně polojasno a slunečno, odpoledne více oblaků, prčet z toho ale nebude. Teploty opravdu vysoké, až 28 stupňů v nížinách, pokud vyráží žijete nahory, příliš oblékat se také nemusíte. Teploty se budou pohybovat okolo 20.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor. Mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues z dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Dalibor Janda, hodiny ukazují 8 hodin a 51 minut. Mám pro vás pozvánku k poslechu naší dopolední poradny. Navázat vztah a sdílet intimitu s blízkým člověkem je základní lidská potřeba každého z nás, a to i lidí s různou měrou zdravotního postižení. Právě pro ně existuje poradenská služba Ostravského centra pro rodinu a sociální péči. S čím vším dokáží klientům pomoci, to nám dnes poví Alžběta Voceďálková a zeptat se jí budou moci i naši posluchači. Začínáme 10 minut po 11. hodině. Ode mě je to pro dnešek vše. Teď vás pobaví Artur Kubica. No a hned po zprávách v 9 začne dopolední program s Vláďou Šmehlíkem. Loučí se Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi. To v jednom supermarketu vybírá pán ve středním věku kuřátko. Přehrabuje se v té hromadě zmražených kuřátek, osahává je, obrací a pak jde pryč a žádné nekoupí. A ty prodavačky to pozorují a ta jedna povídá: tak to mám nejraději, takové klienty. Osahávají to, okukují a nakonec nekoupí. A vedle ní stojí prodavačka a ta povídá: no to mi povídejte, paní kolegyně, já to znám taky, já mám doma 3 dcery navdavky.
2: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kulturní cenu Jantar za celoživotní dílo dost

0: Tého dramaturga opavských festivalů Petra Rotrekla ocenila odborná porota cenou Jantar za celoživotní přínos. Ceny pro umělce z Moravskoslezského kraje se v pondělí večer v Ostravě udělovaly už po deváté. 13 sošek zamířilo k literátům, hudebníkům a divadelníkům. Cenou za celoživotní přínos se podle zakladatele cen Jantar Aleše Honuse rozhodli ocenit zástupce profese, která není tolik vidět.
1: Stál desítky let v čele opavských festivalů Další břehy a Bezručí Opava, což jsou festivaly s velmi sofistikovanou dramaturgií. S oblibou říkám, že města mnohem větší se mají co učit od Petra Rotrekla, jak se má dělat kultura na úrovni okresního města.
0: Poslanci mají dnes projednat stavební novelu, která o rok odkládá povinné používání Národního geoportálu územního plánování. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO chce návrh schválit v takzvaném zrychleném řízení. Podle ní nejsou ještě otestované všechny funkce. Není jisté, jestli zrychlené řízení podpoří opozice. Hnutí STAN je ale podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka pro odklad.
2: My jsme o tom s paní ministryní hovořili. Nevím tedy, jestli to bude v 90. nebo to ve standardním režimu, o tom ještě bude jednat náš klub, ale podpoříme posunutí účinnosti o rok.
0: Na středu je svolaná mimořádná schůze dolní komory. V závěrečném kole mají poslanci schvalovat novelu upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. S tou opozice nesouhlasí a avizuje dlouhé projednávání. V Krnově dnes budou zdravotníci učit zájemce první pomoc. Tamní nemocnice pro návštěvníky organizuje Den zdraví v prostoru takzvaného Respiria. Lidé se také dozví, jak správně vytáhnout klíště nebo co s prošlými léky. Specialisté zájemcům změří cholesterol nebo cukr v krvi. Areál bude otevřený až do 17 hodin. Veřejná ohniště budou moct využívat návštěvníci lesoparku v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou. Dělníci na investici za 130 tisíc korun už pracují. Hotovo by měli mít do konce června. Uvedl to ředitel technických služeb Václav Zatloukal.
3: Veřejné ohniště bude z kamene s tím, že má průměr ten kruh 10 metrů, budou na něm umístěny 3 lavičky, pak tam bude odpadkový koš a v blízkosti jsou další lavičky. Samozřejmě jsou tam i hrací prvky pro děti, takže to bude pro celé rodiny zábava. Počasí.
0: Dopoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru ojediněle přehánka. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 16 až 20 stupňů. Foukat bude zpočátku ještě mírný jižní, postupně pak čerstvý vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět prostřednictvím bezplatné linky Zelené vlny na čísle 800 553 553.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté hodině, to byl František Tichý a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne v 10 hodin. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a stejně jako každý všední den i dnes začneme naše dopolední vysílání magazínem Křížem krajem. Tentokrát nás Iva Havlíčková vezme do Jablunkovského muzea Trojmezí. Dnes tam totiž začíná úplně nová výstava chladných zbraní a muzeu láká i na orientální kousky z muzejních fondů. V našem vysílání nebudou chybět rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a taky babské rady. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: 9 hodin a 11 minut ladíte Český rozhlas Ostrava.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: A pojďme se toulat. V muzeu Trojmezí v Jablunkově vystavují chladné zbraně, jako meče, kordy, palaše, šavle či dýky. A často dá se říct o umělecká díla. Nešetřilo se totiž na nich ozdobami, rytinami či drahými kovy. Ještě před slavnostní vernisáží, která bude dnes v 17 hodin, si desítky zbraní v doprovodu historika Martina Krůla z Muzea Těšínska prohlédla naše redaktorka Iva Havlíčková a my vás tam teď vezmeme sebou.
2: Tady se dokončuje instalace nové výstavy s názvem Chladné ostří, tak jak už asi ten název napovídá, je to o zbraních.
3: Ano, je to o zbraních a konkrétně je to o zbraních chladných. V podstatě jsou to kovové, bodné, sečné a úderné zbraně.
2: Vysvětluje Martin Krůl, historik Muzea Těšínska, autor výstavy.
3: Takže jsem se snažil zde návštěvníkovi poskytnout takový základní přehled o většině těch základních typech chladných zbraní. Čili zde najdeme, když to vezmu tak obecněji, zbraně pobočné, zbraně dřevcové a zbraně krátké. No a doplnění výstavy jsou zbraně orientální.
2: Zbraně pobočné, čili hlavně meče, šavle, co tedy nosili kdysi pánové u svého boku?
3: Ano, jak již název vypovídá, jedno jsou zbraně, které se nosily u boku. Ty nejstarší to jsou meče, takové ty nejstarší a nejsymboličtější. Dále samozřejmě šavle, které se používaly poměrně dlouhou dobu, různé kordy. A pozornost zde byla věnovaná i takovým těm chladným zbraním, které už neměly čistě vojenskou funkci, ale staly se spíš takovou symbolickou, to jsou ty úřednické kordy a šavle.
2: Odkud jsou tady třeba konkrétně tyto meče?
3: Tyto meče mi byly laskavě zapůjčeny kolegy z muzea v Polském Těšíně a ze Slezsko-zemského muzea v Opavě. Je pravdou, že tady těch mečů tady není mnoho, já jsem spíš zaměřil tu pozornost na ty chladné zbraně z toho 18. až 19. století. Čili chronologicky ta výstava prezentuje ty chladné zbraně od 14. do 20. století.
2: S Martinem Krůlem postoupíme k další vitríně. Vidím i přilby například.
3: Tak tady se nacházíme u vitriny, která představuje v podstatě takové pokračování toho meče a to jsou už palaše. Čili to jsou taky opět chladné zbraně určené pro jízdu s rovnou čepelí. Tady můžeme vidět právě příklady dvou exemplářů. A jelikož právě tyto šavle používali kyrisníci, čili příslušníci těžké jízdy, tak je tady vystaven i kyris.
2: Tady pozoruju paní dekoratérku. Dívám se, že pod všemi těmi zbraněmi je jako červený materiál.
3: Ano, protože k těm zbraním nějak tak přirozeně patří ta barva červená. Je to i barva kontrastní, když máte ty předměty v takové stříbřité barvě nebo zlaté, zlatavé, tak pěkně vylezou ty detaily a navíc k těm zbraním opravdu ta červená patří.
2: Červená jako krev?
3: Červená jako rudá krev, no, třeba.
2: Tady ještě se dívám, že na stěně místnosti je několik obrazů šlechticů.
3: Pochází to z rodové galerie ze zámku z Ropice a je to zajímavé tím, že se jedná o ucelený soubor, kde jsou vyobrazení důstojníci 12. pruského kyrisnického pluku. Právě že pruský na zámku byl umístěn tady na Těšínsku, teda v Habsburské monarchii, tak tím je jakoby unikátní. No.
2: A je vidět, že pánové jsou ozbrojeni, že ano, jsou vidět části těch pobočných zbraní.
3: Ano, to je pluk kyrisnický, čili to je ta těžká jízda. Všichni jsou vyobrazeni právě v kyrisu a oni mají, jako jsou důstojníci, tak ta jejich poboční zbraně je kord, je důstojnický kord. Potom, když jsme u těch kordů, tak opět tady jsem se snažil vystavit vývojovou řadu kordů. Začínáme kordy renesančními a končíme opět kordy, které právě používali se v 18. století.
2: Kordy na mě působí tak, že to používali jako vyšší důstojníci nebo prostě lepší vojáci.
3: Ano, je to tak. Kord už byl prostě takovým symbolem toho vyššího postavení. Právě proto na těch obrazech to jsou důstojníci a ti jsou vyobrazeni právě s kordem. Vojáci běžní by měli právě palaš. Částečně jsem věnoval pozornost, ale to pouze okrajově, jenom na ukázku, krátkým chladným zbraním, kdy se mi tady podařilo získat některé zajímavé exempláře. Jsou to různé dýky, nože. Můžeme třeba zmínit tady tuto dýku
2: s vyobrazením. Je krásně zdobená.
3: Ano, je krásná, s vyobrazením ďábla. Máme i tady nějaké orientální nože s nápisem Sarajevo 1880 a Dále vidíme třeba nůž s arabským nápisem, čili už to jsou takové zajímavosti spíše. No a tento nůž by měl být s vyleptaným obrazem Turka.
0: Říká historik Martin Krůl. Už po písničce popíše i jeden zajímavý souboj, při kterém si protivníci sekali do tváří. Vrátíme se do Jablunkova hned poté, co nám zaspívá Marie Rotrová.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v našem vysílání v magazínu Křížem krajem se teď vracíme zpátky na výstavu chladných zbraní do muzea Trojmezí v Jablunkově. Zajímavou kapitolou jsou tam třeba zákeřné zbraně ukryté ve vycházkových holích. A návštěvníci si mohou prohlédnout také kordy, které používali šermíři buršáckých spolků při soubojích. Jejichž cílem byly jizvy jako známka cti. Výstavu chladné ostří si s historikem muzea Těšínska Martinem Krůlem prošla naše redaktorka Iva Havlíčková.
3: Tady se vracíme zase více do historie.
4: Tady jsou právě naznačeny ty dřevcové zbraně, čili můžeme se podívat z vrchu, tak to jsou halapartny, které jsou všeobecně známy, potom jsou důstojnické spontony a ty poslední jsou takové méně, si myslím, že pro veřejnost méně známé, a to je třeba kůsa, tady ta obrovská sekera.
3: S těmi zuby?
4: S těmi zuby. A pod tím jsou dvě takové spétum a runka.
3: A ty mají hodně dlouhé ty rukojeti teda, nebo dřevce?
4: Dřevce.
3: Ty jsou odkud například tyto zbraně zapůjčené?
4: Ty jsou zapůjčené ze Slezsko-zemského muzea a z Ostravského muzea.
3: A ještě další zbraně.
4: Část, jsem se právě tady taková zajímavost, to jsou ty zákeřné zbraně, když jsem tady vystavil pár dýk a kordů v holi, čili to jsou zbraně, které jsou ukryty. Jsou v kategoriích těch zákerných zbraní, protože nejsou viditelné a nosili se většinou ve formě holí při vycházkách, v které byl schován ten kord nebo dýka.
3: Čili pro nějaké špiony například.
4: Nemusí být pro špiony.
3: Čili
4: je to taková obrana pro nějaké gentlemany. Jo, čili tady vidíme, že různě to bylo zdobené. Tady máme hlavici orla a tady máme hlavici chrta.
3: Jeho toho jako dekorační předmět
4: k tomu jako buřinka. Dekorační jsou jako buřinka a rukavice, aby to trošku asociovalo tady tu vycházku. Tady k zajímavým předmětům, tak to jsou kordy. To jsou dva soubojové kordy německých buršáckých spolků. Tyto konkrétně pocházejí z Těšína, což byly vlastně spolky vznikající po napoleonské době, které měly jako zjednotící velkoněmeckou myšlenku. To jsou takové ty velkonacionalistické německé spolky. A tento jejich zvláštní druh šermu v podstatě byl jiný než ten klasický, který známe, ale spočíval v tom, že protivníci stali naproti sobě v určité vzdálenosti a museli se různě způsobem sekat s tím, že nesměl uhnout ten protivník. Čili potom byly různě zjizvení, ale právě ty jizvy byly dokladem ctí a odvahy toho šermíře.
3: Zajímavý typ souboje tedy. Aspoň ochranu ruky tedy měli, jak je vidět na tom kordu.
4: Oni v podstatě měli chráněné celé tělo, brýle a nánosník, kromě teda tváře.
3: A ty orientální zbraně, ještě jak jste říkal, pane Krůle, ty máme tady?
4: Pojďme k těm orientálním, že ty jsem si nechal nakonec. A to jsem rád, že se mi podařilo získat takové pěkné kousky, unikátní předměty z našich sbírek a ze sbírek z přátelné muzeí, čili ze Slezsko-zemského muzea, z Ostravského muzea a z Muzea Šlonska-Češinského v Češině. A nejpočetnějším souborem jsou takzvané jatagany.
3: Ty leží tady.
4: Oni jsou různě zdobné. Vidíme, že ty orientální zbraně na první pohled se odlišují od těch, řekněme, západoevropských, svou zdobností, svou ornamentikou. A ty jatagany, oni pocházejí z Osmanské říše, čili vidíme, že jsou takové charakteristické v podobě písmen S s dvěmi uchovitými výběžky na rukojetí.
3: Takže tak poznáme jatagany podle tohoto tvaru.
4: Dále můžeme zmínit, že třeba v našich sbírkách se nachází flisa, což je takový tradiční meč celokovový. Je to berberský kmen Kabilu, či severní Alžírsko, jižní Maroko, takže zhruba z těchto oblastí.
3: To je ten, co má rukojeť ve tvaru nějakého ptáka nebo dravce.
4: S tou dřevěnou vyřezávanou pochvou. Za ním můžeme vidět třeba samurajský meč, no to je ten střední Wakizashi.
3: Samurajsky, čili už jsme v Japonsku?
4: Už jsme na dálném východě v Japonsku. Ale proto je taková orientační mapa, aby si naště uvědomil, že ten orient, co to vlastně je, odkud sahá zhruba, jo. Že si může na té mapě představit, odkud ty předměty se dostaly tady k nám. No a poslední takové, tak to jsou tady zase turecké šavle kilič. Jsou takové specifické, ostře zahnuté a vidíme, že jeden z nejkrásnějších exemplářů je tady tento kilič. Je krásně zdobený.
3: No na něm si musel ten řemeslník tedy vyhrát.
4: Na něm si určitě musel pěkně vyhrát.
3: Zlacený. Materiály se nešetřilo.
4: Materiály se nešetřilo, samozřejmě ty některé zbraně jsou opravdu reprezentativní formou prezentace toho člověka, toho nositele té zbraně.
3: Dodává Martin Krůl z Muzea Těšínska. Z Jablunkova Iva Havlíčková, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A magazín Křížem krajem tady samozřejmě bude i zítra.

0: středeční nás pozve k jedinečnému symbolu pohornické krajiny, konkrétně k šikmému kostelu v Karviné. Společně s Romanou Kubicovou tak budeme pátrat nejen po historii této samotné stavby, ale i celého zmizelého města kolem ní. Magazín Křížem krajem v našem vysílání uslyšíte zítra po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

4 minuty po 9:30 posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. A máme tady před sebou i babské rady. Ještě nemáte na kuchyňském parapetu kerblík? Naše dnešní babské rady vás přesvědčí, že byste se do jeho pěstování rozhodně měli pustit. Prostor pro rady Jarky Vykoupilové tady bude za okamžik.

0: Babské rady.
1: Čerstvé zelené bylinky dodají pokrmům nejen výraznější chuť a vůni, ale také cenné vitamíny. Za pozornost stojí kerblík třebule, který hojně a rádi používali už naši předkové. Je to výrazně aromatická, jednoletá bylinka s chutí po anýzu a petrželi, často využívaná ve francouzské kuchyni. Je bohatá na vitamin C a železo, díky tomu podporuje trávení a detoxikaci. Obsahuje silice, které čistí krev a povzbuzují metabolismus. Rychle roste, takže je to ideální rostlinka pro pěstování v truhlících, například na kuchyňském parapetu. Dokáže povýšit chuť nejen sladkých pokrmů, ale i sladkých jídel. Nejvhodnější období pro sběr přichází na jaře, kdy je bylinka šťavnatá a plná chuti. Nejlépe chutná čerstvě utržený, dejte ho do domácího bylinkového másla, pomazánek nebo zeleninových salátů. Výborně doplní také snídaňová míchaná vejce, ryby i polévky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Radka Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A jako tradičně i dnes máme v terénu na severní Moravě a ve Slezsku svého regionálního stopaře. Petra Pivková je právě v Krnově, v tamním muzeu. A my se tam podíváme za malou chvíli. Podíváme se na to, jak ožívají čeští panovníci mimo stránky dějepisu.

0: 9 hodin 46 minut ladíte Český rozhlas Ostrava a dobré dopoledne. Krnovskému muzeu láká teďka netradiční setkání s českými dějinami. Panovníci a jejich manželky tu ožívají v podobě dřevořezeb, které vznikají už od 90. let. Jak takhle historická galerie působí naživo, tak to zjišťuje naše reportérka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, dobré dopoledne. Tak co všechno můžou návštěvníci vidět v Krnovském muzeu?
2: Krásné dopoledne. No tak samozřejmě, jak už si říkal, jsou to panovníci českých zemí, ale i jejich manželky. A těch reliéfních obrazů je tady opravdu mnoho, tedy panovníků jejich žen, dokonce některé mají na svých obrazech i dítka, takže je tady opravdu velmi mnoho osob, které jsou spjaty s našimi dějinami a které stojí za to vidět. Já jsem tady v muzeu s panem Michl Bernardem. Dobrý den. Řeknete mi, kolik těch obrazů reliéfních tady máte?
3: Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu. My jsme, když jsme se řazovali, tak jsme napočítali 133 reliéfních obrazů, tak mělo by to tak být snad.
2: My jsme se bavili o tom, že ta výstava je tady u vás podruhé, je to tak?
3: Ano, my jsme ji poprvé měli před 13 lety, a tehdy to nebylo tolik reliéfních obrazů. Jestli se dobře vybavuju, tak paní Haldová tehdy to měla dotvořené někam po Habsburky z doby 30. války. Končilo to jestli Ferdinandem III. Nebo Ferdinandem IV. Nějak tak.
2: No a teď už jsou tady všichni, takže pokud by si někdo chtěl ty dějiny tak zopakovat a udělat si takovou nějakou rozcvičku dějepisnou před koncem školního roku, tak určitě může a třeba se tady poznají všichni. Jaký je zájem o tuhle výstavu?
3: Ze strany veřejnosti poměrně značný, ze strany škol jsme zatím až takový nezaznamenali, ale oni teď mají takovéto náročné období kdy mají prostě písemky a tak dále, případně školní vylety, ale několik škol se nám nalásilo na takové jakoby výukové programy, které jsme pro základní školy připravili, tak uvidíme, třeba ještě někdo přibude.
2: A dokdy se mohou lidé podívat tady na reliéfní obrazy?
3: No mají na to vlastně ještě celý měsíc květen a první červený týden, pak teda už s výstavou končíme.
2: A prozradíte nám, co potom chystáte nebo co vás čeká v červnu?
3: Je to zatím takové pracovní, ale připravujeme výstavu, která se bude věnovat řemeslům, cechům a i počátkům továrnické výroby v Krnově, takže to otevřeme někdy od začátku června. My to zatím máme jako pracovně nazvané Řemesla v Krnově, ale každopádně budeme představovat předměty z našich sbírek.
2: Takže od panovníků se dostaneme k tomu, jak se vyráběly věci. Určitě to bude stát za to, no ale pokud by někdo chtěl vidět tady teď tu expozici, kterou máte, tedy s reliéfními obrazy panovníků a jejich žen, tak kdy se sem může přijít podívat?
3: Otevřeno máme každý den, kromě pondělí, a to od 9 do 5 hodin.
2: Tak děkuji moc, všechny zveme a doufám, že bude mít vaše výstava úspěch. Děkuji.
3: Děkujeme a nasledanou.
2: A pokud byste měli zájem, tak se určitě zastavte, protože nejenom ta výstava, ale muzeum celé tady v Krnově má nádhernou atmosféru a myslím si, že teď na jaře ho stojí za to vidět.
0: Petra Pivková z Krnova, my moc děkujeme a přejeme hezký den.
2: Díky a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

divný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli v našem vysílání nabídneme další zprávy. Program pro spravedlivou transformaci Evropské unie už v Moravskoslezském kraji podpořil přes 490 projektů. Náš kraj z něj vyčerpal už 14 miliard z celkových 19. Podrobnosti přidáme ve zprávách.

0: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a František Tichý.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Moravskoslezský kraj už vyčerpal přes 70% z fondu Spravedlivé transformace. Z fondu čerpá i Doubrava na Karvinsku. Dosavadní kontroly bezpečnosti klubů jsou podle šéfa hasičů alarmující. Hokejistou sezóny se stal Roman Červenka. Chtěl by si zahrát i na blížícím se mistrovství světa. Bude polojasno až oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý. Dobré dopoledne. Program pro spravedlivou transformaci už v Moravskoslezském kraji podpořil přes 490

0: Objasnila to starostka Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
1: Pro obec je náročná i ta finanční spolúčast v každém případě. Právě na celém území obce Doubrava probíhala těžba a je to tady v blízkosti, kde těžba probíhala, jediné místo, kde se zámek dochoval.
0: Kriminalisté obvinili bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka v takzvané bitcoinové kauze. Podle zdrojů Českého rozhlasu stíhají také jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Trojici viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Hrozí jim až 12 let vězení. Případ souvisí s loňským darováním bitcoinu za zhruba miliardu korun státu od odsouzeného obchodníka s drogami. Policie má podezření, že šlo o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Blažek podle novinek obvinění odmítá a podal proti němu stížnost. Hasiči zjistili alarmující nedostatky při dosavadních kontrolách klubů, barů a dalších nočních podniků. Generální ředitel hasičského sboru Vladimír Vlček to řekl v České televizi. V řadě kontrolovaných podniků podle něj chybí únikové východy, anebo jsou zablokované. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku v reakci na tragický požár v baru ve švýcarském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo 40 lidí, doplňuje Vlček.
2: Je alarmující ten počet zjištěných nedostatků, kterých je bezmála 12. Ty byly uloženy ve výši cirka asi 500 000 korun a mnohdy bylo zjištěno, že chybí anebo jsou zatarasené unikové východy, což je prostě případ, který se bezprostředně týkal toho problému, který byl ve Švýcarsku.
0: Některé stavby podle Vlčka ani nejsou schválené nebo jsou v rozporu se stavebním povolením. Hasiči mají v plánu dohromady 770 kontrol po celém Česku. V systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů je už registrovaných téměř 90% zaměstnanců v Česku. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Firmy měly povinnost se zaregistrovat do konce dubna. Podle ministra ale těm, které to nestihly, zatím žádné sankce nehrozí. Nejvíc registrací přibylo právě v závěru měsíce. Zaměstnavatelé musí první údaje o mzdách a odvodech za duben odevzdat do 20. května. Svaz personalistů ale upozorňuje, že systém je podle něj složitý a některé dokumenty je nutné stále podávat v papírové podobě. Sport. Roman Červenka se po druhé v kariéře stal hokejistou sezóny. Na slavnostním večeru kromě hlavní ceny převzal i další tři. Sezóna ale pro Romana Červenku ještě nekončí. Chtěl by startovat už za týden na mistrovství světa.
3: Jako i když ta sezóna byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, si nedovedu představit říct, že ne. Počasí.
0: Dopoledne bude v Moravskoslezském kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru ojediněle přehánka. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Foukat bude zpočátku ještě mírný jižní, postupně čerstvý vítr rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte na dálnici D56 u Staříče ve směru na Ostravu. Na 47. kilometru je u krajnice odstavené osobní auto. Jinak je provoz plynulý a bez hlášených nehod. Klidnou jízdu bez potíží přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Téměř 5 minut po 10. hodině, to byl František Tichý a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne. No a protože je po 10. hodině, tak i dnes pro vás mám připravenu jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dneska se podíváme na krajské město a některé z jeho čtvrtí. Tak schválně troufnete si, pokud ano, můžete vyhrát cestovní balíček Českého rozhlasu Ostrava. Kvíz tady bude za malou chvíli, ještě předtím ale buty a taky třeba Iveta Bartošová. Krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, Jaromír z Ostravy.
1: A Jaromíre, já vás zdravím. Tak myslím, že dneska pro vás bude otázka naprosto banální a jednoduchá, ale...
2: No, to je vždycky problém. To je jednoduché, je někdo hodně složité.
1: Myslím, že když jste Ostravák, tak na tohle odpověď znát budete. Tak dobře, poslouchejte. Jdeme na to. Statutární město Ostrava se dělí na 23 městských obvodů. Tím nejzápadnějším je městský obvod, ve kterém najdete třeba ostravské planetárium. Ostraváci této části města říkají familiérně Krpole. Jak se jmenuje tato dříve samostatná obec, která se...
2: Krpole.
1: Vidíte, ani jsem to nemusel dočíst. Měl jsem ještě pro vás možnosti, že by to mohlo být Kraví pole nebo Královo pole, ale Ostrava vědí. Je to prostě.
2: Ale já si myslím, že v podstatě každý ví, kde je planetarium a že to je v Krásném poli.
1: Ostraváci rozhodně, jo. Já vám blahopřeju a zůstaňte prosím ještě chvíli na telefonu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Ostrava, je 10 hodin 22 minut a pokud ještě nemáte na dnešní den, na úterý 5. května žádné plány, tak já pro vás mám několik pozvánek. Pozveme třeba do Štramberku, do Krnova, do Jablunkova, anebo do ostravského baráku. Pozvánky tady budou za malou chvíli.

0: jak žil bych rád.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava pro vás máme připraveny aktuální pozvánky. Poklady, které nezmizely, to je název archeologické výstavy v muzeu Šipka ve Štramberku. Jde o nové archeologické nálezy z Novojičínska, které často náhodou objevila laická veřejnost. Historické předměty si dnes můžete prohlédnout ve Štramberském muzeu Šipka až do 16 hodin a s výjimkou polední přestávky. Zamířit můžete také na výstavu Chladné ostří do Muzea Trojmezí v Jablunkově. Ukazuje meče, kordy, dýky a nože, ale i orientální zbraně či ukázky ochranné zbroje. Slavnostní zahájení výstavy je dnes v 17 hodin. V Moravskoslezské nemocnici Krnov se koná Den zdraví. Zahrnuje přednášky odborníků na zdravý životní styl, ukázky cvičení a také vám tam mohou změřit cholesterol nebo krevní cukr. Akce se koná v Moravskoslezské nemocnici v Krnově až do 17. hodiny. No a naposledy je pozvánka i na koncert. Poslední pozvánka je hudební, tedy ostravský klub Barák, který najdete v Ostravě přívoze, uvádí od 19. hodin poctu Zuzaně Navarové. Jde o kapelu mladých muzikantů, v jejichž repertoáru jsou písně skupin Neres a Koa.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A už za malou chvíli vám nabídneme reportáž Adama Tomáše přímo z Krnova. Poutní kostel na Cvílíně je totiž opět kompletní. Jeřábníci dosadili na jednu z věží opravenou kopuli. Nové měděné pláty na střeše cvílínského kostela teď svítí na kilometry daleko. Vezmeme vás tam hned po písničce.

0: 4 minuty po půl jedenácté posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ostravsko-opavská diecéze pomalu dokončuje opravy poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné a povýšení svatého kříže v Krnově. Na jedné z věží teď září nová kopule i schránka pro další generace s různými dokumenty. Rekonstrukce památky ze začátku 18. století trvá už od října roku 2024 a lešení by z Cvilína mělo zmizet nejspíše už toto léto.
1: Ohromující, protože toto je ruční práce a nádhera a sleduji to, jak to opravuje. No, jsou fascinující ty klapy.
2: Na to, jak technici usadí novou kopuli, se přišla podívat Eva. Se mnou je tady i jedna z místních, Růžena, která stejně jako já s napětím sleduje, jestli se povede tu kopuli usadit zpátky na místo.
3: No, my jsme místní, tak my musíme, to je naše chlouba. No, je to krásné, jsou to máchři ti pánové.
2: Za červeno-bílou pásku s nápisem vstup zakázán za mnou přišel Karel Siuda, který je tady v pozici technického dozoru.
4: Co bylo nejdůležitější, kvůli tomu se ta věž musela dát dolů, je vyměněný z větší části roznášecí kříž, který nebylo možné vyměnit nahoře. A tím, jak se snesla dolů, tak tím to šlo tady vyměnit na zemi a tím taky jsme dosáhli toho, že se ta věž nemusela takhle radikálně rozebírat, jak by se musela rozebírat, kdyby zůstala nahoře.
2: Kopuli se povedlo umístit, přestože docela foukalo. Nové měděné pláty jsou takhle skvělé, že kdybych si před ně stoupil, tak by se v nich viděl. A nová je i schránka pro další generace. Dokumenty z původní schránky digitalizoval krnovský archivář Jakub Mamula.
5: Tam byly vlastně dokumenty, mince a byly tam nějaké pohlednice. A pak tam byl pamětní zápis z roku 1947, kdy vlastně po válce probíhala jedna z těch větších rekonstrukcí.
2: Střechou kostela totiž proletla letecká puma.
5: Tady v tom pamětním zápise tam jsou i rozepsané ty jednotlivé práce, které na tom probíhaly s uvedenými cenovými položkami.
2: Ty ceny jsou teda ale překvapivě vysoké. Tam vidím nějaký finální součet přes 3,5 milionu korun v roce 1947. To asi byly tehda jiné peníze.
5: I na tu dobu to bylo opravdu velké peníze.
2: Dělníci se teď pustí do opravy fasády věže s novou kopulí a taky do dodělání soklů u paty kostela. Úplně hotovo má být v létě. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin a 44 minut. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli pro vás budeme mít připraven tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica, náš rozhlasový zahradník a kutil, se tentokrát zaměří na ostření zahradnických nůžek. Začínáme za chvíli. Teď Miraj.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Jak správně udržovat čisté a funkční zahradní nůžky, aby vám dlouho a ještě dlouho vydržely. Nůžky pořádně umýjte, vysušte a potom začneme s broušením. Některé brusné kameny nebo brousky vyžadují, abyste je před použitím namočili do vody. Jiné brusné nástroje zase vyžadují, abyste je namočili do malého množství oleje. Ne všechno zahradní nářadí nebo zahradnické nůžky je vyrobeno tak, že je lze rozebrat. Rozebírejte pouze takové nářadí, které potom dokážete složit. Po nalezení správného úhlu čepele začněte pohybovat brusným kamenem proti čepeli, aby začal obrušovat ostří. Způsob, kterým pohybujete brusným kamenem, však bude zcela záviset na typu nástroje, který používáte. No a buďte opatrní, jakmile dokončíte broušení, je dobré nůžky namazat přípravkem proti tvorbě rzy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí Merkur prací gel 30 dávek na bílé a barevné za 49,90, Corega fixační krémy od 69,90 nebo Senzodyne zubní pasty od 49,90. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava Jih. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Ostravský herec Petr Panzenberger dostal za Perníkáře po Tálii taky cenu Jantar. Radar ze Zašové se přesouvá na ulici Rožnovskou ve Valašském Meziříčí. Pietní akt před budovou Českého rozhlasu připomene 81. výročí květnového povstání. Odpoledne bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. 9. ročník regionálních kulturních cen Jantar má své vítěze. V hudební kategorii bodovaly hudebnice Beata Hlavenková a Nika. V divadelních kategoriích uspělo divadlo Petra Bezruče nebo čerstvý držitel ceny Thálie Petr Panzenberger. Porotci ho ocenili za výkon ve hře Perníkář v ostravském nezávislém divadle Studio G. Právě na komorních scénách často podle Panzenbergera vznikají představení, která se diváků intenzivně dotknou.
5: Byť jsou o těžkých

0: Evropské unie uložil 3letý podmíněný trest a peněžitou sankci. Případ se týká zhruba 50milionové dotace na farmu ve středních Čechách. V kauze je obžalovaný také premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je ale kvůli poslanecké imunitě přerušené. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. Ve Valašském Meziříčí začne nově fungovat úsekové měření rychlosti na ulici Rožnovské. Radarový systém se tam přesune ze Zašové, kde měřil rychlost na průtahu obcí. Radnice si od změny slibuje zvýšení bezpečnosti na jedné z nejvytíženějších městských komunikací. Doplňuje mluvčí města Jakub Mikuš.
1: Hlavně v noci se ulice Rožnovská mimo měřený úsek často měnila v závodní dráhu neukázněných řidičů. Rychlou jízdou ohrožovali chodce a rušili obyvatele okolního sídliště. Na zhruba 600 metrovém úseku jsou navíc 4 frekventované přechody pro chodce. I proto policie České republiky schválila instalaci systému měření rychlosti v této lokalitě.
0: Český rozhlas dnes uctí památku padlých v boji o rozhlas v květnu 1945. Během pražského povstání bránili čeští vlastenci rozhlas proti vojákům SS. Za cenu vlastních životů se do jeho obrany zapojili kromě zaměstnanců taky policisté a povstalci. Pietní akt zahájí před historickou budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v 12:30 generální ředitel René Zavoral. 81. výročí květnového povstání se zúčastní i pamětníci těchto událostí.
2: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji bude převážně polojasno, odpoledne i oblačno a k večeru ojediněle přeháňka. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 16 až 20 stupňů. Foukat bude zpočátku mírný jižní, postupně čerstvý vítr, rychlostí 4 až 9, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S komplikacemi počítejte v Hlučínské ulici v Ostravě. Na mostě přes Odru je nehoda dvou osobních aut, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších potížích na cestách, dejte nám o nich vědět na bezplatné lince Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Zprávami v 11 hodin se pro dnešek z vysílání rozloučil František Tichý. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lenka Blažejová. Je úterý a to je víc než jasné, že nás čeká poradna. Když si přepnete naše online rozhlasové kamery na Studio 2, tak už uvidíte naproti mě ve Studio 2 sedět mojí kolegyni, která už chystá další poradnu. Hostem bude Alžběta Voceďálková z Centra pro rodinu a sociální péči. Začínáme za malou chvíli, teď ještě ale Věra Špinarová a taky třeba Genesis.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A na programu úterního vysílání je tedy i naše pravidelná rozhlasová poradna dnes s Romanou Kubicovou. Tentokrát na téma vztahy a intimita lidí se zdravotním postižením. S čím se potýkají a s čím jim mohou poradenské služby pomoci, tak to se dozvíme za malou chvíli. Poradna Českého rozhlasu Ostrava začíná za 4 minuty a 10 vteřin.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu dnešní poradny vás srdečně zdraví a příjemný poslech přeje Romana Kubicová. V naší kultuře je máj, měsíc máj, tradičně vnímán jako lásky čas. A já doufám, že stále to cítíte, jak je to všecko ve vzduchu. No a jsou prostě lidé, kteří cestu k těm vztahům a k intimitě mají přece jenom o něco trnitější. Žijí třeba se zdravotním handicapem, nějakým mírným i mentálním handicapem, ale jak jsem se dozvěděla, u vás v Centru pro rodinu a sociální péči tomu také říkáte, že žijí s výzvou. Takže právě o těchto lidech a jejich vztahovém a intimním životě si dnes budu povídat s Alžbětou Voceďálkovou, sociální pracovnicí a mimo jiné také důvěrnici v oblasti vztahu a intimity. Vítejte u nás.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům a díky za pozvání.
1: Alžběto, s jakými klienty tedy pracujete?
2: Tak my v Centru pro rodinu a sociální péči, tu naší hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením, konkrétně mladí lidé, většinou do 40 let.
1: Mm-hmm. No a v jakém věku se tak na vás nejčastěji obrací?
2: Myslíte na konkrétní zakázky vztahu? Tak tohle je téma, které většinou lidé řeší takhle v té mladé dospělosti kolem těch 20 let, 30. Tohle jsou témata, které lidé běžně řeší. Takže i u nás vlastně naši klienti s jakýmkoliv druhem postižení tato témata také řeší a prožívají je a potřebují se o nich s někým bavit, takže vlastně se mohou obrátit na nás, na důvěrníky v oblasti intimity a vztahu.
1: Ono vlastně toto téma i v běžných rodinách se zdravými dětmi je mnohdy, nechci říct tabu, ale jako rodiče nebývají tím prvotním činitelem, na které se mladý dospělý nebo dospívající asi obrací. Nicméně třeba pracujete i s rodiči, tak těchto postižených mladých lidí nebo zdravotně postižených mladých lidí?
2: Ano, vlastně mohou se na nás obrátit i rodiče nebo pečující, kteří vlastně žijí nebo mají dítě nebo mladého člověka se zdravotním postižením. My jsme ochotni samozřejmě s nima se bavit, samozřejmě taky edukovat, ale ty zakázky, které prozatím dostáváme, jsou opravdu od těch samotných uživatelů našich služeb, od těch mladěchů, kteří si s tím tématem moc nemají s kým popovídat, tak vlastně ti se zatím na nás obracejí. Pro rodiče my chystáme vlastně právě příští týden takovou jako přednášku, takový seminář ještě s kolegyní, takže to se těšíme, že vlastně takhle skupinově jim budeme moct o tom říct a třeba potom se na nás obrátí i individuálně.
1: Mm-hmm. Takže já to zopakuji, vy tedy máte třeba v péči nějakého klienta, dochází k němu nějaká sociální pracovnice, poskytuje vlastně osobní asistenci nebo asistenční služby a tam vznikne ten komunikační prvotní důvěrní kanál, ale pokud není edukovaná vlastně na důvěrníka, tak přepošle dál vám, kteří už máte v tomto oboru vlastně vzdělání a praxi. Je to tak?
2: Ano, je to tak, že my vlastně v centru si zakládáme na tom, že opravdu každý pracovník, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách je v tomto tématu nějakým základním způsobem jako edukován a umí se postavit k těm situacím a vlastně vnímá to, že i člověk s nějakým zdravotním znevýhodněním prožívá svoji pohlavnost, jako prožívá svůj intimní život a má tyto potřeby, takže vlastně by měl umět předat ten kontakt a vlastně jako předat tu zakázku už potom na takzvané pracovníky takového druhého stupně, kteří už jako jsou opravdu jako vyškolení v tomhletom tématu a vlastně jsou jako pověření organizací, že s tímhletím tématem pracují. Takže ano, když se sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách z jiných služeb dozví, že tato zakázka se objeví, tak vlastně předá ten kontakt a vlastně my už potom s tím klientem pracujeme dál.
1: Říká Alžběta Voceďálková, která je mimo jiné důvěrnící v oblasti vztahu a intimity pro tělesně postižené mladé lidi v Ostravském centru pro rodinu a sociální péči. A na toto téma si dále budeme povídat i po písničce.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naším dnešním hostem je Alžběta Voceďálková, sociální pracovnice z Centra pro rodinu a sociální péči. A řešíme vlastně poradenství, které poskytujete pro osoby se zdravotním postižením v oblasti vztahu a intimity. Už jsme před písničkou vlastně nastínili tu cestu, jak k vám přicházejí mladí lidé s výzvou či zdravotním postižením, jak chcete. No a samozřejmě mluvit o tak intimních věcech, jako je navazování vztahu a vlastní vnímání sexuality, člověk se většinou stydí. Taky jak to prožíváte se svými klienty vlastně? Je tam i ten stud na jejich straně, protože vy už jako profesionálové to prostě máte nějak asi vyřešené, kam můžete zajít, co můžete říct?
2: Určitě, tak stud je naprosto normální reakce, když vlastně se bavíme o těchto tématech, takže my se snažíme nějakým způsobem vytvářet bezpečné prostředí, nějaké důvěrné prostředí, kde opravdu se lidé mohou cítit tak, že mohou jako říct vše, co potřebují a vlastně nikdo je nebude nějakým způsobem soudit nebo hodnotit, takže ten stud tam vždycky je a samozřejmě, že býval i na naší straně, ale vlastně to, že my za sebou máme jakoby docela takové školení rozsáhlé, kde vlastně my se sami potřebujeme dotknout těch témat a vlastně musí to pro nás být nějakým způsobem komfortní, že vlastně i proto vracím se k tomu, když jsme se bavili, že jsou opravdu určení pracovníci, kteří s tímhle tématem pracují, že někomu to prostě nesedí a není to jako nutné, ať to řeší všichni, ale opravdu jako ti, kteří se v tom jak na jedné, tak na druhé straně cítí dobře.
1: Vaše funkce přímo má v názvu důvěrník, to znamená, že ta důvěra tam hraje obrovskou roli. Daří se vám ji třeba jako rychle navázat, nebo je to dlouhodobý proces?
2: No, ono vlastně nám se hodně líbí i ten název důvěrnictví, že opravdu není to vloženě poradenství, kde člověk opravdu si přijde jenom pro nějakou instantní radu, protože to v těchto oblastech většinou úplně nejde, že opravdu je tam potřeba navázat tu důvěru a vlastně, aby člověk se otevřel a mluvil o takhle citlivých tématech. A já si myslím, že se nám to daří a daří se nám to hodně i díky tomu, že vlastně ten první krok často právě udělají ti pracovníci, ať už sociální nebo osobní asistenti, prostě kteří jsou jako v tom úplně přímém kontaktu, že vlastně jako takhle fungujeme jako jeden tým, že nejsme úplně nějací cizí odborníci, ale opravdu jsme tam jako jeden za druhého a vzájemně se doporučíme. Takže i tohle tam hraje roli a potom samozřejmě už je to na té osobnosti toho důvěrníka, jestli se podaří tu důvěru navázat.
1: No, jaké vůbec jako panují mezi lidmi mýty a předsudky ohledně vztahu a intimity takových lidí se zdravotním postižením? Protože snažíme se zdůrazňovat, že to je něco přirozeného, co cítí zdraví i vlastně tělesně postižení lidé.
2: Ano. No, tak vlastně jste to zmínila, že ten největší mýtus je v tom, že tito lidé toto neprožívají, nebo že to jako necítí, nebo nepotřebují, že se jich to jako netýká. Ale to je opravdu jako velký mýtus, protože ať už jakoby na úrovni nějakého fyzického těla, ten mladý dospělý člověk jakoby prochází tím vývojem, prochází hormonálním vývojem, prostě ty věci se v tom těle dějou a prostě to tak je. Není to tak, že i když třeba se ten mentální vývoj zastaví na úrovni třeba nějakého, dejme tomu 3 let, takže vlastně se to dál jako neposunuje a že opravdu jako tu svoji sexualitu, svoji pohlavnost jako prožívají úplně všichni a touhu po lásce, po nějakých blízkých vztazích je to opravdu něco, co si myslím, že je společného pro nás všechny, ať už máme jakýkoliv druh viditelného nebo neviditelného znevýhodnění.
1: No, jakou roli vlastně hraje rodina, když vlastně jí dospívá to dítě, ať už říkáte, mentální vývoj se třeba zastaví na úrovni malého dítěte, ale fyzicky vlastně všechno pracuje dál, tak klade nějaké překážky nebo dokáží se s tím vyrovnat třeba bez rady, bez pomoci?
2: Tak rodina je vždy to první místo, kde se dítě, ať už taky zdravé nebo s nějakým znevýhodněním setkává a vlastně učí o těchto tématech mluvit nebo prožívat, takže i v téhleté situaci to určitě má největší roli. Často je to stížené tím, že opravdu ten pečující má spousty starostí ohledně té péče, takže někdy tyhle ty témata jdou třeba bokem a není to nic jako proti ním nebo nic, co se jim má zazlívat, ale prostě ten život je o mnoho náročnější, takže někdy tahle ta témata prostě ustupují. Ale je to velmi individuální. Záleží to opravdu na té které rodině a jestli spolu o tom jako mluví, jestli tomu dávají nějakou váhu nebo jestli ne. Mm-hmm.
1: Takže individuální. Výborně, říká Alžběta Vocedělková, mimo jiné důvěrnice v oblasti vztahu a intimity pro mladé lidi se zdravotním postižením. Pokračovat v tomto tématu budeme i po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnes ji věnujeme vztahům a intimitě mladých lidí se zdravotním znevýhodněním, postižením, jak chcete, či s výzvou. A znovu připomínám, že naším hostem je Alžběta Vocedělková z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči, kde pracuje primárně v PR a fundraisingu, nicméně stále ještě vzhledem ke svému předchozímu působení a vzdělání dělá důvěrnici v oblasti vztahu a intimity. Probrali jsme, jakou mají vlastně situaci dospívající a mladí dospělí ve svých vlastních rodinách. A teď já bych se tak jako malinko povinovala tomu všemu, co vy jste tady přinesla, protože hosté nám tady nosí různé věci, ale vy jste přišla maximálně vybavená nejrůznějšími brožurkami a edukačními pomůckami. Takže to jsou taky věci, které vy na to setkání s dotyčným mladým člověkem jdete takhle jako vybavena.
2: Je to tak. Vlastně ono to důvěrnictví je potřeba jako říct, že se vždycky děje jako bez nějakého fyzického kontaktu, že opravdu je to jenom nějakým způsobem to vyslechnutí, jenom nějaká edukace vlastně toho daného člověka. To patří do toho rámce. Takže vlastně ty naše pomůcky jsou velmi často jako brožurky nad různými tématy, jsou to pracovní listy, které vlastně i tím, že je tam hodně obrázků, tak jsou vlastně mnohem lépe pochopitelnější pro ty naše klienty. Takže my vlastně na těchto těch jako příkladech se od toho dobře odrazíme. Vlastně hodně to pomáhá i v tom, jak to téma je citlivé, takže vlastně se máme od čeho odrazit, od čeho začít, od čeho navázat jako ten rozhovor. Takže a opravdu teďko už těch pomůcek je docela dost a musím říct, že nám jako hodně pomáhají v tom, v té samotné práci. Můžu konkrétně třeba mluvit o tom, co tady mám?
1: Věci. No ano, já se dívám, čtu život ženy, láska, sex a tady tam vidím a já, jak na dospívání. Takže ta témata jsou opravdu pestrá, život může samozřejmě.
2: Ano, jsou to jakoby různé tematické okruhy, máme tady i gynekologickou prohlídku, těhotenství, život muže, život ženy. Od čeho se odrážíme, protože velmi často jde o tom vůbec nějakým způsobem poznat třeba svoje tělo, proměnu svého těla, dospívání, vůbec starání se o své tělo ve smyslu i výživy, hygieny, péče o svůj vzhled, jo, že opravdu to téma je tak široké, že je potřeba ho brát opravdu ze všech úhlů. A tady tyhle ty brožurky vlastně nám v tom pomáhají. Plus tady mám takovou jednu hodně zajímavou pomůcku, kterou máme moc rádi. Pro posluchače, ať si představí, tak jsou to takové jakoby siluety osob, mužské i ženské. A vlastně jsou tam takové ruce, červená a zelená, a na nich si demonstrujeme, kde jsou vlastně jako vhodné se dotýkat a ať už jakoby, které jsou vhodné zóny doteku. A opravdu to vnímání těch intimních zón má každý trošku jinačí a vlastně od toho se jakoby odrážíme, kde ty lidi tyhle ty zóny mají a vnímají. Protože tady toto nám může sloužit i taková jakoby prevence vůči nějakému zneužívání nebo toho, aby opravdu jako ty lidi i byli schopni nějak chránit sami sebe.
1: Mm-hmm. No vlastně tady narážíte ale na problém, že třeba když je někdo má větší to zdravotní postižení, tak vlastně jeho pečovatel musí mu pomáhat i s hygienou, takže vlastně vysvětlujete, ano, tady je to v pořádku a prostě takhle to má být.
2: Ano, je to tak, že vlastně v momentě, kdy byste odkázaný na nějakou péči druhého člověka, tak ty standardní hranice se mažou a lidé se vás dotýkají intimních míst prostě v důvodu té hygieny třeba. A je potřeba si říct, že ano, za situaci vykonání té hygieny je to v pořádku, ale za jiné situace tohle není vhodné. Tenhle dotek patří prostě opravdu jenom do intimních vztahů, do jako vztahu se svým partnerem a nikdo ostatní se vám jako nesmí dotýkat v těchto místech.
1: Mm-hmm. Míváte zpětnou vazbu potom třeba od daného mladého člověka, že vám třeba přijde a řekne, to mi pomohlo, nebo udělal jsem to a ono?
2: Jo, naštěstí teď mám takovou jako čerstou zkušenost, kdy řešíme s klientem zakázku a opravdu každé to další sezení jako říká, že se jako mění kvalita života k lepšímu, že prostě opravdu některé věci začíná nějak řešit, a takže zatím si myslím, že se setkáváme s dobrou odezvou.
1: Říká Alžběta Voceďálková a po písničce třeba probereme i možnosti seznámení, vlastně navazování těch vztahů, jaké se skýtají právě pro tyto tělesně postižené mladé lidi.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naposledy se v ní dnes s Alžbětou Voceďálkovou z Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě zastavíme vlastně u prožívání vztahu a intimity u lidí se zdravotním znevýhodněním a třeba s nějakou mentální retardací s tím se pojící. Probrali jsme už několik aspektů, ale ovšem, když už třeba pracujete dlouhodobě s nějakým klientem a spoustu věcí si i díky brožurkám a té osvětě, kterou mu poskytujete, uvědomí, tak pak třeba vzplane ta touha poznat někoho a navázat, vyzkoušet si vlastně, jaké to je navázat vztah s ním. Tak jaké možnosti třeba mají ti vaši klienti? Pořádáte něco pro ně?
2: Tak možná bych řekla, že to většinou je ten prvotní impuls, že vlastně ta touha nebo ta chuť jako navázat s někým vztah, ať už kamarádský nebo partnerský, je většinou ten první impuls, i proč nás někdo jako vyhledá. Takže toto vnímáme v posledních letech nebo u té naší cílové skupiny mladých lidí jako velmi silné téma. Ta potřeba se seznámit a vlastně nedostatek míst nebo příležitostí, kde se vlastně mohou seznámit. A proto vlastně my v našich programech, ať už v rámci sociálně aktivizační služby Brána nebo odborného poradenství Rodinný průvodce, pořádáme akce, které jsou zaměřené na seznámení nebo na takové jako setkání. Takže byly tam aktivity typu speed dating nebo jako s těma dle prvky. A vlastně teďko už je to i dost o tom vlastně jenom vytvořit to místo, kde se lidé můžou jako potkat a nějak se spolu bavit, nějak se jako seznámit, že už jsme upustili od toho úplně animovaného, ale spíš jakoby toho dáváme příležitost k tomu setkání. A zároveň na druhé straně je jako zkompetentňujeme v tom, aby uměli komunikovat, aby uměli začít třeba tu větu, aby uměli někoho oslovit. Jo? Že vlastně ono je to opravdu ruku v ruce v tom, aby člověk měl i nějaké ty komunikační dovednosti a nebal se druhého člověka oslovit.
1: No třeba teď mě napadá, ano, poskytujete poradenství, přijdete s brožurkami, vyzkoušíte si, kde se může šahat, třeba pomocí tady těch edukačních pomůcek, ale třeba můžete nasimulovat taky takovou jako seznamovací schůzku, že vy si třeba jenom na sebe obléknete roli nějaké, v případě mladého muže, tak nějaké mladé dámy a teď vlastně on vás zkouší oslovit, pozvat někam, povídat si.
2: Toto se nám ještě nestalo, nebo mě osobně, ale dovedu si představit, že tahle modelová situace může být jakoby součást i té naší práce, anebo se vlastně děje v rámci těch jiných aktivit, které my v naší organizaci poskytujeme, kde vlastně se snažíme v těchto těch oblastech lidem jako pomoct. Takže není to jenom u nás v té naší práci, ale opravdu jako v těch běžných činnostech, co se dějí. Plus teda ještě, když jste se bavila o těch možnostech seznámení, tak nemohu nezmínit online prostor, který je vlastně teďko hodně využíván, ale zároveň má i hodně rizik, takže tady opravdu je to něco, co také řešíme, aby opravdu lidi nenaletěli nějakým podvodníkům, aby nepřišli i o peníze a vlastně je to opravdu svět, který má své vlastní pravidla a je potřeba edukovat i v tomto.
1: No vy jste před písničkou zmínila, že máte jednoho mladého muže klienta a že hodnotíte úspěchy, tak za vaši vlastně tu důvěrnickou činnost, kterou jste vykonávala nebo stále vykonáváte, došlo k nějakému jako vážnějšímu vztahu třeba?
2: No, to bych asi byla hodně optimistická, kdybych řekla, že ano, někdo si někoho našel a mají teď vztah. Ono často opravdu to je spíš o malých krocích k tomu, že člověk jako začne vůbec nějak řešit sám sebe, svůj vztah k sobě, ke svému tělu, k druhým lidem, jo, že opravdu ty kroky jsou spíše malé, než jakoby takhle úplně velké, ale určitě jako jsme svědkem toho a není to jako výsledek naší práce často, že lidi ty vztahy mají a navazují a my se jim snažíme v tom jakoby pomoct, ať je to bezpečné pro obě dvě strany, ať vlastně se v tom jakoby cítí dobře a ví, co dělají.
1: Říká Alžběta Voceďálková z Ostravského centra pro rodinu a sociální péči, kde pracuje v PR a fundraisingu, ale také ještě působí jako důvěrnice v oblasti vztahu a intimity lidí se zdravotním postižením. Děkuji, že jste přišla, že jsme nakousli toto téma, které myslím, že k jaru se báječně hodí a opravdu je naprosto přirozené. Takže děkuji.
2: Já moc krát děkuji za pozvání a přeji krásné dopoledne.
1: A pokud si nás naladíte příště, tak kolegyně Iva Havlíčková poradí spolu s dalším odborníkem, jak správně pro děti vybrat letní tábor. Z dnešní poradny se s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kubicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, taková byla dnešní poradna. No a zítra po 11. hodině už bude prostor pro hosta Českého rozhlasu Ostrava. Tím středečním bude ředitel jedné z největších základních uměleckých škol v Ostravě, Martin Kajzar. Kromě 70-letého výročí školy, která teď sídlí v Ostravě Porubě, se v rozhovoru s Kateřinou Huberovou dotknou mnoha světů. Konkrétně klasické hudby, ale taky cymbálovky, metalu nebo ostravského baníku. K poslechu pořadu vás tedy zveme zítra po 11. hodině.
1: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava se chýlí ke svému závěru. Za malou chvíli vám nabídneme aktuální zprávy, no a hned po nich už se můžete těšit na svou oblíbenou hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Blíží se poledne, vy, kteří nás sledujete na online kamerách Českého rozhlasu Ostrava, tak víte, že naproti mě už sedí Lenka Blažejová. Připraveny jsou aktuální zprávy. Začínáme za okamžik.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Na věž Cvilínského poutního kostela v Krnově se vrátila opravená kopule. Podnikatelé v Česku od příštího roku budou muset znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Opavský památník Petra Bezruče slaví 70 let od svého založení. Odpoledne bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Lenka Blažejová. Hezké poledne. Cvilínský kostel v Krnově má kompletní siluetu. Jeřábníci vrátili na jednu z věží chybějící kopuly. Váží zhruba 20 tun, má vyměněné některé dřevěné části a nové je také měděné oplátování. Památku ze začátku 18. století opravuje ostravsko-opavská diecéze.
4: Musíme, to je naše chlouba. No je to krásný, jsou to máchřití pánové.
5: Růžena se přišla podívat, jak se povede nasadit kopuly zpět na věž. Nová je i schránka pro budoucí generace, je v ní třeba dopis místního faráře nebo dokumenty z oprav. Podobné papíry byly i ve staré schránce, říká archivář Jakub Mamula. Schránka ale obsahovala taky jiné artefakty.
6: Československé mince z roku 1930, takže prvorepublikové, které se tam vlastně vkládaly při té opravě v tom roce 1947.
5: Diecéze ještě opraví část čelní fasády a sokly. Kostel bude bez lešení nejspíše v létě. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
3: Podnikatelé v Česku od příštího roku budou muset znovu elektronicky evidovat tržby.

0: Bezplatné vyšetření a konzultace s lékaři připravila na dnešní odpoledne nemocnice ve Valašském Meziříčí. Až do 18 hodin nabídnou zdravotníci zájemcům 15 vyšetření a taky prohlídku porodního a novorozeneckého oddělení, včetně porodních sálů. Dodává mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
1: Na dní otevřených dveří bude k dispozici zejména odborné poradenství a vyšetření, jako jsou měření krevního tlaku a pulzu, EKG, vyšetření funkce plic, sonovyšetření štítné žlázy, poradenství v rámci nabízených služeb diakonie, anebo velmi vyhledávaná poradna pro pigmentová znaménka.
0: Přesně před 70 lety byl v Opavě poprvé otevřený památník Petra Bezruče. Ještě za života slezského básníka vznikla 5. května 1956 první expozice o jeho díle, a to na místě Bezručova rodného domu v dnešní Ostrožné ulici. Památník je dnes pracovištěm Slezského zemského muzea a uchovává fondy významných literárních osobností.
2: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji oblačno, k večeru ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. V noci a zítra bude oblačno, během dne se mohou vyskytovat lokální přehánky. Teploty v noci klesnou na 10 stupňů, přes den pak vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. Foukat bude mírný jižní až jihozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/11 u Opavy na velkém kruhovém objezdu v Kateřinkách vyšetřuje policie nehodu osobního a nákladního auta a provoz je tam omezený, je tam kolona, tak jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4 minuty popolední, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Teď nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu. Jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Pokud se k nám dovoláte, a v tomhle já vám budu držet palce. Telefonní číslo je pořád stejné, je to 596 11 22 66. Dnes má svátek Klaudie a tak jim všem blahopřejeme. A dnes je to také 81 let, co v Praze vypuklo protinacistické povstání. Začínáme za malou chvíli. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.

0: pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Za prvním písničkovým přáním se dnes vypravíme do Frýdku. Dovolal se nám Pavel. Pavle, ještě jednou vás zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsem rád, že jsem se dovolal, ano. A chtěl bych poslat poděkování jednotce intenzivní péče neurologie Vítkovice, kde jsem byl hospitalizován, ano. A chtěl bych moc poděkovat celému týmu jednotky intenzivní péče neurologie v nemocnici Vítkovice, kde jsem ležel od 19. do 22. března. Všichni tam byli precizní, laskaví a odvedli perfektní práci. Moc jim děkuji a posílám písničku Můj čas.
1: Krásné přání, mějte se dobře a díky za zavolání. Naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byla písnička, kterou poslal Pavel pro všechny ve Vítkovické nemocnici za to, že se tam o něho dobře postarali, a to je skvělá zpráva. No a míříme za další písničkou, tentokrát do Karviné, kde nás čeká Karel. Karle, dobrý den.
1: Krásný dobrý pooběd, pane Vladimíre Šmelíku, zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, včetně všech posluchačů, včetně rozhlasové rodinky. A ve čtvrtek mají svátek, mají meniny, jak se tomu říká, Standové, Stanislavové, Staškové. Mám jedno, jmenuje se Stašek Pirla, je ze Suchej Šredně a ulici Robotniče. Žičíme mu zdravia, bogoslavenstva Božeko i dužo penízy, to z celého srdce mu žičím kolegově Juzek z Vysočiny a Karel z Karviné. Děkuji vám za vyřízení a mějte se krásně a pěkné majové dny všem.
0: Rádo se stalo vám taky, všecko dobré, to byl Karel z Karviné a teď už teda písnička Máme bělý domek.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je to přesně tak, posloucháte Český rozhlas Ostrava i s polskými písničkami. Posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za další písničkou teď zamíříme do Hatě. Čeká nás tam Petra, asistentka paní Aničky. Petro, tak ještě jednou dobrý den a povídejte. Slyšíme se, haló? Haló, haló? Tak se asi neslyšíme, škoda, tak doufám, že paní Aničko, vy aspoň posloucháte. A mám teda tu písničku, tak já ji pouštím a mějte se moc hezky.
2: Mám tajnou skříň šavní fotky z našich výletů.

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš.

0: Naším středečním hostem bude ředitel základní umělecké školy v Ostravě Porubě Martin Kajzar. Kromě 70-letého výročí školy se v rozhovoru s Kateřinou Huberovou dotknou mnoha světů našeho hosta. Od klasické hudby přes cymbálovku až po metal i ostravský baník.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava míříme za další písničkou, tentokrát do Nového Jičína, kde nás čeká pan Ondra. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás ještě jednou. Dnes má krásné, zdravím Český rozhlas Ostrava, dnes má krásné narozeniny naše kamarádka z Nového Jičína, Marie Krejčí. Majko, přejeme ti hodně, hodně zdraví a štěstí. To ti přeje Brunka a Ondra z Nového Jičína. Děkujeme za vydání písničky a někdy zase naslyšenou.
2: Rádo se stalo a blahopřejeme, mějte se hezky.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Novém Jičíně. No a v kloboučnické metropoli ještě zůstaneme. Volá nám paní Daniela. Hezký dobrý den.
1: No, srdečně vás zdravím, pane Vladimíre, a všichni posluchače. 9. května se dožívá můj vnuček 27 let a jmenuje se Lukáš Kopecký z Nového Jičína a chtěla bych mu popřát hodně zdraví, lásky, štěstí a pracovních úspěchů. Ještě by písničku chtěla poslat paní Elišce s Argoškem z Fulneku a te statečně paní mladé, a to si myslím, Aničce z Hati. Písnička je i pro vás, pane Vladimíre, a pro všechny posluchače.
0: Moc krát děkujeme. Děkuji. Mějte se hezky, Danielo, naslyšenou.
1: Ano, děkuji vám.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je 12 hodin a 34 minuty. Míříme do Třince, tam nás čeká se svým přáním paní Věra. Hezký dobrý den.
1: Zdravím vás v rozhlase a také posluchače. Dnes mám narozeniny paní Marie Čenčálová z Osudek. Milá Marie, všechno nejlepší k těm narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky a ať se ti splní všechno, co si přeješ. To ti přeje Věra z Kanady. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo. Hezký dobrý den vám přeju.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. A tu další tu už bude vybírat paní Julie z Kravařkoutů. Hezký dobrý den.
2: Děkuji za krásné přivítání, pane redaktore, zdravím všechny posluchače i celou redakci. Dnes posílám písničku pro Jirku Petrečka, který má ve čtvrtek své krásné narozeniny. A 8. to je v pátek, slaví své krásné narozeniny Dana Lasáková z Kravařkoutů. Oběma přeji všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásný dny v životě přeje Julie s rodinou a všichni přátelé a známí, kdo je znají. A vám děkuji za prostor ve vysílání a všem přeji krásné májové dny. A naslyšenou.
1: Rádo se stalo, paní Julie, mějte se hezky.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A míříme rovnou za dalším přáním hudební pošty, tentokrát do Nového Jičína. Venku nám na nás čeká Natálie. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den i vám.
2: Tak povídejte, Natálie, co máte na srdci?
3: Já bych chtěla popřát k našim narozeninám mého dědečka, Jiřího Berkera. Jiříku, ty můj dědečku, laskavý a moudrý, tvé srdce je plné lásky, kterou dáváš nám všem. Ať každý den se krásně zdá pro tebe a přání tvá. Jako strom s roky rostl, jsi silný a laskavý. Přeji ti klid a pohodu, ať tě provází štěstí až do příštího roku. Ať ti každý den září jako slunce na obloze a tvé srdce ať je lehké, plné štěstí a klidu. Jsi pro nás inspirací, přejem ti jen to nejlepší, užívej si svůj den, máme tě rádi. Přeju já, přeje vnučka Anetka, přeje manželka i dcera tvá, přeju všichni blízcí tvoji.
2: Krásné přání, Natálie. Tak jo, dědovi blahopřejeme a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
3: Také naslyšenou.

0: A na závěr dnešní hudební pošty si zajedeme pro písničku do města Havířova. Tam nás čeká paní Milada. Dobrý den.
1: Přeji všem dobrý den. Vám i posluchačům. Včera jsme v Havířově oslavili 15. výročí otevření centra volnočasových aktivit, které navštěvují seniori. Bylo to bezvadné, za což patří veliký dík pracovníku magistrátu, paní Kocurové a paní Lepíkové. Velký dík patří správkyním tohoto centra, které napekly výborné zákusky a bylo to moc pěkné odpoledne a všichni se dobře pobavili. Ještě jednou veliký dík. A vám děkuji tež moc za písničku. Děkuji a mějte se hezky.
0: Rádo se stalo a všechno dobré do Havířova přejeme.

0: Jura Pavlica a Hradišťan ukončili dnešní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava s datem 5. května. Za malou chvíli do studia přijde Lenka Blažejová, nabídne aktuální zprávy a hned po nich už se můžete těšit na další rozhovor z cyklu Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nová zubní ordinace v Ostravě. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
1: Zprávy s Lenkou Blažejovou za okamžik.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Písečná na Jablunkovsku nabízí lidem možnost zapojení do sítě sdílené elektřiny. Bohumín připravuje na léto břehy přírodních koupališť. Vedení fotbalistů Baníku Ostrava posílilo obsazení sportovního úseku. Zítra bude slunečno, teploty do 25 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Lidé z Písečné na Jablunkovsku se mohou připojit do sítě sdílené elektřiny. Energie by tak snižovala výdaje právě tam, kde byla vyrobená. Přihlásit se mohou domácnosti, které vyrábějí elektřinu třeba pomocí vlastních solárních panelů.
4: Zapojit se mohou i lidé, kteří mají zájem odebírat energii od svých sousedů. Pro fungování je pak potřeba nainstalovat speciální elektroměr. Aktuálně radnice eviduje v obci 39 domácností s vlastní výrobou elektřiny. Z Jablunkovska Natálie Janišková, Český rozhlas.
3: Bohumín upravuje břehy Kališova a Vrbického jezera. V létě lákají desítky tisíc lidí. Například u Vrbického jezera jsou nové dětské atrakce. U Kališova jezera je pak upravená dětská pláž a navazující vstupy do vody. U obou vodních ploch si teď lidé mohli podle mluvčí města Jany Končítkové všimnout větší navážky zeminy.
5: Místa, kde se rekreanti nejčastěji pohybují, potřebují srovnat terén. Během první poloviny května upravíme a zatravníme, takže na konci měsíce, kdy sezóna startuje naplno, už bude prostor pro odpočinek a opalování ideální.
3: Některé budovy v Česku se dnes večer rozsvítí modře. Připomenou tak Světový den plicní hypertenze. Vysoký tlak v plicích trápí zhruba 1% lidí. U lidí nad 60 let se vyskytuje častěji. Mnozí ale přicházejí pozdě, protože příznaky zamění například za astma.
6: Nemohla jsem vůbec chodit. Opravdu, já jsem jenom

0: předejde závažným zdravotním komplikacím. Karolína Burdová, Český rozhlas. Sport.
1: Vedení fotbalistů Baníku Ostrava posílilo obsazení sportovního úseku. Na pozici sportovního manažera klub angažoval bývalého ligového fotbalistu Michala Kordulu, který bude pracovat pod šéfem sportovního oddělení Luďkem Mikloškem. Úkolem sportovního manažera bude vyhledávání posil pro Baník i rozvoj fitness metodiky. Počasí. V noci bude polojasno, teploty 14 až 10 stupňů, ráno pak jasno, během dne bude oblačnosti přibývat, odpoledne a večer se mohou vyskytnout lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 25 stupňů na horách, 16 až 20 stupňů Celsia a vítr bude zítra mírný, jihozápadní s rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dejte velký pozor na vážnou nehodu se zraněním v Bílovecké ulici ve Fulneku. Srazilo se tam nákladní a osobní auto a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Už 25 let je českou Edith Piaf. Toto výročí oslavuje koncerty. Ovšem nejen francouzský šanzon je součástí její hudební činnosti. Radka Fischerová je naším hostem. Vítám tě.
4: Krásné odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dnes v Alex a host vítám Radku Fischerovou, muzikálovou a šanzonovou zpěvačku, která ovšem začínala folkem a country, ale právě se šanzonou

0: Tonem si nejdéle zpětá. Čtvrtstoletí si v loni oslavila a vlastně slavíš dál, protože je máš tak. Ještě další koncerty pro velký úspěch lednového koncertu ve Studio 2, tak je pokračuješ.
1: To, je to přesně tak, my jsme za to nesmírně rádi, že vlastně tahle cesta moje, která se propojila s touhle báječnou šanzonierkou, vlastně ikonou tohoto žánru Edith Piaf, takže pořád pokračuje a vlastně po té, co jsme měli v lednu opravdu krásný, úspěšný koncert na velké scéně Studia 2, tak nás Michal Hrubý oslovil, jestli bychom ještě nepřidali jeden letní koncert na výstavišti, na letní scéně právě Studia 2 v Holešovicích, takže tam budeme mít koncert, který plánujeme vlastně v červnu, 24. června a moc se na to těším, protože tam budeme opět s Davidem Krausem, který bude jako host, kterého jsem tak jako přizvala do toho šanzonového světa, budeme tam se smyčcovým kvartetem, Unique kvartetem a budeme tam mít krásné hosty, jednoho úžasného malého akordeonistu, který teď vyhrál i moje 14 let a vyhrál nejvyšší možné akordeonové soutěže evropské i vlastně světové, takže se moc těším na to, že opravdu přinese lidem velikánský zážitek, těžko se to popisuje, chce to opravdu zažít, takže všechny moc na tenhle ten koncert samozřejmě zvu.
0: Mladý talent tady. Mm-hmm. A ty vlastně i pracuješ sama s mladými talenty.
1: Já jsem se tak nějak propojila s dětmi. Vždycky, já jsem i u nás doma, když tedy vezmu něco tak z toho mého soukromí, tak můj dům byl vždycky vyhlášený tím, že tam se najdou všechny děti z ulice. A vždycky, když nějaký rodič hledal děti, tak nejprve šel ke mně a potom se teprve šel ptát někoho dalšího, kde by děti mohly být. Takže děti jsou už hodně let součástí mého života, mám je moc ráda, takže se jim snažím i věnovat. A to tedy skrze samozřejmě nějaké soukromé lekce, ale především díky projektu, který se jmenuje Menard, který vznikl vlastně pod ZUŠ Open a je to stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání talentovaných právě mladých dětí, kde se tedy věnují vyloženě muzikálové tvorbě. Teď vlastně v květnu za chviličku nás čeká finálový večer v divadle Minory, to zase v neděli 24. května. Se nám to tak hezky ladí, 24. května Minor, 24. června Studio 2, výstaviště. No a tady právě bude závěrečný výstup mých stipendistů toho letošního ročníku, takže opravdu s těmi mladými talenty moc ráda tvořím, nechám se jimi inspirovat. No a když už jste mezi těmi zpěváky, tak samozřejmě člověk dosahuje dále i za těmi hudebníky a takhle jsem právě našla toho akordeonistu Járu Pokutu, který mě zkrátka natchnul svojí muzikalitou, že to není, jak se říká, jenom to vydrezurované děcko, ale je to opravdu někdo, kdo strašně moc tu muziku chce. A vlastně takové děti mě baví nejvíc v té hudbě.
0: Bez pochyby, ale je takový ten kritický věk, což bývá puberta, kdy ty děti hold mají trochu jiné zájmy, než třeba pilně cvičit na housle. Děje se ti to, stýkáš se nebo máš takové děti u sebe, pracuješ s nimi, jak je to těžké a náročné je?
1: Je to těžké, myslím si, že je to opravdu těžké období i pro rodiče, protože samozřejmě tam je i upřímně řečeno ten bod zlomu, kdy se třeba i tomu děti chtějí věnovat, ale už tam není úplně taková podpora rodičů, protože se rodiče bojí vlastně té umělecké kariéry, což na jednu stranu samozřejmě moc chápu, na druhou stranu pokud to dítě v sobě cítí, jak já říkám, to povolání k tomuto povolání vnitřní, tak zkrátka se tomu stejně nevyhnou. A jinak samozřejmě, ano, v té pubertě hlavně v tom zpěvu třeba přichází mutace a přichází i vlastně u těch dívek a potom se ztrácí sebevědomí. Je to ten moment, kdy vlastně se začnou hrozně moc poznávat a přichází tam jaksi na pořad dne ta trapnost a to je vlastně, to jsou momenty, které se hrozně těžko zdolávají a přeci jenom podle mě a myslím si, že spousta dospěláků to uzná, že když nějaké dítě vystoupí i třeba v pubertě v nějakém nekomfortním momentě v tom vývoji, když vystoupí na jeviště, takže to chce fakt obrovskou odvahu a proto si myslím, že potřebují velikánskou podporu, protože pak, když to zdolají, tak to za to prostě stojí.
0: A ty jsi někdy bojovala se ztrátou sebevědomí?
1: Já mám někdy pocit, že ho stále hledám. Já si myslím, že ano, určitě to je věc, se kterou se asi v určitý oblasti v životě setká úplně každý a vlastně ani nezáleží na tom, jestli jde o holky nebo o kluky, ale každý někdy zapochybuje a myslím si, že to je právě moment, kdy člověk začíná růst, protože tam přijde ta zodpovědnost, jo, většinou člověk ztrácí,
0: pokora.
1: Jo, ta pokora velikánská, přesně tak a to jsou vlastně ale takový stavební pilíře, na kterých zase roste kvalita a nějaký ty hodnoty, které si myslím, že jsou prostě nejlepší.
0: Radka Fišarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Radka Fischerová, která se kromě tedy zpívání šanzonů, muzikálů také věnuje produkční činnosti a to koncertního cyklu Šanzony v zahradách, který bude i letos. Předpokládám pro velký loňský úspěch.
1: Já jsem moc ráda, že vlastně můžu říct, že ano. Já jsem objevila překrásné místo, zahrady pod Pražským hradem, které byly vlastně docela dlouho uzavřené pro veřejnost. Teďka už nějakou dobu otevřené jsou, ale stále to bych řekla takový skrytý klenot. A dostala jsem opravdu takovou tichou nabídku před 3 lety, jestli bych tam nechtěla udělat koncert. A já, když jsem ten prostor viděla, těch 6 propojených nádherných zahrad vlastně v terasách a viděla jsem vlastně to ticho a měla jsem pocit, že jsem opravdu na takové kratičké dovolené někde v Římě, tak jsem si říkala, že by byla velká škoda, aby jsme tam vlastně hráli jenom sami a oslovila jsem vlastně další interprety a vymyslela jsem si vlastně šanzony v zahradách. Mám pocit, že to byl opravdu ten nápad, který vznikl tam. A tak byl první ročník, v loni jsme už přidali další koncert, takže koncerty byly v loni 2 a letos se vlastně zase do zahrad pod Pražským hradem přímo do Ledeburské zahrady vracíme a to ve 2 termínech 15. a 16. července. A mám velkou radost, že jsme zase tak trošičku rozšířili to, co si vlastně přeju, aby tam vznikalo takový, vlastně bych řekla, celý podvečer, kdy mají lidi možnost zažít nějaký kulturní zážitek. Tak jako možná bych na začátek řekla, kdo tam bude vystupovat, protože mám velkou radost, že tam bude Dan Bárta, kterého doprovodí Robert Balcár, který byl roky dvorním kontrabasistou paní Hany Hegerové a vůbec to spojení vlastně Dan Bárta s kontrabasem si myslím, že je vlastně unikátní. Pak tam bude skvělá šanzonérka Renata Dressler, opravdu za ten ortodoxní šanzon. No a potom tam budeme my s Davidem Krausem, máme spoustu vlastně nového repertoáru šanzonového, spoustu jak francouzských, tak českých písniček, tak na to se moc těším. No a pak jsme mluvili o těch mladých, tak bude tam ten zmiňovaný akordeonista Jára Pokuta, ale navíc tam bude Max Behenský, což je můj žák, můj loňský stipendista právě z té stipendijní akademie Menard. A on se letos probojoval jako vlastně první Čech do finále The Voice Kids v Německu. A opravdu zaznamenal velikánský úspěch, takže jsem ho poprosila, jestli by nám nepřišlo zaspívat písničku Je suis malade, což je překrásná skladba, kterou zpívá Lara Fabian. Je to nádherná ženská píseň, ale on ji zpívá naprosto famózně. Takže nám to tam ozdobí tihle dva mladoši. No a protože mám ráda výtvarno, tak nám tam v Palfijovské zahradě ozdobí svým designovým sklem výstava modní návrhářky a sklářky Jiřiny Tauchmanové. Takže ta tam bude potom pro všechny připravená. Myslím, že o přestávce koncertu ještě to bude trošku zasvětla, ale po koncertě si budou tuhle skleněnou výstavu moc všichni vychutnat osvětlenou, takže budou snad mít všichni ten zážitek i po koncertě. No a pro ty, kdo mají rádi historii, tak jsou zase připravené komentované prohlídky ještě před koncertem, nebo před oběma koncerty těch zahrad pod Pražským hradem. Takže je to opravdu na celý podvečer, večer a možná i část noci, aby zkrátka lidem bylo chvíli tiše a hezky.
0: Je to nabité několik druhů umění na jednom místě. Ty jsi se tedy ujala i té produkční činnosti, ale přeci jen a scénář vlastně si napsala k tomu večeru celému. Vymyslela jsi to. Neodvádí tě to trochu od tvých šanzonových písní a vůbec od zpívání?
1: Je pravda, že tahle role 2 v 1 je trošičku náročná, protože ta produkční činnost opravdu toho obsahuje hodně a vypadá to, že šanzony v zahradách mají trošku větší produkce, ale ta produkce jsem opravdu vlastně jenom já, ale o to víc mě těší, když se vlastně potom ozve nějaká reakce, bylo nám zkrátka chvilinku hezky, na všechno jsme zapomněli, byl krásný večer a to je prostě taková moje vlastně vnitřní, bych řekla ten vnitřní motor a ta moje filozofie, aby se přinášely vlastně lidem hezký kulturní zážitky a vlastně když bych tak řekla, bez nějakého pozlátka, bez bulváru, zkrátka ty normální věci, protože ono to bude znít asi možná teďka trošku zvláštně, ale já jsem si všimla, že vlastně když není něco příliš alternativní, anebo trošičku divné, anebo trošičku specifické, tak vlastně se to velmi těžko prosazuje. Ale tady si myslím, že jde opravdu o večery, kdy má být opravdu lidem jenom hezky a kdy dostanou velkou dávku, doufám, poctivé, živé krásné muziky.
0: Zde Radka Fischerová.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Dan Bárta a 20letá Radka Fischerová. Ty jsi říkala, ano, že ti bylo tak 20 pouhých. Změnil se ti hodně hlas, nebo ne?
1: Já myslím, že určitě, že to je takový nevyhnutelný, ale moc ráda na to období vzpomínám. Za prvé to je tedy ten moment, kdy jsme se potkali s Danem Bártou, ale taky s Karlem Černochem, bylo to na Evitě, protože je to samozřejmě písnička z muzikálu Evita a je to pro mě velikánská vzpomínka. No a tak ten čas samozřejmě nějakým způsobem plyne a na ty šanzony už tyhle ty vešky naštěstí nepotřebuju.
0: Ty ale vůbec ve svém velmi mladém věku jsi se setkala s zajímavými osobnostmi, takovým jako byl třeba Miroslav Horníček, nebo pan Brodský.
1: Ano.
0: Pana Vericha, toho si už zažít určitě nestihla, ale řekni mi, jaké setkání pro tebe bylo opravdu významné, osudové a změnilo třeba tvoji dráhu nebo tvoji cestu?
1: Já si myslím, že těch setkání jsem opravdu měla velikánský štěstí právě na tyhle nádherný osobnosti. Jak si říkala, pan Brodský jsem nedávno zmiňovala, že mě dokonce žádal o ruku, pan Miroslav Horníček, se kterým máme dokonce natočené můj tehdejší country kapelou vánoční CDčko Koledování s Miroslavem Horníčkem. Byla to paní Stela Zázvorková, pan Sovák. Naprosto neopakovatelný momenty. Bohužel v tu dobu ještě nebyly mobily a záznamníky, abych si mohla vlastně ty jejich zkrátka glosy, kterých bylo opravdu nespočet, tak abych si mohla nahrávat a dneska na ně tady jenom takhle vzpomínám. No a těch myslím si, že zásadní setkání byly možná s těma lidma, kteří ale nemají takhle zvučný jména. A je to určitě taková rodina, kterou mám kolem sebe ze svých muzikantů, který mě vlastně nasměrovali, který mě do dneška vlastně jsou pro mě velikánskou rodinou a vždycky říkám, že kromě toho, že jsou skvělí muzikanti, tak především jsou to ale úplně fantastický lidi. A jak to tak bývá, když budete jmenovat ty nejdůležitější lidi ve vašem životě, tak to většinou opravdu ty nejzvučnější a nejslavnější jména prostě nejsou.
0: Já bych s dovolením u toho zvučného jména nicméně zůstala, protože si zmiňovala to, že tě vlastně Mil Brodský požádal o ruku. Říkala jsi pak někdy, když si bohužel sáhnul na život, jestli by to třeba bylo jinak, kdyby si s tou nabídkou souhlasila?
1: Tak ale já jsem s ní samozřejmě souhlasila.
0: Aha, ty jsi souhlasila.
1: My jsme jenom uzavřeli dohodu, že se vezmeme za 20 let a on nevydržel. On na mě nepočkal. Nedělám si samozřejmě to trošičku zlehčuju, ale musím říct, že mě to opravdu fakt zasáhlo, protože pan Brodský mě vlastně psal i dopisy. Má drahá nastávající, už pouhých 19 let nás dělí od toho našeho dne. A ještě, jestli se nepletu, tak pan Brodský byl vlastně střelec jako já, tak měla jsem prostě pocit, že máme k sobě opravdu blízko, že mu tak nějak rozumím. A opravdu mě to vzalo, ten jeho odchod. A no, to jsou věci, na které zkrátka nezapomenete.
0: Dokonce přišel za vašimi rodiči, ano, žádal, požádali o vaši ruku.
1: Je to tak, bylo to opravdu se vším, co k tomu patří. Rodiče taky souhlasili. Jo, bylo to opravdu krásný. A možná, kdybych ještě mohla zmínit setkání z těch třeba lidí, který pro mě hodně znamenají a co pro mě byly krásné setkání, tak to bylo setkání s Pierrem Richardem, pro kterého jsem vlastně měla tu možnost zpívat, když tady prezentoval svoje víno. A to tedy musím říct, že taky pro mě bylo opravdu moc krásné setkání, protože to byla moje ikona úplně od dětství a stále je. A s tím bych se moc ráda ještě někdy setkala.
0: Ještě někdy setkala. S kým se už nesetkáte, Edith Piaf, ale v loni si tam do Paříže zamířila, položila si květinu, zapalila si svíčku u hrobu Edith Piaf.
1: Je to tak, já jsem měla velkou radost, že vlastně za těch 25 let jsem vlastně neměla nikdy možnosti do Paříže, teď se mi to vlastně konečně podařilo a je to, vlastně to pro mě bylo takové symbolické poděkování. Edith Piaf v Paříž mě vlastně nadchla, nevím jestli, protože jsem si tam přinesla ty svoje vnitřní pocity a Edith Piaf pro mě vlastně neodešla, setkávám se s ní pořád, tak jsem jí to musela dát vědět, že ta její hudba zkrátka pořád žije a je tam taková krásná kavárnička Edith Piaf nedaleko hřbitova Père Lachaise, kde do dneška tam tedy sedávají místní a zpívají si její písničky, takže jsem si s nimi zaspívala a její hudba tady prostě pořád je.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla ona, Edith Piaf, a ta česká Edith Piaf. Radka Fischerová je naším dnešním hostem. Už 25 let tedy zpíváš šanzony a vlastně osudovým tak trochu se ti stal muzikál.
1: Je to tak. Já jsem dostala právě před těmi teď už tedy 26 lety nabídku od Petra Maláska a choreografa Libora Vaculíka, jestli bych nechtěla stvárnit v baletu pro komorní divadlo v Plzni právě tuhle tu šanzonovou ikonu, a byli jsme tam společně vlastně dvě, jak říkám, že to byl balet, takže jsme tam byli dvě Edit, tanečnice Zuzana Hradilová a já jako tedy zpěvačka, my jsme se tam vždycky tak nenápadně prohodili. Byl to takový opravdu na tu dobu velmi nestandardní, unikátní jako model toho představení. A no a vydrželo to bavit diváky těch neuvěřitelných 25 let, což je prostě úžasné.
0: A přitom ten šanzon, když si ho poprvé slyšela, tak ti úplně nesedl, nebylo vůbec. To, nezahořela si pro něho
1: ne,
0: hned.
1: Nezahořela. Až jsem trošičku trpěla, když jsem poprvé slyšela vlastně Edith Piaf a zjistila jsem, že to není nějaká jakoby malebná úplně píseň, že to je, že tam je trošičku vlastně slyšet v některých skladbách je ta ulice a že tam není jenom vlastně takový zamyšlení, ale musela jsem opravdu pochopit, co to je ten francouzský šanzon. Ale tím, že jsem začala vlastně v tu dobu číst knihu o ní, abych nazbírala co nejvíc materiálu, protože jsem samozřejmě koukala na všechny dostupné dokumenty, v tu dobu ještě nebyl internet vlastně v tom rozsahu, jako je dneska, takže jsme opravdu sbírali materiály, jak to šlo. A zjistila jsem zkrátka, že jsme obě dvě narozené 19. prosince, no a tam jsem si říkala, tak to je osudová záležitost, tady se tomu asi nevyhnu a je to tak, dneska už to po těch 25 letech můžu říct.
0: Ano. Máte stejný datum narození, samozřejmě jiný rok, ale ten život Edith Piaf, tak jak ho vlastně od narození, co jí provázelo, ať údajně se narodila dokonce na ulici, ten proběhl pak oslepla také ve třech letech, tak takové hrůzy se ti vyhýbají, doufám.
1: Já myslím, že ona byla takový ten střelec úplně naplno, že teda opravdu tam, myslím, že tam bylo všechno na 1000%, ne na 100%, já myslím, že jsem, bych řekla, takový lehčí kalibr. A opravdu si myslím, že je pravda, že hodně se představuje vlastně těch tragédií v životě Edith Piaf. Já si myslím, že ona si ten život uměla úplně neuvěřitelně užívat a že spoustu nebo velkou část toho života, že se taky prosmála, že tam nebyla jenom ta tragédie a dokázala se neuvěřitelně bavit. Já myslím, že těch příběhů o tom, kolik vydělala vlastně za jednu noc franků za koncert a jaký dluh měla už za dva dny, protože to všechno zkrátka rozdala a probavila se svými přáteli, tak myslím, že ona opravdu uměla žít na spoustu procent a že ta její cesta byla v tomhle tom neopakovatelná a ani nemám v tomhle tom žádnou ambici to napodobovat.
0: Ano, ale není to jenom Edith Piaf, ty zpíváš i další francouzské interprety, jako třeba Charles Aznavoura či Mireille Mathieu. Mm-hmm. Byla jsi na koncertu, protože Mireille Mathieu koncertuje v Praze celkem pravidelně.
1: Ano, byla jsem na koncertě Mireille Mathieu a byl to pro mě vlastně narozeninový dárek, protože ona sem většinou jezdí právě v prosinci a byl to naprosto úžasný zážitek, protože já jsem měla pocit, že vidím vlastně tu Edith Piaf. A když Mireille Mathieu zpívala přídavek, tak v tom kongresovém centru začali všichni diváci, jako kdyby s magnetem začali se zvedat z těch míst a v těch uličkách se začali vlastně přibližovat k tomu jevišti, jako kdyby se jich chtěli dotknout. Jako něčeho opravdového, jako nějaký skutečný emoce, opravdu toho srdce na dlani. A tam jsem si vlastně uvědomila, jak opravdu máme zaprvé jak moc tu kulturu a tohle to otevírání srdce, jak to moc vlastně všichni potřebujeme. A byla v tom pro mě jako velká nebo velký takový vzkaz takové jako lidskosti. A i to, co ta hudba jak dokáže úžasně propojovat. A Charlesa Aznavoura jsem měla taky tu možnost vidět, když mu bylo 91 let, tak přijel poprvé do Prahy, byl také právě v kongresovém centru, tam asi mají rádi šanzon. A bylo to naprosto taky pro mě úžasné setkání. Poprvé jsem zažila ten moment, že někdo vstoupil na jeviště a mě opravdu vyhrkly slzy, protože to byl pro mě neuvěřitelný jako emoční zážitek. A tak jsem si říkala, tyjo, tak Aznavour přijel v 91 letech poprvé jako do Prahy, takže on si klidně začne jako s tou Českou republikou, jako tu kariéru v Praze, takhle naživo v 91. A říkala jsem si tak, a to si dobře pamatuj, že nikdy není pozdě na to s něčím začínat.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi zpěvačka především šanzónu Radka Fischerová, která ovšem se ujala také produkční činnosti, už si tu zmiňovala, koncertní cyklus šanzóny v zahradách, ale to není jediná akce, na které se podílíš. Pak je to také Kultura na Rybníce, a ta je kde?
1: Kultura na Rybníce je taková úžasná série kulturních akcí, která probíhá v takovém malebném prostředí zahradního centra Chuchelna, která je u Semil, tedy vlastně nedaleko Českého ráje, a je to místo, kde jsme vlastně koncertovali s mojí kapelou právě se šanzony, pak jsme tam převezli i na chviličku šanzony v zahradách, které se tady přesunuly na Kulturu na Rybníce. No a já jsem si to tam tak zamilovala, že jsem se do toho, jak se říká, vpletla jsem se do těch jako sítí na tom Rybníce. No a teďka jsem se stala takovou pomocnicí s touhle s tou nádhernou akcí a je tam opravdu naprosto úžasné prostředí komorní, kde se lidé dívají přes rybník na jeviště. Je tam taková malá velká scéna, je to takové opravdu komorní prostředí. No a letos tam proběhnou krásné koncerty Petra Koláře, který tam bude už vlastně na konci léta. Když se odevzdá vysvědčení, tak potom můžete zajet na výlet právě na Petra Koláře. Nebo...
0: Takže na začátku.
1: Ano, na začátku. Vlastně, ano, pardon, na začátku školního roku. Tak. Bude tam koncert Moniky Absolonové, přijede tam orchestr Karla Vlacha, se kterým se také zaspívám ještě s Tomášem Savkou, kde si budou moct vlastně lidé i zatančit. Potom tam bude komorní koncert Daši, na který se také moc těším. No a závěr toho léta uzavře koncertní verze muzikálu Rebelové, kde přijedou vlastně solisté divadla Broadway. Takže tam se určitě zase využije celý ten prostor toho rybníka. A protože to je v zahradním centru, tak samozřejmě jsou tam i akce, které jsou spjaty s těma rostlinkama, takže tam bude na začátku června, tam proběhne výstava bonsai, která je tady vlastně celý víkend, takže to si myslím, že když si lidé najdou Kulturu na Rybníce, tak určitě neprohloupí. Je to, jak já vždycky říkám, zajet si na malou skálu, třeba jednu etapu vody, nebo si zajet na Panteon, na hrad Frýdštejn, na Trosky a potom si zajet na Kulturu na Rybníce.
0: Prozrať, jak se takové místo objevuje, jak jsi na něj narazila?
1: Já jsem na něj narazila opravdu jenom díky tomu, že jsem sama byla pozvaná, abych tam zpívala, protože Kultura na Rybníce už tam probíhá několik let. 6 let se tam uvádělo kompletní představení Rusalky, opera Rusalka, kde byli solisté libereckého divadla FX Šaldy. Bylo tam několik představení divadelních se Simonou Stašovou, s panem Nárožným. Aneta Langerová si tohle místo vybrala jako jedno z malebných míst, kde by chtěla vlastně mít turné pro desku Dvě slunce, a těch interpretů bych mohla jmenovat velkou řadu, Báru Basikovou, Ondru Rumla, Lenku Novou, a myslím, že těch interpretů tam opravdu už bylo hodně a ta atmosféra je zkrátka nezaměnitelná, protože ty odrazy na tom rybníce, když potom během toho koncertu tam nalítávají ty netopíři, tak v tom světle to vypadá opravdu jako neopakovatelně a myslím, že každý, kdo tohle místo objeví, tak samozřejmě kromě toho, že zahradní centrum Chuchelna je opravdu plně vybavené, tak se tam tedy dá bohužel i dost utratit za ty krásné rostlinky, ale každopádně pak ta Kultura na Rybníce je to opravdu zážitek, kam se každý podle mě rád vrátí.
0: Rád vrátí a samozřejmě chce to i trochu mít štěstí na počasí. Už tě někdy vypeklo?
1: Samozřejmě, protože počasí to je taková ta neovlivnitelná věc, ale my se snažíme opravdu být vybavený, jak na šanzony v zahradách, tak na Kulturu na Rybníce, tak jsme opravdu plně vybavený všema možnýma pláštěnkama anebo podsedákama, tak aby bylo lidem pořád alespoň trošku dobře. Ale já vlastně to úplně nechápu, ale diváci jsou opravdu tak neuvěřitelně fantastický, že vlastně nikdy si nikdo na to počasí vlastně nestěžoval. Já vím, že to nikdo neovlivní, ale stejně, když člověk něco takového pořádá, tak si strašně moc přejete, aby bylo lidem dobře. A to počasí to opravdu může ovlivnit. V loni všichni, jako kdo dělali letní akce, tak vědí, že fakt pršelo skoro pořád. Tak letos doufám, že nám tu sluníčku bude víc přát a že to bude jako takový poděkování za ty stateční diváky, kteří to v loni vydrželi.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Katka Fischerová nám teď připomněla tou písní, že už za půl roku jsou tu Vánoce. Tak, ale předtím nás čeká léto a ty, když jsi tady popisovala, co všechno tě čeká, tak budeš mít vůbec nějakou dovolenou? Nebo až právě na podzim či kolem Vánoc?
1: Ale určitě, já se moc těším, že pojedeme zase s Oskarem, s mým synem na 14 dní na ostrov Brač v Chorvatsku, což už my tam jezdíme trošku tak jako na chalupu, takže díky tomu, že hodně se snažím cestovat, protože je to taková moje, bych řekla, taková moje vášeň, takový můj koníček, tak jak hodně toho docela během toho roku poznáváme, tak pak si potřebujeme fakt někde oddáchnout a o ničem nepřemýšlet a už ani moc nepoznávat, opravdu jen tu hlavu vypnout. Letos už jsme vlastně i navštívili vlastně Japonsko, kde byl překrásný vejlet a tam toho poznávání bylo opravdu hodně. Takže moc se těším jako na ty prázdniny, ale jinak budou samozřejmě i pracovní a bude tam kromě tedy šanzonů v zahradách a tak i nějaké ještě další workshopy a kultura na rybníce a taky samozřejmě nějaká práce kolem zahrádky mojí. Musí tam být taky nějaká ta péče o domeček a tak. Jako budu určitě je odpočívat, těším se.
0: Budeš odpočívat, ty jsi říkala 14 dní v Chorvatsku a že skutečně jako vypneš. Hmm. Opravdu vypneš? Nebo třeba ti tam napadají ty nejlepší věci, které pak organizuješ a tvoříš během roku?
1: Je pravda, že já většinou vyjíždím do Chorvatska těsně po šanzonech v zahradách. Někdy už i jako na noc anebo nad ránem. Takže to mě opravdu ještě hodně věcí šrotuje v hlavě. Prvních 5 dní mě ta hlava ještě hodně, bych řekla, tak jako produktivní a okolo takového 10. dne ta hlava vypíná a většinou nejsem schopná vyloudit kloudnou větu a říkám si, jak by to vypadalo, kdybych měla volno měsíc, tak to bych zřejmě potom musela udělat nějaký opravdu zásadní restart zase v té hlavě.
0: Tak ty ráda cestuješ, to je o tobě známo, zmiňovala jsi Japonsko, to je přece jenom destinace, na kterou už je potřeba si udělat více času, nikoliv týden. Plánuješ nějakou podobnou delší cestu? Nebo přeješ si někam podívat?
1: Samozřejmě mám ještě nějaký destinace, kam bych moc ráda jela. Byli jsme letos taky na Madejře, tak tam bych se moc ráda vrátila. A jinak vzhledem k tomu, že Oskarovi je 14 a příští rok ho čekají přijímačky, tak se přiznám, že vlastně žádnou jako větší cestu nechystám a spíš doufám, že se jako nám povede, aby řádně zdolal všechny tyhle ty povinnosti a prostě pak už mu jenom budu držet palce, aby mu vyšlo to, co si přeje, co se týká těch přijímaček. No, takže bude nás asi víc už v tom příštím roce čekat škola.
0: A co si přeje?
1: Chtěl by studovat nutričního asistenta nebo nutričního terapeuta.
0: Nic s hudbou, s uměním, nic takového?
1: Nic s hudbou.
0: Nebo herectvím, protože jeho tatínek je herec.
1: Ale já jsem vlastně docela ráda, jeho vždycky právě přitahovala příroda i přemýšlel o jeho životním prostředí a ekologii. Myslím si, že má vlastně hrozně moc blízko ke zvířátkům, anebo teda k tomu jako jídlu, ale chce o tom přemýšlet zdravě, což mě těší. Takže zvolil si tohle, úplně toho to nadchlo. Nadchla ho jedna škola, takže tam teďka prostě směřuje a já jenom doufám, že mu to zkrátka vyjde, protože nemám žádný ambice v tom, jako kam by, jakým směrem by se měl ubírat. Myslím si, že by si opravdu děti měly vybírat podle toho, co je baví, protože to jim většinou potom jde.
0: Hlavně ano, přesně tak, aby ho to bavilo. A nestojí někdy nad tebou třeba ráno u snídaně a neříká, maminko, co to máš na talíři, ne?
1: Většinou mi spíš říká, maminko, prosím tě, dej si něco na ten talíř.
0: Je, tak se hezký. Já moc děkuju, že se tu s námi byla, děkuju za příjemnou hodinku a řadu pozvání na nádherné akce, tak ať se všechny vydaří, ať drží počasí, nebo ať dopadne počasí. Radka Fischerová.
1: Já moc krát děkuju a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Moravskoslezský kraj už vyčerpal přes 70% z fondu Spravedlivé transformace. Západ Čech zasáhnou bouřky. Na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů. Kolumbária v Novém Bohumíně jsou plná, přibudou další. A zítra bude skoro jasno, později oblačno, teploty kolem letních 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Program pro spravedlivou transformaci už v Moravskoslezském kraji podpořil přes 490 projektů. Region z něj vyčerpal 14 z celkových 19 miliard korun. Evropská dotace určená na pomoc oblastem zasaženým útlumem průmyslu se tak postupně tenčí. Konkrétní dopady jsou patrné například v Doubravě na Karvinsku, kde obec obnovuje zchátralý zámek, který má nově sloužit jako knihovna, muzeum a taky nové infocentrum. Upřesní to starostka Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
3: Pro obec je náročná i ta finanční spoluúčast v každém případě. Právě na celém území obce Doubrava probíhala těžba a je to tady v blízkosti, kde těžba probíhala, jediné místo, kde se zámek dochoval.
2: Na západě a severozápadě Čech hrozí silné bouřky. Doprovázet je můžou přívalový déšť a silný vítr. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí do půlnoci. Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Pro Moravu a Slezsko meteorologové proto až do odvolání prodloužili varování před šířením požárů. Radnice rozšiřuje počet kolumbárií na hřbitově v Novém Bohumíně. Schránky budou moci pozůstalí využívat na konci letních prázdnin. Celkový počet se rozšíří na necelou stovku. První kolumbária tam město nechalo postavit před 4 lety a už jsou plně obsazená.
4: Náklady na nové schránky přesahují 1 milion korun. Výklenky budou opět z červených cihel s odkazem na neogotický styl, který je pro Bohumín typický. Schránky uzavřou světlé žulové desky. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Dnes je to 81 let, kdy začalo pražské povstání. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa. I Český rozhlas dnes uctil památku padlých v boji o rozhlas v květnu 1945. Během pražského povstání

0: se mohou vyskytnout lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 a vítr bude mírný jižní až jihozápadní do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Malostranská v Šenově u Nového Jičína pozor, srazila se tam dvě osobní auta a provoz je tam omezený, je tam kolona, takže projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné odpoledne, to vám už po 14. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava přeje ze studia Iveta Dadamová. Vítám vás u našich dalších minut, prostě celého odpoledního vysílání. A kam se společně vydáme, co jsme pro vás zjistili a kam vás pozveme? Dovíte se například i to, kam půjde výtěžek zítřejšího benefičního koncertu s názvem Tóny pro Jáchyma. Podrobnosti, ty už za malou chvíli. V polovině hodiny si připomeneme Světový den plicní hypertenze. No a v druhé půlce hodiny se potkáme třeba na jedné stezce. Je to stezka ve Vrbně pod Pradědem a potkává se tam příroda s historií a je jasné, že samozřejmě u toho můžete být s Českým rozhlasem Ostrava, protože na místě máme regionálního stopaře, redaktorku Petru Pivkovou. Z muziky kapela Krištof, Marika Gombitová a nebo třeba Hana Zagorová. Nabídka je pestrá, bude toho více. Už teď ale všem přeji krásné odpoledne a dobrý poslech.

0: Písničky, které nestárnou a vyznání s Marikou Gombitovou ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď se ale pojďme věnovat jedné zajímavé akci. Charita Studenka totiž zítra organizuje benefiční koncert Tóny pro Jáchyma. Začíná v 19 hodin v tamním dělnickém domě a výtěžek z tohoto večera, z tohoto koncertu, poputuje na vybavení nově postaveného domova pro seniory. Více už v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava probereme s ředitelkou Charity Jarmilou Pomykal, kterou po telefonu zdravím. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní ředitelko, na co konkrétně půjdou vybrané peníze?
1: Tak jak už jste říkala, peníze půjdou na dovybavení domu svatého Jáchyma, ještě nějaký nábytek, zahradní nábytek, lavičky, ještě nějaké potřebné vybavení i co se týče povlečení, peřiny. Ono ještě toho je spoustu, co ještě vlastně potřebujeme.
0: Ten zítřejší benefiční koncert Tóny pro Jáchyma začíná v 19 hodin. Kdo na koncertu vystoupí?
1: Tak na koncertu vystoupí Petr Bende Trio, potom tady místní studenecký tamburařský soubor Brač a děti ze soukromé hudební školy muzikále sbor pěvecký.
0: Zveme na zítřejší koncert, jak to vypadá se vstupenkami, jsou ještě k dispozici a případně jak mohou třeba zájemci podpořit celou věc i jinak?
1: Vstupenky jsou ještě k dispozici na portále Ticketlife a nebo potom budou k dostání i přímo na místě v dělnickém domě. Pokud by se někdo na koncert nedostal, ale chtěl by nás podpořit, tak můžou určitě prostřednictvím veřejné sbírky, kterou máme vyhlášenou, a vlastně všechny informace jsou na našich webových stránkách. Takže určitě budeme rádi za jakoukoliv podporu.
0: Tak poprosím ještě, než se rozloučíme, ty základní informace, kde, kdy a v kolik.
1: Takže koncert Tóny pro Jáchyma zítra 6. května v 19 hodin v dělnickém domě ve Studence.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelka Charity Studenka Jarmila Pomykálková. Díky moc za všechny informace a přeji, ať se to vydaří.
1: Vám taky děkuju a přeju krásné odpoledne.
0: Také vám. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem, posloucháte Český rozhlas Ostrava a další téma je určitě zdravotnické. 1 až 2 roky přibližně tak dlouho trvá, než se pacienti, kteří mají vysoký tlak v plicích, dozví, že mají plicní hypertenzi. Vážná nemoc se totiž v počáteční fázi někdy zaměřuje s jinými chorobami, třeba s astmatem. Lékaři ale varují, že jenom včasné odhalení příčiny potíží a nasazení správné léčby předejde závažným zdravotním komplikacím. Upozorňuji na to u příležitosti Světového dne plicní hypertenze.
1: Měla jsem problémy dojít na tramvaj, problémy s chůzí do schodu. Byly to pro mě příznaky, kdy jsem si říkala, že mám slabou kondičku, že to určitě není nic vážného.
2: Plicní hypertenzi diagnostikovali 36-leté Evě z Ostravy lékaři před 3 lety. Plicní hypertenze se často rozvíjí plíživě. První příznaky jsou nenápadné a snadno zaměnitelné s mnohem běžnějšími obtížemi, vysvětluje Pavel Jansa z kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: Hlavní projevy plicní hypertenze jsou nedostatek dechu, tedy dušnost, a potom únava. Jsou to projevy, které ovšem provázejí mnoho jiných klinických jednotek, které jsou v populaci podstatně častější, tak právě ta netypičnost nebo nespecifičnost těchto příznaků vede k tomu, že ta diagnóza plicní hypertenze se stanovuje relativně pozdě.
2: A to může trvat klidně i 2 roky. Neléčená plicní hypertenze přitom může vést až k selhání srdce. V Česku se s ní setkává zhruba 1% dospělých. U starších pacientů je výskyt ještě vyšší. Většina případů ale souvisí s onemocněním srdce nebo plic. Příčinou ale můžou být podle Pavla Janci i autoimunitní choroby nebo plicní embolie.
3: Plicní hypertenze totiž není jedna choroba. Plicní hypertenze je projev řady chorob, který je definován tím, že se zvýší tlak krve v plicních cévách.
2: U jednotlivých pacientů se tak může léčba výrazně lišit podle příčiny i typu onemocnění. A jak ukazuje i příběh Evy z Ostravy, u některých z nich může zásadně změnit každodenní život.
1: Léčba přišla za 5 minut 12. Ten pocit, kdy se vám vrátí příval energie. Já tomu říkám, že jsem dostala druhou šanci.
2: Jedním z příznaků nemoci jsou kromě dušnosti a únavy taky modrající rty nebo konečky prstů. I proto dnes na nemoc upozorní několik modře nasvícených významných budov po celém Česku. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pokud jste včera ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nestihli, gala večer udílení cen Jantar za rok 2025 včera mezi 18. a 20. hodinou v přímém přenosu z Domu kultury Poklad. Najdete vše na našich stránkách ostravarozhlas.cz, kde si můžete předávání cen Jantar hezky prohlédnout. A těch informací tam je samozřejmě mnohem, mnohem více, nejen k tomuto tématu.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

bych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Blaha a Pláč s kapelou Jelen v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme do Vrbna pod Pradědem na průmyslovou stezku Vrbno. Ta nabízí netradiční procházku historií místního průmyslu od 19. století až po současnost. Na zhruba 4,5-kilometrovém okruhu totiž čeká hned několik zastavení, která připomínají třeba i to, kdo stál za rozvojem města a jak průmysl formoval jeho podobu. Ve Vrbně je teď redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne přeji. Tak co všechno se dá na stezce objevit?
1: Krásné odpoledne. Zrovna dnešek je ten den, kdy si myslím, že vyrazit si na stezku stojí za to, protože tady ve Vrbně, já jsem teda v tuto chvíli schovaná v infocentru, ale jinak svítí sluníčko a je krásně venku, takže využít to a podívat se právě na ta místa, kudy stezka vede, určitě stojí za to, kdyby měl někdo odpoledne čas. No a co všechno na ní mohou návštěvníci vidět, tak to ví paní Kateřina Horská právě z informačního centra tady ve Vrbně. Dobrý den, co všechno návštěvníci uvidí, když se projdou stezkou?
2: Dobrý den. Návštěvníci uvidí kromě naučných sedulí i pozůstatky místního průmyslu, takže některé vlastně fabriky tady stále ještě stojí v nějaké formě, některé už nestojí. Takže ty zastavení jsou dělané tak, že jsou vždycky u té dané fabriky historické, která tady stála nebo stojí. A vy si je vlastně můžete projít a dozvědět se něco o tom místním průmyslu. Ačkoliv už tady třeba něco dneska není, tak ty tabule vám napoví, mají spoustu fotografií, historických obrázků a nejedná se teda jenom o fabriky, ale i o průmyslníky.
1: Kolik těch zastavení tady ve Vrbně mohou lidé vidět nebo jakoby si přečíst těch informací?
2: V současné době máme 10 zastavení, můžou si udělat okruh po Vrbně, 4,5 kilometru dlouhý. A vlastně ta stezka vede napříč celým Vrbnem podél hlavní silnice, takže víceméně to po rovince, až pak si můžete vlastně na konci Vrbna trošku to ještě prodloužit. A když se vydáte do kopce, tak dojdete na místní hřbitov, který je taky zajímavý, protože tam leží místní průmyslníci nebo jejich hrobky.
1: Takže to je takový jako komplet i s těmi lidmi, o kterých se dočtou, tak potom ještě ví, kde je místo jejich posledního odpočinku.
2: Ano, přesně tak.
1: No ale my jsme se bavili o tom, že to není všechno, co tady jakoby v tuto chvíli máte, ale že se vám buduje ještě takový jako bonus k té stezce, je to tak?
2: Ano, připravujeme vlastně, letos vznikne interpretační zahrada, která má rozšířit tu nabídku a tu interaktivitu celé té stezky pro rodiny s dětmi. Ta vznikne hned vedle našeho infocentra v zahradě a lidé tam najdou různé interaktivní prvky a budou si to moc vlastně všechno zažít.
1: Takže vlastně i ty děti, které z toho čtení cedulí nebudou mít tak moc, tak si to o tom ohmatají v té zahradě?
2: Přesně tak, přesně jak to říkáte, bude to i pro malé děti, opravdu si to budou moc ohmatat a bude to všechno jakoby hezkou formou vysvětleno, jako ten místní průmysl bude s tím spojen, bude tam třeba místní výrobky, které se tady vyráběly, Tatrovka, jo, takové ikonické, nebo boby, různé saňky se tady vyráběly, takže to všechno si tam budou moc nějak vyzkoušet.
1: Kdyby návštěvníci přišli teď a nevěděli, kde ty cedule, té infostezky hledat, tak mají přijít sem k vám, vy jim poradíte, nebo můžou si stáhnout nějakou mapku, jak to funguje?
2: A buď přijdou k nám a my jim tady dáme mapku, ale ani nemusí, my máme webovou stránku průmyslovastezka.cz a tam vlastně najdou i mapku, i ty jednotlivé zastávky, když si je třeba neprojdou úplně všechny, tak tam se dozví vlastně zbytek. Všechno si tam můžete přečíst a jsou tam i ty obrázky.
1: Máte nějakou vy oblíbenou nejvíc tu zastávku, kterou máte třeba nejradši?
2: No, dalo by se říct asi, že tu, vedle které chodím každé ráno do práce, což jsou Rytíři průmyslové revoluce. A to je vlastně tabule věnovaná těm průmyslníkům, kteří zatím vším stáli, za tím rozmachem průmyslu ve Vrbně.
1: Tak já moc děkuju, doufám, že se naši posluchači vydají sem k vám na stezku, že se jim to bude líbit, no a věřím, že i zahrada bude brzy v provozu a budete to mít takhle komplet. Děkuju moc.
2: Děkujeme.
1: No a jak jste slyšeli, můžete se zastavit i vy kdykoliv do Vrbna pod Praděnem, protože průmyslová stezka je připravena bez časového omezení.
0: A to je určitě dobře. Petro, díky moc za zprostředkování toho, jak průmyslová stezka ve Vrbně pod Praděnem vypadá. Ty už jsi jí prošla nebo se teprve chystáš?
1: Já jsem zatím v půlce.
0: Dobře, tak
1: ale si... myslím si, že to druhou zvládnu teďka.
0: Tak se těšíme všichni na to, jak nám to zmapuješ a vše nafotíš a my to uvidíme na našem rozhlasovém webu, ať máme představu o tom, jak průmyslová stezka vypadá. Oběma přeji krásné odpoledne do Vrbna pod Pradědem a díky za všechny informace.
1: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Začala oprava zámeckého parku v Ostravě, kde konkrétně jak dlouho vše potrvá a kdy bude hotovo, to řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme za necelých 5 minut. Uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio.

0: neby jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: DF Trade, nejlevnější drogerie na Moravě, nabízí palete barvy na vlasy za 59,90, Pervol prací gel 60 dávek, více druhů za 249 nebo Primalex plus 15 plus 3 kg za 599. Široký sortiment kosmetiky, drogerie i barev můžete nakoupit v prodejně DF Trade na ulici Bohumíra Četiny naproti hlavní poště Ostrava. Pro podniky velkoobchodní slevy.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policie řeší případ opilého strojvedoucího na Přerovsku. Vlak řídil se 3 promile alkoholu. Začala oprava zámeckého parku v Ostravě Porubě. Památník obětí první světové války v Ondřejovicích na Jesenicku se dočká obnovy. Zítra bude ráno slunečno, později oblačno a srážky, jen ojedinělé teploty zítra do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Podle policistů řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu v krvi. Na jeho chování upozornili policii svědci. Podle nich strojvedoucí neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí. Nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let ve vězení, říká policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, za který je možné dle trestního zákoníku uložit zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let.
3: V Ostravě začala plánovaná oprava zámeckého parku v Porubě. Z místa, kterým lidé jen procházejí, chce obvod vytvořit prostor pro trávení času i kulturní akce. Práce jsou rozložené do několika částí. První bude hotová na podzim.
5: V parku budou nové lavičky, ohniště i veřejné osvětlení. Vyroste tam taky altán, který je určený k volnočasovým aktivitám. Některé jeho části budou vyrobené za pomoci 3D tisku. První část opravy vyjde na více než 35 milionů korun. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
3: Při konzultování zdravotních potíží s nástroji umělé inteligence je třeba podle odborníků kritický náhled, protože chatboty si často vymýšlí a mají tendenci odpovídat podle očekávání tazatele. Lékaře proto nenahradí. Varují také před zadáváním osobních údajů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně dnes představila příručku pro pacienty s informacemi o tom, jak umělou inteligenci pro konzultace o zdravotním stavu používat. Vedení Zlatých hor na Jesenicku plánuje obnovu pomníku padlých v první světové válce. Památník v místní části Ondřejovice poničili předloňské povodně. Opravy popisuje nezávislý starosta města Milan Rác.
6: To je pomník v Ondřejovicích. Zpracovali jsme projektovou dokumentaci, protože ne všechny díly se zachránily. Byl vypracován projekt a požádali jsme teďka ministerstvo obrany o dotaci na tu realizaci toho pomníku. To myslím kolem 500 000 korun.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno a nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů, v údolích kolem 7 stupňů Celsia. Ráno bude jasno, během dne pak bude oblačnosti přibývat.

0: nádraží vyšetřuje teď dopravní policie nehodu dvou osobních aut. Je tam silnější provoz a kolona. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Další hodinka aktualita zajímavosti je před námi. Tak kam se vydáme? Třeba do dolu Michal v Ostravě, který je od května opět otevřený pro návštěvníky. Podrobnosti už za malou chvíli. Máme pro vás novou rubriku, jmenuje se Co v učebnicích nebylo, a dnes se zaměříme na větrné mlýny. A v druhé polovině hodiny přidáme také recept z pochoutkového roku, který tentokrát připravuje šéfku kuchař Jaroslav Sapík, Helena Vondráčková, kapela Elán nebo Marek Ztracený. To už je nabídka muziky a přání pěkného odpoledne. To je od nás všech.

0: Důl Michal v Ostravě je od května opět denně s výjimkou pondělí otevřený pro veřejnost. Uhlí se tam netěží od roku 1993, přesto to v něm stále vypadá, jako by z něj horníci odešli včera. A to včetně dispečinku, který je také součástí prohlídkového okruhu. A protože v někdejším dole provádí bývalí havíři, dokáží povídání zpestřit i o zajímavé historky. Tak jako Josef Chvátal, který pracoviště dispečinku ukázal i redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Ivě Havlíčkové.
1: Dispečink, tak kolik měl ten dispečer tady telefonu a spoustu tlačítek? Tak taky jste vlastně pracoval na dispečinku?
2: Taky jsem pracoval na dispečinku. Měli jsme trošičku jiný panel, jiný tlačítka. Tohle je spojení s celým dolem přes takzvaný ligafony. Takže když vám někdo zavolá, tak vidíte, rozblíká se žárovička pod tím.
1: Dívám se na ty nápisy tady. No, vedoucí jsou... provozu, gong, no. Co tady všechno se píše, třídírna a tak dále. No, dílny.
2: Dílny, přesně. To máte po patrech, na každém patře v náraží byl ligafon, aby se spojil dispečer s naražečem. Takže musíte znát za první důl, protože musíte vědět, kam voláte. Není to tak jednoduchý.
1: Tak určitě zodpovědná funkce. Dispečer 24 hodin denně, pracoviště určitě tady muselo denně. Být zabezpečeno.
2: Jinak všechno ostatní se řeší pomocí telefonu, protože v dole jsou i telefonní přístroje v nevýbušném provedení. Mají jednu věc takovou zajímavou, které občas využívali předáci, když měli Novociána jako nováčka. Když vytočíte šestku nebo osmičku, teď nevím, teď si nespomenu, ale tak vám nastartuje magnetofon. To je jako havarijní volání.
1: Čili něco se děje, špatná zpráva.
2: Špatná zpráva a dispečer to bere hned. Pokud zjistí, že si někdo dělá srandu, tak ho samozřejmě náležitě umravní. A to dělali předáci občas, řekli tomu nováčkovi, zavolej mi tam. A on řekl, samozřejmě neznám číslo, říká, tak vytoč 620.
1: Vytočil tu havarijní linku.
2: No a jinak tady máte všechno, prostě tady máte vyvedený přístroje, opticky vidíte, jestli vám fungují kompresory, důlní ventilátor, jestli máte přívody elektrické energie, to je tady to, jo. No a pak tu máte všechno možné, jako výklopníky, rošty na třídírně, tady máte vyvedenou signalizaci pásových souprav v dole, to zná pásový dopravník, jak na sebe navazují, jo. Když jeden z těch pásových dopravníků se zastaví, tak vy víte, kam zavolat a zeptat se, co se stalo, proč to nejde. Potom tu máte signalizaci šachty. Obě dvě těžní soupravy, tady jsou LED diody, kde vidíte, kde jsou klece.
1: Všechno pod kontrolou prostě. Pod kontrolou. A tady jsou autentické záznamy dispečerů, tabulky, poznámky, hodnoty, které sledovali a tak podobně.
2: Ano. Musíte taky psát takové věci jako mimořádné události, úrazy, jo. To když se podíváte tady na tu knížku, tak já nevím, jestli to přečtete, tam jsou různé zprávy.
1: Ano, pan Pilař tady, při zvedání vozu prasklo v kříži, prasklo takže chudák teda měl úraz zad. Při budování byl poraněn proplástkem větým z pilíře, krásný rukopis, náhodou tady to musela být paní dispečerka.
2: Ne, to jsou lidé, kterým se to stalo, tady nebyly ženy, nepracovaly ženy.
1: Dodává Josef Chvátal z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
1: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou historií. A také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavaria.
1: A štěstí pro jednoho právě teď, kdo se dovolal, koho vítám, hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den, u telefonu Silva.
1: Zdravím vás, Silvo, dobré odpoledne. Je příjemné pro vás to dnešní, co se počasí týká rozhodně,
2: no,
1: letní?
2: Je letní počasí, ale tak je vítr a jinak to jde.
1: Tak to je dobře, protože teď k tomu všemu přidáme krásný bonus. Dovolala jste se jako první. Toulky českou minulostí na CDčku už jsou vaše, tak moc blahopřeji.
2: Děkuji moc.
1: A zároveň se stáváte tím, kdo bude součástí týdenního slosování o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. Tak přeji hodně štěstí, držím palce, ať to třeba v ten pátek vyjde.
2: Děkuji pěkně.
1: Zůstaňte prosím na lince, mimo vysílání už vyřešíme detaily a popřeji krásné odpoledne, ať ten vítr je, či není intenzivnější, v každém případě slunečno je, tak si to užívejte. Je. Mějte se hezky.
2: Děkuji pěkně, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

ať se na hucelský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší si najmout dá. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dá. Jo, ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší najmout dá. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocou spíší ty najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtulí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Tématem příští rozhlasové lékárny bude osteoporóza. Řídnutí kostí může odhalit i nečekaná zlomenina, a to nejen u starších pacientů, ale i lidí mladšího věku. Příznaky, rizika, léčbu i prevenci probereme s doktorkou Barborou Oravcovou z kliniky kostní medicíny v Novém Jičíně. K poslechu lékárny zve Naďa Čvančarová.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A pojďme si dát na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava další recept z pochoutkového roku. Znamená to, že i v neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku. Připomněl tentokrát recept z třetího místa roku 2020. Šlo o králíka nazvaného Mica nejmilejší od Vlasty Canové z Jihlavy. Tentokrát ho podle svého připravil šéfkuchař Jaroslav Sapík. No a to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kde mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z těch předchozích 9 let. A záměrně je připravují poroci i profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě také Jaroslav Sapík.
1: No, mně už se líbí název, samozřejmě Mica, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, 1 lžíci sádla, 5-6 šalotek, silný hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo, a podle mě 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideálně, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, to tomu dává tu krásnou vůni. Že?
2: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
1: No tak můžu být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek. Víc to osvěžím na mě ten pohled, jo? Protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
2: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
1: Samozřejmě je to, tak, je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstane takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No.
3: Pochoutkový rok.
1: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej, samozřejmě zase máme vývar silné králíče plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby a to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme porcovat králíka teprve. Nakrajíme si špek, připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
2: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš?
1: No. Jenom sůl dáme.
2: Znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
1: Tady máme. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěkáme, ona hezky zatáhne a samozřejmě, než ještě to vyndám.
2: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
1: Jo, rozmarín, tymiánek, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
2: Přijdou tam i ty houby.
1: A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně v silním vývaru, v tom se povařej a máme připravený na zelí, jdeme na to.
2: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencalské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián.
1: A budeme v troubě pokračovat bez naší účasti. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dáme si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
2: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, tak teď přidáme co do pekáče.
1: Tak dáme šalotky.
2: Celé oloupané.
1: Celý tam dáme oloupaný, takhle je poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
2: Je to pořád odklopené?
1: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme. Měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120, jo?
2: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Ano. A my tam teď přidáme.
1: Jatýrka, skralíka a samozřejmě lišky.
2: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
1: A pak už podáváme, jo?
2: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím jatýrkům?
1: To bude tak 10 minut hodinka, jo?
3: Pochoutkový rok.
2: Je to neskutečně měkoučký, bělonký maso, úplně se rozpadá.
1: To má chuť říz, je to krásné jídlo.
2: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: Je to tak, to byl další vylepšený recept od našich posluchačů a ty recepty jsou také od našich přátel pochoutkového roku. Jak se vám líbí? Určitě nám dejte vědět. Jaroslav Sapík si recept na králíka zvaného Mica nejmilejší vylepšil o špek, lišky i kousek vepřového masa. Celý recept i ten původní od Vlasty Canové z Jihlavy, se kterým si v roce 2020 odnesla třetí cenu od Poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a zkuste porovnat, která verze je lepší. V neděli, to už si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava připomeneme, recept z roku 2020, ten další. Půjde tentokrát o sladký dezert a dělat ho bude nebo připravovat ho bude cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Stát finančně pomůže Národnímu parku České Švýcarsko. Jak a proč řekneme za chvíli, podrobnosti za 5 minut. V 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme mít nejen k tomuto tématu. Po 16. hodině vás čeká úterní humoriáda a hostem té dnešní by měl být Antonín Procházka. Tak ať se vám dobře poslouchá i v dalších minutách a hodinách. Český rozhlas Ostrava, krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Stát finančně pomůže Národnímu parku České Švýcarsko se škodami po lesním požáru. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Muzeum Trojmezí v Jablunkově dnes otevře výstavu o historii zbraní. Zítra bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Stát finančně pomůže Národnímu parku České Švýcarsko se škodami po lesním požáru, řekl to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Peníze by měly jít z fondu pro krizové a neočekávané situace. Částka bude jasná až po vyčíslení škod. Podle Červeného se taky musí změnit práce se suchým dřevem v národních parcích.
3: Nejsem určitě příznivcem toho, abychom odvezli všechno suché dřevo, ale nemůžeme ho tam nechávat takové míře, takže až se tady situace uklidní, pozvu všechny vedoucí na všech čtyř národních parků, pozvu zástupce hospodářských lesů, pozvu akademickou půdu a samozřejmě IZS a společně musíme nalýsovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat.
2: Vodní nádrže v Česku jsou většinou plné ze 70 až 100% a mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha, informovalo ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do jednoho metru. Dalších 30% území je postiženo druhým a třetím nejhorším stupněm. Podniky povodí v období sucha nadlepšují průtoky ve vodních tocích vypouštěním vody z přehrad. Doubrava na Karvinsku chystá přesun spisovny. Stohy úředních dokumentů přestěhuje do opravené budovy bývalé drábovny v areálu zámku. Celkové náklady na rekonstrukci dosahují 70 milionů korun a obec na to využívá evropské dotace z programu Spravedlivá transformace, říká starostka Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
4: V současné době má v nevyhovujících sklepních prostorách obec spisový materiál, kde je současně i kotelna. Kladá se dřevo a to nasává vlhkost a my musíme hodně jako odvětrávat v rámci elektřiny a není to moc vhodný prostor.
2: Muzeum Trojmezí v Jablunkově pořádá vernisáž výstavy Chladné ostří. Je věnována vývoji takzvaných chladných zbraní, sečných nebo bodných předmětů, které ovládá síla lidské ruky. Program začne v 17 hodin a návštěvníci uvidí nože a dýky anebo také orientální zbraně, říká mluvčí muzea Lenka Ježová-Bichlerová.
5: K atraktivním patří zbraně pocházející z Orientu, z nichž na návštěvníka dýchne atmosféra exotických míst. K vidění budou jatagany z Osmanské říše, turecké šavle Kilič, kavkavská šavle a kinžál, meč Flisa z Maroka nebo samurajský meč Wakizashi.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno, přechodně oblačno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů. Zítra nejprve jasno, během dne více oblačnosti, odpoledne a večer ojedinělé lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty kolem 25 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů a vítr bude mírný jihozápadní do 7 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: Tak to bylo štěstí, Marie Rotrové. Vy máte to štěstí, že jste si naladili Humoriádu, kde je hostem Antonín Procházka.
1: No to já nevím, jestli máte to štěstí.
0: Tak určitě. Jak se máte, co děláte?
1: Já se mám přiměřeně mému věku, dělám to, co dělám posledních 50 let, no, tak furt něco zkouším. No.
0: Konkrétněji, prosím.
1: Teď jsme v generálkovém dnu s komedií Ďábelský plán v divadle Lucie Bílé. No.
0: Ano, o čem pak to bude? Může se to říct?
1: Tak jak si jedni manželé zosnují ďábelský plán a pak se jim to nějak vymkne z rukou. No, hrají tam Honza Čenský, Dana Morávková, Dan Rose, Zuzana Slavíková a Vlasta Žehrová.
0: Předpokládám, že to bude komedie.
1: Je to veselost, ano.
0: Ano. Tak to jsme rádi, že pokračujete v tomto trendu veselé zábavy na divadle. A ano. Teď co nabídneme našim posluchačům, abychom je pobavili
1: no,
0: při úterku.
1: No, tak ikonický smích zahájil tento pořad. Ikonický smích Vlasty Buriana, tak bychom mohli v něm pokračovat.
0: Dobře, dáme si film U pokladny stál.
2: No. Rozruch, dovolte, co mě je po vašem úmrtí.
3: Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno.
2: Tak proč sem lezete, když máte volno?
3: No promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit.
2: No ano, ale vy jste přišel.
3: A zvítězil.
2: Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte.
3: Ale pak, doktore, nebudu.
2: Rozruch, vsaďte se, že tu sádru
3: uděláte. Ale nebudu, vsaďte se, o co chcete, no.
2: Tak prosím.
3: Tak počkejte, já to uděláme to takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovědám,

0: Zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy.
1: Dobře.
0: Tak dávejte pozor.
1: No.
0: Jak se říká správně, 7 a 5 je 13 nebo 7 a 5 jsou 13?
1: 7 a 5 je 13.
0: Tak jděte dělat sádru.
1: Rozdruh, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13.
0: 7 a 5 je 12.
1: No víte, tohle přestává všecko rozdruh. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotové.
0: Ale neudělám, já vyhrál.
1: No rozdruh, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, no, byl bych nucen to hlásit výš.
0: Prosím, hlas se to třeba jako hromotvor. Do toho mě nic není.
1: No rozdruh, víte co, vy si dovolujete, to přestává všecko. Hmm. Jenomže rozdruh, víte, na mě si nepřijdete.
0: To je to.
1: Protože já si pomocnej personál nenechám přerůst přes hlavu.
0: A já vám něco řeknu. A ještě vám něco řeknu, pane doktore, já vám řeknu, co vám tady personál o vás říká, že jste známý tyran a celý pomocný personál vám jinam neřekne, než je uslintaný Bernardín, tak to je.
1: Cože?
0: Ano.
1: No víte co, vy si dovolujete rozruch. Vy jste tady proto, abyste udělal to, co vám nařídím, a ne abyste mi nadával uslintaný Bernardínu.
0: Já jsem neřekl Bernardínu, já jsem řekl Bernardín.
1: No tohle přestává
0: všecko.
1: Snad nemyslíte vy, že mě imponujete tím, že jste nějaký nedoštudovaný medic? Nějaký zběhlej student,
0: vy. No, a vy se doštudoval,
1: že?
0: No a 7 a 5 je 13, že jo? Jak si vrátí sobota les?
1: Tohle to.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik pan ošetřovatel Rozruch z nemocnice svatého Jakuba.
4: Ano, to bylo hodně pro pamětníky.
3: A hodně.
4: Jo.
3: Jste pamětník aneb, máte rád černobílé filmy?
4: Jo,
3: z té
4: mám.
3: Doby?
4: Jasně, že mám.
3: Chtěl byste hrát v té době?
4: No tak, chtěl bych hrát. No určitě chtěl bych hrát v některém z těch dobrých filmů tehdy, z té doby, no.
3: Tak můžete udělat remake, jak se říká, nějakého slavného filmu?
4: No, tak já nejsem za prvé filmař, já jsem divadelník, no. A za druhý, já nevím, jestli ty remakey jsou jako...
3: K něčemu.
4: No.
3: Dobře, u pokladny stál můžeme pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Halina Pavlovská a řekne nám, jak přežít reklamu. Teď přežijeme písničku, co přežijeme? Prožijeme písničku Jakuba Smolíka. Můžete hlasovat právě teď Humor mezera A nebo Humor mezera B. Posíláte SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je tady Humoriáda, Antonín Procházka a Pavel Kučera vás zdraví. Můžete si vybrat v tuto chvíli Vlastu Buriana nebo Halinu Pavlovskou. Přidáváme vaše hlasy na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa Zubadovic a pan Péčko, paní Pavlovskou.
1: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavel Kučero, zdravím vás i pana Procházku.
4: Dobrý den.
3: A je mi 79 let a teď jsem si vzpomněl na to jméno Procházka. Tak s náma chodil Petr Procházku a hned od první třídy jsme mu říkali špacír.
4: To mě taky tak říkali, no.
3: Do pokračování, děkuju.
1: Ano, děkujeme, děkujeme.
3: Nashledanou a se daří.
1: Díky, anebo Tony Walker, taky to zní světově to přímo, to. Že jo? No.
4: Je, je.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Hezké odpoledne, Franta Kroměříž. Zdravím Antonína i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A chtěl by se Tondu zeptat, jestli 30. bude Kroměříž? 30. Když tak mě zavolá zpátky.
4: 30. kterého? Května?
5: Teďka, ano.
4: Nevím o ničem, co se má odehrávat 30. května. Nikdo mě nekontaktoval, nevím, co je za akci v Kroměříži.
5: No, to je grilovačka.
1: Máte grilovačku, Antonine, jo? V Kroměříži 30.
5: Jo? Zpátky, jo, když tak domluvíme se, hej?
1: Tak jo, mějte se. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
4: Grilovačka.
1: No. Haló.
6: Haló.
1: Ano, posloucháme vás.
6: Dobrý den.
1: Dobrý
6: já
1: den.
6: Zdravím, dal bych si Rozrucha.
1: Ano, píšeme si Ačko.
6: Děkuju.
1: A kdo pak volal, jenom křestní jméno stačí?
6: Jarda ze Žandova.
1: Jarda Žandov, děkujeme pěkně, ano, hezký den. Přátelé, sečteno, potrženo, bylo to těsné, ale Ačko nám vyhrálo, takže u pokladny stál Vlasta Burian.
7: Poklada hluboká.
8: A poklona.
7: Je, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním.
8: Mně?
7: No ovšem, ke komu jinému mám jít se svojí bolestí, nežli k vám, že ano, který tak skapacíte do rodiny.
8: Já do rodiny? Jak to?
7: No ovšem, nehledě na to, že jsem je, pane, tu bolest sám
8: udělal.
7: Ale
8: jedíte cimprlík.
7: Ale cimprlík, já chodím jak pitomý.
8: No že to nemusí být od toho.
7: Je, dneska jsem celou noc nespal.
8: Ne, no tak máte chodit domů, že jo? To
7: ale,
8: se...
7: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
8: Vážně, můžete se na to podívat?
7: Ale no musíte.
8: Dovolte.
7: Prosím. Je.
8: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
7: Řezat?
8: No jo, řezat.
7: Řezat?
8: Jo.
7: Vyloučeno. Mě ještě neřezali.
8: No to je ta chyba právě. Kdyby vás byli řezali od malička, tak to bývalo na vás dobře.
7: No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat.
8: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
7: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
8: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně sepse a flegmona ruka pryč? No tak?
7: To nechci.
8: No vidíte to. No tak? Tak já, počkejte, kdo pak má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo?
7: Nikoho nevolíte, nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy.
8: Ne, to já nemůžu.
7: Ne, pane, musíte.
8: Ne, tak
7: pane, pane, budete to dělat. Vy to budete dělat. Já vás chápu, že vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to...
8: A on nedá pokoj. Tchán.
7: Tchán.
8: Zeď. Řežeme.
7: No tak.
8: Budete chtít uspat?
7: Prosil bych vás.
8: Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný?
7: No, jaký je v tom rozdíl?
8: No, dřevěný je paličko a železné je kladivem. Tak si vyberte. Mm-hmm.
7: No, já to nechám na vás.
8: Tak dobře.
7: Mám odložit, prosím.
8: Jo, to by bylo dobře, že jste
7: tak, děkuji.
8: Už to bolí?
7: Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte?
8: Jenom tak, klidně. Pomalu, děkuji, tak. Za chvilku to bude hotovo.
7: Bude to bolet?
8: Já myslím, že jo. Tak pojďte sem.
7: Co mě to jenom potkalo? No,
8: já s váma nechodím, že jo?
7: Ano. Sednout vám?
8: Sednout.
7: Děkuji vám moc krát.
8: A máš po prázdninách.
7: Tak, už abych radši vstával.
8: Tak se do toho dáme hned. No, tady to nic není.
7: No, vám se to řekne.
8: No.
7: Tak.
8: Tak.
7: Co to je?
8: Budete hodně křičet?
7: Proč?
8: Budeš rád?
7: Proč?
8: My bychom to chtěli vysílat, víte? No,
7: dovolte takové utrpení, až
8: no,
7: to vysílá.
8: No, sem, dejte hezky.
7: Na co to je?
8: Tam házím prsty.
7: Proč mě měříte?
8: To je na rakev.
7: Je...
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Antonín Procházka s námi jako dnešní host. Jak zahájil ten máj? Lásky čas nebo svátkem práce?
2: Tonda
1: Jak
2: Procházka.
1: To bral? Ano, Tonda Procházka.
2: No, já jsem byl doma v Plzni, tam byly zase ty tradiční oslavy svobody, ano. No, tak jsem se tam prošel, jsem se pojel na ty tanky. Dokonce přijeli ještě dva veteráni, ten mladší, tomu bylo 100, tomu staršímu 101.
1: O, no, tak ještě věk.
2: To bylo takový, no.
1: Takže jste oslavoval osvobození.
2: No, tak jsem si tam prošel to město, vždycky to je takový, tam je spousta lidí a vypadá to dobře, no.
1: No a když jdete tou Plzní, tak mají vás místní za jejich člověka, zdraví vás?
2: No, to holky padají usměv. Na zem, že?
1: Omdlévají.
2: Omdlévají, líbají mě.
1: Tonda se chvěje.
2: Tony.
1: Tak už víme, jak probíhal 1. máj v Plzni. Teď se přesuneme k nám do dnešní humoriády 5. května. Koho dáme posluchačům dál z archivu?
2: No tak nám tady zbyl Jirka Lápus.
1: Jak zbyl?
2: To je hezký zbytí.
1: To je krásné zbytí. Doufejme, že to bude veselé s Oldřichem Kajzrem.
2: Předevčírem na večeři s Jirkou.
1: No a co jste si dali?
2: Dali jsme si víno hlavně a pak jsme si dali každé něco jiného. Jirka měl smažený sýr, lanýžovej, pozor, a já jsem si dal tatarak.
1: Tak tolik naše bulvární okénko a teď hodina dějepisu.
3: Víme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
4: Já to věděla.
3: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Testová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. Tohle. No, tak.
4: Nechte to.
3: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
4: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
4: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
4: No v listopadu říkám.
3: No 17.
4: 17. no.
3: A kde?
4: Kde? No.
3: Na Al. Al?
4: Na Al Jašce.
3: Ale prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
4: Holky, nechte to.
3: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
4: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
3: No to když je málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
4: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
3: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
4: Jo.
3: No! Přesně to, já opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohle, to za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
4: Ne, no prostě...
3: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
4: No. To se tak blbě učí.
3: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
4: Tak hlavní hesla...
3: No, to zase bude.
4: Byly jako...
3: Na Štěpána, bez Štěpána!
4: Bez Štěpána!
3: Jak ještě, do koše, no a dá,
4: do koše. No. Pak to, svobodné dolby.
3: A prosím tebe, dolby! Svobodné volby!
4: Teda volby.
3: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
4: Máme holé v ruce.
3: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik talentovaná žačka, Růžena Kajzrová a učitel dějepisu. Tak moc toho nevěděla.
2: No, nevěděla, no.
1: Jaký byl Tonda Školák?
2: Já?
1: No.
2: No, hrozné, to bylo...
1: Neučil se?
2: No, tak neučil, no. Ale i... Tak oni vždycky říkali, že jsem jako chytrej, ale nedbalej. Že jsem to jako, no...
1: Že to chtělo více pít.
2: No, mě to nebavilo na té škole.
1: No, ale tak některé předměty, jo.
2: Třeba dějepis a zeměpis mě bavil.
1: Ano, tak to jsme tu správně v hodině dějepisu.
2: Ano.
1: A zůstaneme i dál s Jiřím Lábusem, když dají posluchači více Aček, když zvolí Bčko, nastoupí směs anekdot ze Silvestra 1966. A to je hodně dávno. To já jsem ještě 3 roky nebyl tou dobou. Antonín Procházka v roce 66. Vzpomene si, co činil?
2: V 66 jsem byl ve 3. třídě.
1: No.
2: Sbíral jsem, miloval jsem Tereškovovou a sbíral jsem kosmonauty. No.
1: Výborně, jsme zase v té škole. No, jo.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, jsme zvědaví s Antonínem Procházkou na vaše hlasování. Můžete přidat SMS-kou Humor mezera A, hlas pro Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Humor mezera B je SMS-ka pro anekdoty z roku 66. 90 01 04 ještě stále hlasujete, stejně jako na telefonu 731 800 900. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, můžeme zvěžet, zdravím vás a také pana Procházku a byla bych pro Béško a Nednot. Já přeju vám krásný večer a ještě hezčí týden.
2: Děkujeme.
4: Děkujeme.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne, pánové. Jirka Strtovská, moc zdraví našeho pana plzeňského moliéra, pana Procházku. Jsem moc rád, že vás po delší době zase slyším.
4: Ano, děkuji. Oni mě se moc nezvou, víte, oni jako...
5: Ne, ale však je to dobře. Hlavně, že musí být veselo. A samozřejmě také vás, pane Pavlíku, po delší době moc vás rád slyším. Jinak teda k tomu Tataráčku, byl jsem v sobotu v Pardubicích za přáteli se podívat a můžu vám říct, dali jsme si taky Tataráček. Ve škole na základce nic moc, na učňáku úplně něco jiného. Máte krásná témata, kluci, teda moji zlatý. Hnedka bych si ten Tataráček dal, ale takhle si dám v úvozovkách jenom Ačko.
2: Dobře, tak zdravíme vás a děkujeme pěkně, naslyšenou, tak tolik naše kuchařské okénko.
4: To je výborné, to by mohl být váš kolega, ten to tak hezky umí říct.
2: Že jo, no, já bych si vzal honorář a pěkně mluvil pan Jiří. Ne, je to náš milý, drahý posluchač. Dobré odpoledne, zdravíme dalšího.
6: Dobrý den, tady Ilona se Severní Čech.
2: Dobrý
6: zdravím
2: den.
6: Zdravím pana Procházku i vás a přála bych si jedničku.
2: Čili Ačko, děkujeme pěkně, Jiří Lábus má váš hlas. A co vy? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarča Fridlantu. Dobrý den, Pavle, Antoníne a jsem pro A.
2: Dobře, máme zapsáno, díky moc.
6: A pozdravuju vás všechny,
4: mějte se. Děkujem, děkujem.
2: Dobré odpoledne.
7: Ano, zdravím vás oba dva a já dávám Ačko Lábuse a Kajzrovou.
2: Dobře, děkujeme i vám, mějte se.
4: Lábusovou a Kajzrovou.
2: Kdo ví, jak to tam všechno bylo? No, dobrý jsi, den. Halo, halo.
4: Oni sami nevědějí.
2: Halo? Halo?
8: Halo,
2: ano,
8: dobrý den.
2: Dobrý den.
8: Jsem v Humoriádě.
2: Jste v Humoriádě.
4: Ano, jste.
8: Tak prosím vás, já bych si psal Ačko.
2: Dobře. A vaše jméno křestní nám stačí, ať víme, kdo nám zavolal.
8: Lubomír.
2: Dobře, děkujeme, pane Lubomíre, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne, zdravíme vás. Dobrý den.
9: Dobrý den. Tady Jarda ze Žandova u České Lípy. Dal bych si samozřejmě pana Kajzra.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Díky,
2: naschledanou.
4: Takže Lábus má teď volno, jo?
2: Budou oba dva, samozřejmě, máme to rozehráno s nimi. Hodina dějepisu pokračuje.
10: Jsem neviděl tohleto. To opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
11: Na Václavském náměstí promluvil...
10: No.
11: Lid.
10: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohleto nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
11: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
10: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
11: Opravdu, to jsem neviděl. Osvobození Fojtíka.
10: Ale prosím tě!
11: Ne.
10: Tak si tipni se ještě jednou.
11: Já nevím. No,
10: jsem neviděl tohle. No. A co ještě?
11: Očekávám funkci.
10: Ale hoď! Občanské fórum!
11: Je občanský fórum.
10: Protože tohle to nevíš, jsi zásadní...
11: Já jsem to věděla, no, ale... To vypadlo, no, tak blbě.
12: Ty kravené.
10: No, jmenuji některé členy vlády.
12: Tak u tehdy jo.
10: No, jmenuji, no, tak.
12: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej, on no. Jsem tak blbý, má. Takový ten, no, takhle, jak furt takhle.
10: Ano, ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
12: Dinsbier.
10: Dalšího jmenuji.
12: Pak tam byl ten, takový.
13: Prosím vás, ale já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá. Nečekejte.
10: Právně to. Sída. Sída Kosmela. Ano. Minister financí. Klaus. Ano.
12: Jak?
10: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
12: a pak ten.
10: Důležitou osobnost
12: ten,
10: nějakou.
12: Ten, takový ten, no. Takový ten.
10: Ano, ano. Prezident. Prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
12: Malá.
10: Ale prosím tebe, to byla velká strana. To byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
12: Byla to ta strana...
10: Komu?
12: Komu zvoní hrana.
10: Ale prosím... Komunistická strana!
12: Jo, komunistická. Já jsem krávan. No. Kde, co to věděla?
10: Prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? Když jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Pětka! Tak.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik exkurze do roku 2012, potažmo do roku 89 s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Přátelé, vracíme vám do hry, do finále Halinu Pavlovskou.
14: Je
2: se Štefanem
14: zase.
2: Margitou a Hanou Zagorovou. A nebo anekdoty ze Silvestra roku 1966. Hlasujte si o svůj humor, který chcete, na který máte chuť a náladu. Humor mezi na A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefon 731 800 900. Zvolil by Antonín Procházka Halinu nebo anekdoty?
14: Já bych se rád tady štuchala.
2: Štuchala? No, tak to nevím, jestli by na něj ještě došel čas, vyšel. Každopádně asi anekdoty, že? By byly typy ano, našeho hosta. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, zpívá Václav Neckář.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi Halinou Pavlovskou a směsí anekdot. Tak kdo pak to vyhraje? Přidáme další vaše hlasy. Dobré odpoledne.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hlasy pro anekdoty.
1: Ano, máme zapsáno a děkujeme. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne vám. Haló, haló. Ano.
4: No, dobré odpoledne. Chtěl bych vás pozdravit, oba dva.
1: Zdravíme.
4: A hlavně pana Procházku.
3: Děkuji srdečně.
4: Chtěl jsem se ho zeptat v souvislosti s oslavami v Plzni, jestli si vzpomněl taky na něco osobního. Teď zrovna těch 6 dílů tam dávali, tak jestli mu to něco udělalo ze srdcem.
3: Teď vám nerozumím, jaký postavy?
4: No, tak dávali tam nějaký 6-dílní seriál. Jestli jste si vzpomněl i na svůj tank.
3: Jo, no já se moc na televizi nedívám, takže nevím, nespomněl jsem
4: si. Ne, ale já jsem myslel v souvislosti jako s těmi tanky, které byly v Plzni.
3: Jo, no tak to byly.
4: Je to dávná historie.
3: Ano.
4: A přeju vám pěkný den.
3: Ano.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych anekdoty.
1: Máme zapsanou. A mějte se hezky, naslyšenou. Tak, dobré odpoledne, zdravíme vás.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humiliády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, milosti vám, paní.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné probouzení do středečního rána všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobrý den. Halo, halo.
6: Dobrý den. Já bych chtěl ty anekdoty.
1: Anekdoty. A kdo pak volá?
6: Milano.
1: Milane, děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. A můžeme to spustit, rok 1966.
3: Ježíš, tak Halina se zase vrací.
1: Halina se vrací do archivu a přijde za námi někdy příště, určitě ráda.
3: Ano, těšíme se.
7: Pane doktore, chci podat žádost o povolení rozvodu. Moje žena chová v ložnici kozu a máme tam tak hrozný zápach, že už to prostě nemůžu snášet.
8: A poslyšte, nebylo by možno občas vyvětrat?
7: Myslíte, jako otevřít okno? V ložnici?
8: No ovšem.
7: Vyloučeno. To by mi uletěly holuby.
8: Poslyšte, pane Černý, vaše výpovědi se ale diametrálně liší od výpovědi pana Bílého.
9: To je docela možný, pane předsedo. My jsme totiž neměli čas se dohodnout, takže on asi lže něco úplně jiného.
10: Pane vedoucí, tak jinak vám vzkazuju, že jste mu to košili špatně vyčistili a že mu za ní máte dát novou, nebo že prý sem přijde a že vám to všecko tady rozmlátí.
9: Jo, a jakou pak velikost košile má tatínek?
10: Prosím, 35.
9: No tak to sem klidně může přijít.
10: Děti, jak se u nás dlouho zdržíš?
11: Ale dokud vás neomrzím.
10: Je, a to tu nezůstaneš ani přes noc.
7: Kolik pak je ti let, chlapečku?
10: 10.
7: A nemyslíš, že už bys měl být dávno doma?
10: Proč? Já ještě nejsem ženatej.
9: Vendo, Venouši, kolikrát jsem ti říkal, aby si nehrál se sirkama?
10: Ale tati, teď já si s nima vůbec nehraju.
9: Nehraješ, tak co s nima děláš?
10: Co pak nevidíš? Zapaluju si cigaretu.
11: Karličku, víš, že ti Čáp přinesl bratříčka. Chceš ho vidět?
10: Bratříčka ne, ale toho Čápa.
8: Poslechněte, člověče, víte, co to je umění?
9: To mě budete učit znát. Umění to je sochařství, malířství a zemětřesení.
8: Zemětřesení to je nějaká blbina, copak zemětřesení je umění?
9: No jo, no, tak udělejte zemětřesení. Člověček, kdo vás to tak zřídil? Vždyť vy jste sama boule a modřina, pojďte, já vás dovedu domů.
12: Opovažte se, odtamtud právě jdu.

0: Tak co pak je to, občané? Ve 2 hodiny po půlnoci na náměstí, tady boucháte na činelí.
1: No a? Co se
0: děje? No co se děje? Budu vám muset dát pokutu.
1: Vy mě? Tu pokutu zaplatíte šefe vy? Pač nestojíte v pozoru, já neuhybnu.

0: Tak to je závěr dnešní Humoriády. Hostem byl Antonín Procházka. Na co se těší v nejbližší době, hodinách, minutách, dnech?
1: Já teďka, že pojedu na Letnou a půjdu do nějaké vinárny a dám si dobré vínko.
0: Tak tomu se říká ďábelský plán,
1: ano.
0: Kterým to začalo dneska tady vaše vyprávění. Tak jo, děkujeme pěkně, hodně zdraví, hezké jaro.
1: Mějte se, naschle.
0: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: U Českého rozhlasu si lidé připomněli výročí zahájení pražského povstání. Vládní cenové stropy na pohonné hmoty ve středu vzrostou. Bohumín připravuje na léto břehy přírodních koupališť. A zítra bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Hezké odpoledne, začínají další aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Lidé si dnes u budovy Českého rozhlasu připomněli výročí 81 let od začátku pražského povstání. Právě rozhlas měl při událostech 5. května 1945 zásadní roli. O jeho budovu a svobodné vysílání se na Vinohradské třídě vedly nejtěžší boje. Mnoho jeho obránců zahynulo. Pietu zakončila minuta ticha a státní hymna. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl historický význam těchto událostí.
3: Vím, že přehnaný patos nám není vlastní. Jsou však chvíle v dějinách, kdy je na místě připomenout si národní hrdost a opravdové vlastenectví. Tiché, neokázalé a neokaté, které se každou chvíli vychloubačně nebije v hruď. Můžeme jen litovat národy, jež nemají ve svých dějinách podobné příklady a vzory. My je naštěstí máme.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o několik haléřů. Litr nafty budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 koruny a 68 haléřů. To je o zhruba 9 haléřů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Cenový strop za litr benzínu oproti dnešku vzroste víc o 17 haléřů na 44 koruny a 46 haléřů. Ministerstvo bude maximální přípustné ceny pohonných hmot zveřejňovat celý květen. Bohumín upravuje břehy Kališova a Vrbického jezera. Jsou tam nové dětské atrakce. U Kališova jezera je upravená i dětská pláž a navazující vstupy do vody. U obou vodních ploch probíhají terénní úpravy, říká mluvčí města Jana Končítková.
4: Místa, kde se rekreanti nejčastěji pohybují, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme, takže na konci měsíce, kdy sezóna startuje naplno, už bude prostor pro odpočinek a opalování ideální.
2: Ukrajina a Rusko chtějí v souvislosti s oslavami konce druhé světové války krátké příměří. Ruský prezident Vladimír Putin ho vyhlásil na 8. a 9. května. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ho chce už od noci na zítřek. Mezitím ale pokračují vzájemné útoky. Ruské drony a rakety mířily na zařízení na výrobu plynu v Poltavské a Charkovské oblasti, říká zpravodaj Lubomír Smatana.
5: Na navrhované ukrajinské příměří z půlnoci z 5. na 6. května zatím podle ukrajinských úřadů Rusové neodpověděli. Ukrajinská armáda zahájila v noci rozsáhlý vzdušný úder na cíle po celém Rusku. Údajně zasáhla továrnu na výrobu raket Iskander, balistických raket, a údajně tedy i něco zničila. Rusové uvádějí, že sestřelili 289 ukrajinských dronů. Mezitím se 25 kilometrů východně od Charkova, nedaleko Vovčansku, bojuje. Jsou slyšet výbuchy z fronty, která je vzdálená asi 7 kilometrů od místa, kde se právě nacházím. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Zpátky do regionu Severní Moravy a Slezska. V noci bude polojasno, přechodně oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů. Zítra bude nejprve jasno, během dne více oblačnosti, odpoledne a večer ojedinělé lokální přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na třídě 17. listopadu v Karviné ve směru na Český Těšín projíždějte velmi opatrně. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Jaký byl ten dnešní den?

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Program pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji podpořil přes 490 projektů. Region z něj vyčerpal 14 z celkových 19 miliard korun. Jde o evropské dotace určené na pomoc oblastem zasaženým útlumem průmyslu. Konkrétní dopady jsou patrné například v Doubravě na Karvinsku, kde obec obnovuje zchátralý zámek. Bude tam knihovna, muzeum a infocentrum. Lidé z Písečné na Jablunkovsku se mohou zapojit do sítě sdílené elektřiny. Energie by tak snižovala výdaje právě tam, kde byla vyrobená. Přihlásit se mohou domácnosti, které vyrábějí elektřinu třeba pomocí vlastních solárních panelů. V Bohumíně začíná modernizace základní školy ČSA z roku 1970. Její celková přestavba bude stát přes 100 milionů korun a potrvá 2 roky. Přes 400 žáků, kteří školu navštěvují, dostane vysvědčení už 19. června. Dnes o tom informovala mluvčí radnice Jana Končítková. Oprava poutního kostela, povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné v Krnově se blíží ke konci. Dominanta Civilínského kopce a památka ze začátku 18. století je v rekonstrukci od října 2024. Stavbaři už opravili kopule věží a vrátili je na své původní místo. A jak potvrdil Karel Sjuda z řádu minoritů, další práce mají být hotové v létě. Vedení fotbalistů Baníku Ostrava posílilo obsazení sportovního úseku. Na pozici sportovního manažera klub angažoval bývalého ligového fotbalistu Michala Kordulu. Úkolem sportovního manažera bude vyhledávání posil pro Baník i rozvoj fitness metodiky. Dnešní události v našem kraji probereme více v reportážích a dostanou prostor už za chvíli.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a také Den v kraji. Zpravodajský souhrn dnešního dne je tady pro vás připraven. Čím začínáme? Pojďme si něco říct o evropských dotacích na pomoc regionům. Po útlumu průmyslu se pomalu totiž tenčí. Jak už zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, Moravskoslezský kraj už z programu pro spravedlivou transformaci vyčerpal 14 z 19 miliard korun. Vidět je to třeba v Doubravě na Karvinsku, kde bývalá hornická obec opravuje zchátralý zámek.
1: No, to je trošku dobrodružství. Jdeme dovnitř po takové kovové lavce, ale jsme tu. Wow, ty klamby jsou nádherné.
2: Připravuje se tady v přízemí infocentrum.
1: Tady, kde teď stojíme, bude infocentrum.
2: Ano, knihovna s velkou čítárnou pro akce.
1: Popisuje mi starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení. Tady, když se podíváme, tak jsou ty obří plastové trubky, ty pomáhají s tím odvětráváním.
2: Ano, je tomu přesně tak. Uhum. Už je tady ta stavba vyčištěná, vyklizená, jsou krásně vidět zachované klenby z období baroka.
1: Spoustu lidí odsud pracovalo v podzemí a teď se to vlastně do té obce vrací, protože financování jde z Evropského fondu, který má pomáhat těm těžbou postiženým regionům.
2: Právě na celém území obce Doubrava probíhala těžba a je to tady v blízkosti, kde těžba probíhala, jediné místo, kde se zámek dochoval.
1: Mohla by si to obec dovolit bez toho fondu?
2: No, v žádném případě. Pro obec je náročná i ta finanční spoluúčast v každém případě. Jako věříme, že to ustojíme.
1: Beton tady míchá usměvavý řemeslník Milan, který je až z Olomouce a nevylučuje, že až to bude opravené, tak si tady udělá velký výlet z Hané.
3: A jako, jestli to opraví, tak bude to pěkný.
1: Jak se opravuje zámek?
3: Člověk to ví, tak ani ví neřek, že to je nějaký zámek.
1: Co tady teď aktuálně děláte?
3: My budeme odvětravat ty podlahy.
1: Tady už se nahoru nedostaneme, to bychom museli přes žebřík. Tady jsou vidět původní schody a tam nahoře bude
2: muzeum, kde vzpomeneme na sokola a legionáře Jana Čapka, na Petra Bezruče, který tady působil. Vzpomeneme na hlavně zakladatele zámku Orad Matenkloa.
1: Obec plánuje, že opravy zámku skončí v létě příštího roku. Z Doubravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Den v kraji. Ostravsko-opavská diecéze dokončuje opravy poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné a povýšení svatého kříže v Krnově. Na jedné z věží teď září z brusunová kopule i schránka pro další generace s různými dokumenty. Rekonstrukce památky ze začátku 18. století trvá od října roku 2024 a to lešení zmizí zřejmě už v létě.
1: Ohromující, protože toto je ruční práce a nádhera a sleduji to, jak to opravují. No jsou fascinující ti chlapi.
2: Na to, jak technici usadí novou kopuli, se přišla podívat Eva. Se mnou je tady i jedna z místních, Růžena, která stejně jako já s napětím sleduje, jestli se povede tu kopuli usadit zpátky na místo.
3: My jsme místní, tak my musíme, to je naše chlouba. No je to krásné, jsou to máchřiti pánové.
2: Za červeno-bílou pásku s nápisem vstup zakázán za mnou přišel Karel Siuda, který je tady v pozici technického dozoru.
4: Co bylo nejdůležitější, kvůli tomu se ta věž musela dát dolů, je vyměněný z větší části roznášecí kříž, který nebylo možné vyměnit nahoře. A tím, jak se snesla dolů, tak tím to šlo tady vyměnit na zemi a tím taky jsme dosáhli toho, že se ta věž nemusela takhle radikálně rozebírat, jak by se musela rozebírat, kdyby zůstala nahoře.
2: Kopuli se povedlo umístit, přestože docela foukalo. Nové měděné pláty jsou tak lesklé, že kdybych si předně stoupil, tak by se v nich viděl. A nová je i schránka pro další generace. Dokumenty z původní schránky digitalizoval krnovský archivář Jakub Mamula.
5: Tam byly vlastně dokumenty,
6: mince a byly tam nějaké pohlednice. A pak tam byl pamětní zápis z roku 1947, kdy vlastně po válce

0: probíhala jedna z těch větších rekonstrukcí.
1: Střechou kostela totiž proletla letecká puma.
0: Tady v tom pamětním zápise tam jsou i rozepsané ty jednotlivé práce, které na tom probíhaly s uvedenými cenovými položkami.
1: Ty ceny jsou teda ale překvapivě vysoké. Tam vidím nějaký finální součet přes 3,5 milionu korun v roce 47. To asi byly tehdy jiné peníze.
0: I na tu dobu to bylo opravdu velké peníze.
1: Dělníci se teď pustí do opravy fasády věže s novou kopulí a taky do dodělání soklů u paty kostela. Úplně hotovo má být v létě. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji teď míří na Jablunkovsko. Lidé z Písečné totiž mají možnost zapojit se do sítě sdílené elektřiny. Energie by tak pomáhala a snižovala výdaje právě tam, kde byla vyrobená. Pro majitele třeba solárních panelů by to znamenalo i zisk z elektřiny, kterou vyrobí a nejsou schopni spotřebovat. Na to, pro koho nabídka platí a kdo se může do sdílení elektřiny zapojit, se už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava ptal moderátor Petr Soukup reportérky Natálie Janeškové.
1: Ano, obec Písečná se stala členem spolku, který se jmenuje Enercom Jablunkovsko. Figuruje v něm i dalších 6 obcí z Jablunkovska, pak taky několik soukromých firem a neziskových organizací. A právě teď radnice v Písečné zjišťuje, které domácnosti se chtějí do sítě sdílené elektřiny připojit.
2: Pro koho ta nabídka platí? Kdo se může připojit?
1: Do sítě se mohou zapojit lidé, kteří doma mají vlastní výrobnu energie, může jít o malé, solární, vodní nebo větrné elektrárny, nebo třeba bioplynové stanice a kogenerační jednotky. Při vhodných podmínkách pak tyto výrobny často vyprodukují více elektřiny, než daná domácnost zvládne spotřebovat. A proto můžou takový přebytek nabídnout i někomu dalšímu. Do sítě sdílené elektřiny se proto mohou zapojit i další lidé, kteří podobné zařízení nemají, ale pouze by chtěli využít přebytečnou energii třeba od svých sousedů. Může to být tedy opravdu kdokoliv.
2: Jak sdílená elektřina funguje v praxi?
1: Smyslem je, aby elektřina, která se vyrobí v Písečné, taky zůstávala v Písečné. Sdílení elektřiny funguje tak, že vyrobená elektřina může být v rámci skupiny využita jiným zapojeným odběrným místem ve chvíli, kdy se výroba a spotřeba časově potkají. Sdílení se vyhodnocuje v 15-minutových intervalech a proto je důležitý souběh výroby a odběru. Odběratel tedy využívá sdílenou elektřinu právě tehdy, když ji některý z zapojených zdrojů vyrábí. Pro přesné měření je potřeba mít speciální elektroměr a to vše se dá ale dneska nainstalovat. Zapojení do sdílení není podmíněno souhlasem dodavatele elektřiny. Energetická společnost pak dál dodává elektřinu v době, kdy ve sdílené síti zrovna nikdo přebytečnou elektřinu nenabízí. Cenu za sdílenou elektřinu aktuálně radnice uvádí 1,70 Kč haléřů za kilowatt hodinu, výrobci pak vydělají 1,20 Kč haléřů za kilowatt hodinu. Kontakt pro lidi, kteří by se chtěli zapojit do sítě sdílené elektřiny, je uvedený na stránkách obce. Aktuálně radnice v Písečné eviduje 39 výroben a z toho 2 výrobny už přes Enercom sdílejí. Ještě doplním, že zapsány ve spolku sítě sdílené elektřiny na Jablunkovsku jsou taky obce Bukovec, Hrádek, Horní Lomná, Mosty u Jablunkova, Návsí, Nýdek a Písečná.
0: Tolik informace reportérky Natálie Janeškové k možnosti zapojit se do sítě sdílené elektřiny v obci Písečná na Jablunkovsku.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a přidávám pozvání na zajímavou výstavu. Jmenuje se Chladné ostří. Tato výstava právě v těchto chvílích začíná v Muzeu Trojmezí v Jablunkově a návštěvníci na ní najdou právě historické chladné zbraně, například meče, kordy, šavle i dýky. A často jde, dá se říct, o umělecká díla, protože na nich nechybí ozdoby, rytiny i drahé kovy. V Muzeu Těšínska si novou výstavu prohlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková, a to v doprovodu historika Martina Krůla.
1: Ano, je to o zbraní a konkrétně to o zbraních chladných. V podstatě jsou to kovové, bodné, sečné a úderné zbraně.
2: Vysvětluje Martin Krůl, historik Muzea Těšínska, autor výstavy.
1: Takže jsem se snažil zde návštěvníkovi poskytnout takový základní přehled o většině těch základních typech chladných zbraní. Čili zde najdeme, když to vezmu tak obecněji, zbraně pobočné, zbraně dřevcové a zbraně krátké. No a doplnění výstavy jsou zbraně orientální.
2: Zbraně pobočné, čili hlavně meče, šavle, co tedy nosili kdysi pánové u svého boku.
1: Ano, jak již název vypovídá, jedno jsou zbraně, které se nosily u boku. Ty nejstarší to jsou meče, takové ty nejstarší a nejsymboličtější. Dále samozřejmě šavle, které se používaly poměrně dlouhou dobu. Různé kordy. A pozornost zde byla věnovaná i takovým těm chladným zbraním, které už neměly čistě vojenskou funkci, ale staly se spíš takovou symbolickou, to jsou ty úřednické kordy a šavle.
2: Odkud jsou tady třeba konkrétně tyto meče?
1: Tyto meče mi byly laskavě zapůjčeny kolegy z muzea v Polském Těšíně a ze Slezsko-zemského muzea v Opavě. Chronologicky ta výstava prezentuje ty chladné zbraně od 14. do 20. století.
2: Vidím i přilby například.
1: Tak tady se nacházíme u vitriny, která představuje v podstatě takové pokračování toho meče, a to jsou už palaše, čili to jsou taky opět chladné zbraně určené pro jízdu s rovnou čepelí. A jelikož právě tyto šavle používali kyrisníci, čili příslušníci těžké jízdy, tak je tady vystaven i kyris.
2: Tady ještě se dívám, že na stěně místnosti je několik obrazů šlechticů.
1: Pochází to z rodové galerie ze zámku z Ropice a je to zajímavé tím, že se jedná o ucelený soubor, kde jsou vyobrazení důstojníci 12. pruského kyrisnického pluku. Čili to je ta těžká jízda, všichni jsou vyobrazení právě v kyrisu a oni mají, jako jsou důstojníci, tak ta jejich poboční zbraně je kord, je důstojnický kord. Potom, když jsme u těch kordů, tak opět tady jsem se snažil vystavit vývojovou řadu kordů. Začínáme kordy renesančními a končíme opět kordy, které právě používali se v 18. století.
0: Výstava Chladné ostří, ta začíná v Muzeu Trojmezí v Jablunkově právě teď, ale k vidění bude až do 13. září.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmedala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

čas ubíhá. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc.

0: každý všední den, tedy od pondělí do pátku mezi 17. a 18. hodinou zpravodajský souhrn Den v kraji posloucháte na našich frekvencích. Teď už ale si pojďme říct, co nás čeká zítra, alespoň v počasí. To vše ví Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáše, už vítám po telefonu, přeji dobré odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tomáši, dnes další slunečný letní den, dá se to tak říct?
1: Ano, byl to slunečný a i letní den, protože teploty vystoupily v nižších polohách většinou na 25 stupňů. Přes den byla i oblačnost zvětšená, ale pro slunce částečně průsvitná. No a nejvyšší teploty byly tady na Ostravsku, Karvinsku, ale také na Frýdecku, kde v závětří Beskyd při jižním větru teploty stouply až na 27,5 stupně. Ve vyšších polohách byly teploty kolem 20, 21 stupňů a třeba Lysá hora měla maximum 19,5 stupně během dne, ale foukal na mnoha místech čerstvý jižní vítr, který trochu snižoval tu pocitovou teplotu 27 stupňů.
0: Tomáši, co nás čeká dál? Jaký bude vývoj počasí v Moravskoslezském kraji v dalších hodinách a zítra?
1: Tak v noci čekáme spíše jasno nebo skoro jasno, ale během noci, spíš té druhé poloviny noci od jihozápadu, může být přechodně zvětšená oblačnost, což bude souviset s rozpadající se oblačností bouřek, které se nyní vytvářejí na východě Čech, ale v Moravskoslezském kraji srážky neočekáváme. Teploty budou podle rychlosti větru. Tam, kde bude foukat celou noc, budou jen kolem 15, ale při uklidnění větru v údolích mohou klesnout až k 8 stupňům. Vítr ten bude v počátku jižní 3 až 7 metrů za sekundu, ale místy zeslábne na 4 metry za sekundu. Zítra zpočátku může být zmenšená oblačnost, takže jasno, polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se mohou zejména v oblasti Bruntálska, Nízkého Jeseníku vyskytnout i přehánky, případně bouřka. Naopak na jihovýchodě kraje v oblasti Beskyd může být i den bez srážek. Teploty zítra vystoupí na 22 až 25, na horách kolem 18 a vítr zítra během dne mírný jižní až jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude o něco slabší než dnes.
0: Takový bude zítřek, tedy středa, alespoň stručně ty další dva dny, čtvrtek a pátek, jak budou vypadat?
1: Tak bude k nám proudit od jeho západu vlhčí vzduch, bude o něco chladnější, ve čtvrtek opět ráno méně oblačnosti, odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a později odpoledne večer opět místní přehánky, případně bouřka, teploty 19 až 23. V pátek podobné počasí, také oblačno, polojasno a zejména v těch odpoledních hodinách možnost místních přeháněk, případně bouřky, teploty v pátek 15 až 19 stupňů.
0: Takové počasí tedy v dalších dnech v Moravskoslezském kraji. Předpověď tu tentokrát připravil Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já za ní děkuji a přeji hezký zbytek dne.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Tak takový byl den v kraji s datem 5. května a kterým tématům se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme mimo jiné věnovat zítra. V Českém Těšíně školním sportovním areálům radnice je chce totiž postupně opravit a zpřístupnit veřejnosti. Už brzy se i lidem z okolí například otevře opravené hřiště v Ostravské ulici. Dalším tématem našeho vysílání budou zítra ostravské hřbitovy, které bojují s naplněnou kapacitou. Jen letos proto přibudou na hřbitovech stovky nových míst, velká část z nich také v kolumbáriích. Navíc upozorníme i na středeční veřejnou debatu v Jistebníku, kde se má stavět nová trať pro vysokorychlostní železnici. Obyvatelé obce v Poodří budou řešit, co vše to pro ně bude znamenat. No a s naším regionálním stopařem se zítra vydáme do Jablunkova na Májovou srdíčkovou cestu a také do Ostravy na výstavu fotografií absolventů Akademie třetího věku. To vše zítra. Přeji krásný večer s Českým rozhlasem už teď, 6 minut před 18. hodinou. Do té doby minimálně kapela Čechomor. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Jak složitá je cesta k energetické soběstačnosti? Premiéra publicistického pořadu Rozpleteno, udělej si elektřinu. ČT2. Příběh odvážného učitele, který odmítl šířit propagandu. Premiéra oscarového dokumentu Pan nikdo proti Putinovi. A ČT Art. Ač legendární herec přesto dál zůstává záhadou. Proč chtěl vždycky hrát všechno a střídal autorské a komerční filmy? Druhá část dokumentu Nenapravitelný Belmondo. Úterní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Marian Jurečka je novým předsedou poslaneckého klubu KDU-ČSL. Západ Čech zasáhnou silné bouřky. Na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů. Asi každé páté klíště na Moravě může nakazit člověka, zjistili vědci. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia. Hezký podvečer, jsou tady další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Lidovci si novým předsedou poslaneckého klubu dnes zvolili Mariana Jurečku. Nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich změnu vysvětluje tím, že strana potřebuje v dolní komoře silné slovo. Právě Grolich totiž není členem poslanecké sněmovny.
3: Jsme takzvaně přišli o přednostní právo předsedy strany, tak tam potřebujeme silný hlas, který nás tam bude zastupovat, který je schopný reagovat na úplně všechny témata a myslím si, že teď v tom složení poslaneckého klubu nemáme silnějšího člověka, zkušenější člověka, než je právě Marian Jurečka.
1: Na západě a severozápadě Čech hrozí silné bouřky. Doprovázet je můžou přívalový déšť a silný vítr. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Naopak ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Pro Moravu a Slezsko meteorologové proto až do odvolání prodloužili varování před šířením požárů. Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat ze 6 lokalit, například z Olomoucka nebo Přerovska. Podle Petra Adamíka z Univerzity Palackého v Olomouci klíšťata nepřenášejí jen encefalitidu nebo boreliozu, ale taky další patogeny.
4: My jsme se zamerali na bakteriální infekcie, byly to rikecie a potom anaplazmy, ještě popri klasických boreliách. Častokrát se prejavují takovými nešpecifickými, třeba s horečnatými stavmi a lehko můžou být třeba nedetekované. Za nás je jako velmi zajímavé, jak je to velmi premenlivé v prostoru a na lokalitách, že někde jich je viac premorených klišťatýmito bakteriami a někde méně.
1: V Ostravě začala plánovaná oprava zámeckého parku v Porubě. Z místa, kterým lidé jen procházejí, chce obvod vytvořit prostor pro trávení času i kulturní akce. Práce jsou rozložené do několika částí. První bude hotová na podzim.
5: V parku budou nové lavičky, ohniště i veřejné osvětlení. Vyroste tam taky altán, který je určený k volnočasovým aktivitám. Některé jeho části budou vyrobené za pomoci 3D tisku. První část opravy vyjde na více než 35 milionů korun. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: A jak bude? V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně i oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 10 stupňů, v údolích 7. Zítra bude nejprve jasno, během dne více oblačnosti, odpoledne a večer ojedinělé lokální přehánky a výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty zítra od 22 do 25 stupňů Celsia, na horách od 16 do 20 stupňů. Vítr bude mírný jihozápadní s rychlostí od 3 do 7 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici první třídy číslo 57 v obci Kunín v okrese Nový Čín je nehoda osobního a nákladního auta. Provoz je tam omezený, projíždí se zatím kyvadlově.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu. Ostrava si na své přijdou příznivci folku v druhé části této hodiny, ale za pár okamžiků přidáme písničky na vaše přání v ostravské rozhlasové rodince. Tak příjemný poslech.
2: Ostravská rozhlasová rodinka.
6: A kdo dnes slaví svátek mají Klaudie, tak milé Klaudie, vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 5. května a máte důvod k oslavám narozenin. A také vám, pokud v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. A tím rovnou začínáme. Dobrý den, prosíme o hudební gratulaci pro manžele Jana a Marii Bančíkovi z Hlučína. 4. května to bylo krásných 58 let, co manželé Jan a Marie Bančíkovi uzavřeli svazek manželství. Do dalších let společného života přejeme mamince a tatínkovi všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, lásky, pohody, štěstí i spoustu krásných společných zážitků, úsměvů a božího požehnání. To z celého srdce přejí dcera Monika s přítelem Pavlem, syn Tomáš s přítelkyní a vnoučata. Michal, Martin, Dominika s partnery, vnuk Denis a pravnoučata a také manžel.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A to další přání v ostravské rozhlasové rodince je pro více oslavenců. Dobrý den, prosíme o písničku od Michala Tučného, Báječná ženská. Bude členům z klubu důchodců v Paskově, kteří v květnu slaví narozeniny. Kdo k ním patří? Paní Božena Hranická, v květnu slaví také paní Libuše Kalousová, paní Slávka Ševinská, paní Eva Kavková, paní Vlasta Mazalová, tou další květnovou oslavenkyní je paní Jarka Kyselová. A ještě další oslavenkyně tady jsou. Paní Anna Maraková, paní Květa Jančová, také pan Bohumil Šén, to znamená i oslavenci, a pan Josef Šugar. Naše přání od nás všech z klubu zní takto. Každý z vás si zaslouží lásku, úctu i péči. Vždy lásky plné opětí nám všem svědčí. A tak všechno nej, ať jste všichni šťastní, ať v životě prožíváte jenom chvíle šťastné. Nechť se ze světa ztratí vše, co vás trápí, a ať vám život přináší jen chvíle šťastné a veselé. Vaši přátelé z klubu, přejeme vám pevné zdraví, štěstí, sílu a stálý úsměv na tvářích.
0: Český rozhlas Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Také další blahopřání v ostravské rozhlasové rodince tentokrát míří k nejlepší babičce Janičce pod sluncem. Přejeme ti narozeniny plné úsměvů, květin a pohody. Děkujeme za všechnu tvou péči a lásku, kterou nás každý den zahrnuješ. Všechno nejlepší to přejí vnučky Jana a Lucka s rodinami. Máme tě moc rádi.

0: na čase být.
1: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Milá redakce Ostravského rádia, prosíme o písničku pro naši kamarádku, paní Marušku Malou. Milá kamarádko, naše nejlepší, přejeme ti do dalších let samozřejmě jen to nejlepší. Pohodu, radost, štěstí, ať máš všeho dosti, ať se ti prostě všechno daří, hodně lásky, radosti. To ti přejí všichni, co tě mají rádi, ale hlavně tvé nejlepší kamarádky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V ostravské rozhlasové rodince dávám na chvíli k dispozici i telefonní linku 59 611 22 66.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přivítat můžu paní Jarmilu, přeji krásný podvečer.
2: Hezký podvečer i vám, paní Ivetko, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám všem pro dobrou náladu a hezký podvečer. Především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Flítku, paní Jance z Lučina, paní Aničce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Emilce, paní Dance Havrilové a paní Ružence, dále paní Haničce z Rychvaldu, paní Aničce Saranové z Českého Těšina, paní Lídě z Havířova, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, paní Aničce s panem Petrem ze Slezské Ostravy, paní Haně z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy a panu Karlovi z Karviné. A ještě jménem Emilky z Nitku, která také děkuje za písničky, přeje především zdraví všem. A je to především paní Věruška s panem Petrem z Frýdku, paní Eliška s Argoškem z Fulneku, paní Anička s panem Petrem a pan Zdeněk z Karviné. A já také všem děkuji za písničky. Mějte se všichni moc hezky a přeji vám dobrou klidnou noc. Nashledanou.
1: Krásný večer i vám, paní Jarmilo, naslyšenou.
2: Děkuji moc.
0: Český rozhlas Ostrava, písničky

lidem přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Naším středečním hostem bude ředitel základní umělecké školy v Ostravě Porubě Martin Kajzar. Kromě 70-letého výročí školy se v rozhovoru s Kateřinou Huberovou dotknou mnoha světů našeho hosta. Od klasické hudby přes cymbálovku až po metal i ostravský baník.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
4: Dobrý den, těšil jsem se, jsem tady. Začněme smutnou písničku a jednou z nejkrásnějších, která mi trochu zkazila pubertu, no postpubertu, protože otočila s chloubkou, ale ta písnička je pořád pěkná.
3: No ona se také váže ke smutné události.
4: Zemřel zmrzlinář. Oskar Petr to zabalil a tak mu posílíme. Ať se mu v té horní kapele hraje dobře.

0: Tak to byly Marcias, písnička Oskara Petra, Zmrzlinář, slavná písnička, řekněme.
1: Jo. Prosím tě, teďka jsem vybral dvě písničky od kapely, kterou jsme tady nikdy ještě nehráli.
0: A já když vidím její název, Milane, já to přiznám, mě nic neříká.
1: No, mě taky ne. Když si ale vzpomeneš, že existuje Bára Hrzánová.
0: No tak to ano, to už jsem doma.
1: Jo. Já ti mám kamaráda, který, oni pořád dokolečka mluví o kapele a hodní, protože teď nám vlastně dělal návrh cen na folkové ceny. To je jeho pan akademický sochař Mirek Oliva. Tak ten je měl jako oblíbence a jednou mi donesl CDčku a já jsem zjistil, teď to je Hrzánová. A nikdy jsem na tom koncertu nebyl, ale myslím, že před 2 lety jsem ji viděl na jednom hraní, kde hrála s Cigány. Kde hrála s...
0: S romskou kapelou?
1: S romskou kapelou, je správné. A teda to bylo úžasné. Ona měla v sobě tolik energie. Ona tam vlastně patřila do toho týmu. Jako to rozsévala neuvěřitelné věci. Takže jsem si říkal, když mám to CDčko, aby mě Mirek, který mě předal, aby mě napravil, abych poslouchal správnou hudbu, pusme s ním aspoň 2 věci, je to vážně dobré.
0: A když jsi zmiňoval tu romskou kapelu, já jsem ti takhle napovídal, protože já jsem taky viděl právě asi s tou samou kapelou Báru Hrzánovou a bylo to strhující a absolutně skvělé.
1: Jo, klobouk dolů.

0: A druhá písnička od Báry Hrsánové a Konduranka je stará.
1: Ono to Kondurango, to je název té kapely, kdybyste nevěděli, tak si to všichni zapamatujeme a teď už budeme prostě doma, když uslyšíme Kondurango, je to Bára Hrsánová a spol.
2: To když jsem mívala do 30 daleko, na stole hučel sam.

0: Po dlouhých letech jsem si prosím tě pustil Rok ďábla. Hledal jsem básnířku. Hledal jsem nějakou jinou polohu. A vlastně jsem si sám sobě řešil, jak to tehdy, já jsem se byl na tom koncertu, jednom z těch koncertů, ze kterých se dneska sestavilo podívat, a byl jsem tehdy okouzlený. A tak jsem si to chtěl nějak srovnat v hlavě a narazil jsem ti znovu na písničku, kterou už jsem hrozně dlouho neslyšel, takže jsem ji zařadil. Si vzpomínáš si na písničku Pro malou Lenku?
1: No, zrovna na tuhle písničku si úplně nevzpomínám. Přitom Rok ďábla jsem viděl, to CDčko znám a vůbec už jsem se k němu teda dlouho nevrátil, takže díky za to, Milane, že jsi nám to teď všem připomněl a rád si poslechnu tu písničku.
0: Je to v neobvyklé úpravě, ale je to on, jsou to ty věci, je to ta doba, která byla pro nás všechny okouzlující. Písnička Pro malou Lenku.

minomety reflektorů střílí. Jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Jak říká kamarád Pepa, co po mně chcete, slečno z první řady, vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla, píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle 56 109.

kleče, opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

Má malá Lenko, co teď děláš? Chápej, že 4 roky, to jsou 4 roky. A čas pádí, a já jsem tady, a ty zase jinde. Až nebudu, říkej, že jsi mě měla, to pro tebe jsem skládal tyhle sloky. Na hrachu klečel a hloupě brečel a světu dával kvím. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56 109.

0: Takže Jarek Nohavica, samozřejmě s Čechomorem a písaně pro malou Lenku.
1: A teď? Teď bych prosím tě udělal zvláštní vstup, velký monolog na začátku. Na Facebooku se vznikla diskuze o tom, jestli a jak a kdo má hrát vlastně na portách a takové věci. Já jsem se do toho taky zamotal, jo. A skončil jsem to vlastně rozkazem, ať hrajou pro boha všichni, kde chtějí hrát a kde je chtějí. A jenom pro boha, radši hrajte. Je to lepší, než se hádat. A uvědomil jsem si, že vlastně, když se čtyři dobří muzikanti, kteří si dělají legraci z tramské písničky, dostanou na portu a hrajou tramskou písničku, dají dohromady tramskou kapelu, tak to si vždycky říká o nějakou vážnou diskuzi. A navíc teda hlavní skladatelka té skupiny se přiznává, že do té doby nikdy na žádném vandru nebyla. To znamená, to je na vyloučení z osady. Ta první věc, kterou jsem vybral, se jmenuje, prosím, Rozbřesk.
0: A ta kapela se jmenuje Mňau Mňau Band?
1: Ano, to je krásný název. Je to typicky tramský název.
0: No ale když se tady dívám, hudba a text Sašeny Klíčková, tak už tak trošku tuším, odkud vítr vano.

0: No, já jsem si v souvislosti s tím, prosím tě, vzpomněl, když jsem kdysi dávno jel s Jirkem Nohavicou, když už jsme ho dneska hráli, na festival, který se konal na Lipnici. Já jsem ho tehdy moderoval jsem ho hodně špatně, to se mi hodně nepovedlo. A ještě jsem měl u toho takový druhý příběh, a to bylo, Jarda mi ve vlaku hrál písničku o tom, že je ostuda traperu a že ho vyhodí z osady. A já jsem mu, prosím tě, tam v tom vlaku říkal, že teda radši to nehraje, protože to je hodně špatné. A asi za 4 hodiny na to při té písničce normálně bouřilo celé hlediště. Já jsem si uvědomil, víš, že součástí písničky je vždycky hlediště a práce s tím hledištěm, a tam je on nepřekonatelný, že jsem si teda šlápl úplně špatně, jsem chtěl říct.
1: No, já tu písničku znám samozřejmě, mám ji rád.
0: A tady je to samé, jo? To znamená, no. Tady je další vyloučení z osady. Je to. Dobří muzikanti si dělali legraci z nás, nebo žátek Trumpu, jo? Ale je to pěkné. Balkonový tramping.
1: Takže opět Mňau Mňau Band a Saša Niklíčková.

0: a zbytek zvládne grill.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
2: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Sněmovnu dnes pravděpodobně čeká další noční jednání. Ostravsko-opavská diecéze dokončuje opravu kostela na Cvílíně v Krnově. Novým trenérem českých biatlonistů se stal Michal Schlesinger. Zítra bude slunečno, později oblačno a teploty kolem 25 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vítá Lenka Blažejová. Přeji hezký večer. Evropská unie je podle šéfky exekutivy připravená na všechny scénáře v souvislosti s možnými novými americkými cly. Ursula von der Leyenová tak reagovala na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o zvýšení cel na evropská auta na 25%. Šéf Bílého domu přitom loni uzavřel obchodní dohodu, která počítá s 15% celním stropem na dovoz evropských aut.
4: Dohoda je dohoda, prohlásila von der Leyenová. Zdůraznila, že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Evropská unie je podle von der Leyenové ve finální fázi zavádění této obchodní dohody a podotkla, že Spojené státy zatím nesplnily některé své závazky. Trumpova slova o nových clech odsoudil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Pokud se hrozby naplní, bude Evropská unie podle něho muset spustit své finanční nástroje proti nátlaku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Poslanci dnes pravděpodobně budou znovu jednat až do nočních hodin. Vládní koalice si hned na úvod dnešní schůze odhlasovala možnost jednat i po 21. hodině na návrh předsedy dolní komory Tomia Okamury z SPD. Sněmovna má dnes na programu například odklad povinného používání národního geoportálu územního plánování anebo dvojici sociálních předloh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO. Oprava poutního kostela povýšení svatého kříže a Panny Marie Sedmibolestné v Krnově se blíží ke konci. Dominanta Cvilínského kopce a památka ze začátku 18. století je v rekonstrukci od října 2024. Stavaři už opravili kopule věží a vrátili je na místo, říká Karel Sjuda z řádu minoritů. Další práce mají být hotové v létě.
5: Hlavně se dokončí omítka té věže, která ještě není dodělána. Jakmile bude osazená věž a bude se dokončovat klempiřina, tak v návaznosti na to se dokončí pak kompletní fasáda věže a na závěr sokol. A tahle ta etapa bude hotová.
3: Radnice rozšiřuje počet kolumbárií na hřbitově v Novém Bohumíně. Schránky budou moci pozůstalí využívat na konci letních prázdnin. Celkový počet se rozšíří na necelou stovku. První kolumbária tam město nechalo postavit před 4 lety a jejich kapacita už je vyčerpaná.
6: Náklady na nové schránky přesahují 1 milion korun. Výklanky budou opět z červených cihel s odkazem na neogotický styl, který je pro Bohumín typický. Schránky uzavřou světlé žulové desky. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Sport.
3: Novým trenérem českých biatlonistů se stal Michal Schlesinger, který doplní Ondřeje Moravce. Nahradil Michala Málka, který se přesune k B týmu.
1: Počasí.
3: Noci čekáme polojasno, přechodně oblačno, teploty 14 až 10 stupňů. Zítra bude nejprve jasno, během dne více oblačnosti, odpoledne a večer ojedinělé lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 1/57 u obce Město Albrechtice v okrese Bruntál v části Rudíkovy se dá projet pouze kyvadlově. Aktuálně tam probíhá vyšetřování vážné nehody se zraněním, tak na to dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
7: Dobrý večer ve vtorek 5. maja 2026 roku. Imieniny Ireny i Waldemara. Przed mikrofonem wita państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Dąbrowa przygotowuje przeniesienie swojego archiwum. Zbiory dokumentów urzędowych trafią do wyremontowanego budynku dawnej drabowni na terenie zamku. Całkowity koszt inwestycji wynosi około 70 milionów koron, a gmina korzysta przy tym z funduszy europejskich z programu Sprawiedliwej Transformacji. Obecnie dokumenty przechowywane są w nieodpowiednich warunkach, poinformowała wójt Irina Ferencikowa z Niezależnego Stowarzyszenia. Bogumin modernizuje brzegi jezior Kaliszowa i Wyrbickiego, które latem przyciągają dziesiątki tysięcy osób. Przy jeziorze Wyrbickie powstały nowe atrakcje dla dzieci. Nad jeziorem Kaliszowskim przebudowano plaże dla najmłodszych oraz wejścia do wody. Przy obu akwenach mieszkańcy mogli ostatnio zauważyć większe nasypy ziemi, poinformowała rzeczniczka miasta Jana Koncitkowa. Muzeum Trójstyku w Jabłonkowie organizowało dziś wernisaż wystawy Chladne Ostrzy. Ekspozycja poświęcona jest rozwojowi tzw. broni białej, przedmiotów siecznych i kłujących, używanych siłą ludzkiej ręki. Zwiedzający zobaczyli m.in. noże, sztylety oraz broń orientalną, poinformowała rzeczniczka Muzeum Lęka Jeżowa-Bichlerowa. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. W środę naszą redakcję odwiedziła grupa nauczycieli informatyki z Zespołu Szkół Politechnicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej z Łodzi, którzy w minionym tygodniu w ramach programu Erasmus byli w Ołomuńcu, Pradze, a także zwiedzali szkolnictwo w Ostrawie, mówi uczestniczka wymiany Agnieszka Wieczorek.
8: Byliśmy w jednej ze szkół wyższych zawodowych, Kratochwilka, w której obserwowaliśmy, jak w tych samych zawodach pracują nauczyciele i uczniowie.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.

Je 15 minut před 8 hodinou. Dobrý večer. Spolek Gilora se zabývá archivací romské hudby a vyhledáváním lidí, kteří si doma v rodinách zpívali a zpívají. Jeho workshop se uskutečnil na Praze 3 v kavárně Žižkafe. Dnes si také připomeneme 81 let od konce druhé světové války. Jak se rodinná paměť dotýká potomků těch, kteří přežili hruzy války? Uslyšíte za malou chvíli. Mangautumenge, Lačo Šuněben.

0: Je s vámi u Romova Keren, dospívali Marcel a Jan Bendigovi. Pěkný večer. Rudolf Murka, zástupce druhé generace přeživších, vzpomíná na svého otce, který prošel několika koncentračními tábory Osvětimí, Buchenwaldem i Terezínem. Připomínáme si 81 let od konce druhé světové války.
1: Když to otec vyprávěl, tak vyprávěl, že v tenkrát přišel z fotbalu, došel domů a doma nikdo. Oběd rozvařený a nikde nikdo. Tak doběhl do dědiny, ptal se, že neviděli jste naše, že? A oni mu říkají, ty Rudo, teď jich vedli četníci na vlakovou stanici. Tak on běžel na tu vlakovou stanici, tam prostě za něma. A jak doběhl tam, tak oni ho přiřadili vlastně k ním. Tak on odjel s něma zároveň tím transportem v březnu 43 do Osvětimi.
0: Rudolf Murka se narodil až po druhé světové válce. Příběh svých rodičů ale od dětství slyšel mnohokrát. Jeho otec byl moravský Rom. Rodina Murkových žila v domě ve vesnici Veselá kousek od Zlína. Když je nacisté poslali do Osvětimi, bylo jeho otci 17 let.
1: Co vyprávěl on, když tam vlastně dojeli a prostě ta hrůza, když trhali ty rodiny od sebe a teď, jak ty děcka řvali, teď do toho ten štěkot těch psů, teď komfort bytí. 2 dny vůbec žádné jídlo, žádná voda, nic. Ty malé děcka prostě brečeli od hladu, od žízně.
0: Vypráví Rudolf Murka. Z jeho rodiny otce nepřežilo válku 650 lidí.
1: Vrátil se akorát můj otec. Všichni umřeli v Osvětimi. Nikdo se nevrátil.
0: Jeho matka pocházela ze skupiny Sinti Roma. Spolu se svými rodiči a sourozenci odešla po březnu 1939 na Slovensko, kde se jim podařilo ukrývat se až do konce války.
1: Ale zbytek celé té rodiny zůstal tady. A ty všichni šli do Hodonínku, z Hodonínka do Osvětimi. Všichni zemřeli. Ani jeden nepřežil z té rodiny.
0: Vypráví Rudolf Murka. Jeho otec Rudolf Murka prošel několika koncentračními tábory a přežil i pochod smrti. Obecně uváděné číslo obětí mezi Romy a Sinti během druhé světové války je přibližně 500 000. Ale mnoho jich bylo zavražděno mimo jakoukoliv evidenci. Pokračuje historička Kateřina Čapková.
2: Z té komunity přežili jenom zhruba 10% z té předválečné populace, ale přijde mi, že právě když se podíváme na postavení Židů a Romů po druhé světové válce, tak zde vidíme velký rozdíl v tom, že ta protiromská nařízení i to, jakým způsobem lidé vnímali Romy, vlastně pokračovala v té diskriminační linii a zároveň, jako se týče té státní politiky, tak bylo jasné, že teda Židé se stávají rovnoprávnými členy té poválečné společnosti a to bohužel neplatilo plně pro Romy.
0: Romové se během druhé světové války podíleli na různých formách odporu. Aktivně se zapojili do bojů. Jakým způsobem byla jejich účast na válečných událostech po skončení války uznávána? Byla společností i státními orgány adekvátně reflektována?
2: Téma romského odboje je stále velice málo probádáno. Z našeho výzkumu, který děláme v rámci Pražského centra pro romské dějiny při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak kde zpracováváme žádosti o uznání účasti na národním boji za druhé světové války, tak vychází najevo, že teda ten počet romských partizánů a vojáků, ať už ve Svobodově armádě nebo především v Rudé armádě, kteří se všichni účastnili a přispěli k osvobození, takže ten poměr byl opravdu vysoký, jakkoliv jsme předpokládali, že tam těch romských partizánů bylo hodně, tak stejně nás ty počty teď, zvlášť na Slovensku, opravdu

0: Tak to byla kapela Roman z Pardubice a Gejza Horvát. V dnešní době je snad víc než kdy dřív důležité hledat čas a prostor pro sebe. Spolek Gilora pořádá na Praze 3 v Žiž Café pravidelné romské večery, které jsou věnované workshopům živé romské hudby. Návštěvníci si na nich zpívají vícehlasé písně a dostávají příležitost vyjádřit své emoce. Iveta Durduňová navštívila lekci zpěvu a oslovila lektorku Lenku Grunzovou.
1: Já nejdřív tě budu provázet, takže teď dáš ten první hlas.

0: Paní Grunzová, jsme na pěveckém workshopu v Žižkostele, kde vy učíte zpívat. Začali jste písničkou O poštáři z Avel.
1: Je to píseň o pošťákovi, který nese dopis jeho milý, a když ona ten dopis přečte, tak pak si utrhá vlasy, že, a pak mu teda vzdělí, že ho nechce, jako jo.
0: Začínají se zpívat tyto písně?
1: Dlouho se tyto písně nespívaly, ale s mojí kamarádkou Martinou Daňkovou jsme začali zpívat Ondry z Kovajse, Gilliora. Co jsem teď zjistila, že to začali Roma zpívat taky. Takže se obnovily tyhle ty O poštáři z Avel, Kalisom, Acarari Bomba, Emonča, to jsou ty hrozně staré písničky a Roma to teď začali hodně zpívat, což mě překvapilo hodně.
0: Jsou to vlastně písně, které zpívaly, když byly děti.
1: Ano, já vlastně jsem O poštáři zpívala, až mi bylo 8-7 let a dneska je mi 51. Se to zpívá hodně dlouho tady ta píseň.
0: Paní Grunzová, vy jste vlastně i jako dítě vystupovala a zpívala jste v romském souboru.
1: Bylo mi 9 let, když se založil romský rodinný soubor Kamoro, kde to vedla Helena Demeterová, strejda Berta Demeter a jejich 4 synové, Jirka, Honza, Pavel, Berta, 2 už jsou teda po smrti, je to Jirka a Berta. A v tom souboru jsem byla od svých 9 do 18 let, což vlastně dneska romský festival se jmenuje Kamoro a je to po nás, protože tenhle ten název vymyslela moje maminka. Když jsme založili tenhle ten soubor Kamoro, tak jsme se každý ptali, jaký bychom mohli mít název, a moje maminka řekla Kamoro.
0: Vy jste přišla na workshop pěvecký, kde vyučuje Lenka Gruncová romské písně.
2: Byl to skvělý a já jsem vůbec nevěděla úplně, do čeho jdu. Ty písničky jsem znala, protože se mi líbí romské písničky a i na ten festival Kamoro, tam chodím taky a ráda zpívám, takže mně se líbí ten rytmus a ta atmosféra. Je v tom prostě opravdu taková energie, která se mi líbí.
0: A mohla byste mě zanotovat, co jste se naučila?
3: O poštáři z Avel, telegram osanel.
0: Vy jste se připojila k pěveckému workshopu. Vy sama vystupujete v kapele, kde zpíváte nebo hrajete na housle romskou muziku. Jak je vám blízká romská hudba?
4: Já jsem se právě k romštině jako takové dokonce dostala přes romskou hudbu, protože se mi hrozně líbí, jaký to má nádech, energii, všechno možné. A líbí se mi právě ty dvojhlasy, trojhlasy. A přesně proto jsem si říkala, že tenhle workshop je k tomu ideální, abych se ještě trochu naučila víc. Na workshopu se vyučovalo na některých základních známých romských písních, jak vést dvojhlas, případně trojhlas a jakým způsobem ho nevést ve své podstatě.
0: V čem je jiné se učit romskou písničku a českou písničku?
4: Je to teda hodně subjektivní, ale třeba k romským písničkám přistupuji s mnohem větším respektem a jsem vždycky ráda, když mě někdo naučí. Že když se učím nějakou folklorovku lidovou moravskou, tak je mi úplně jedno, jak se to zaspívám, jak se to udělám a tak. A tady mi přijde super, když se můžu učit od člověka, co v tom vyrost, ví přesně, jak to má být a navazuje na nějakou tradici.
0: Když jste se učila hrát romskou hudbu na housle, bylo to těžké?
4: Bylo, protože já jsem zvyklá hrát podle not a nějakým předepsaným způsobem. A tady má jednak člověk volnost, že si to vlastně musí trochu vymyslet, ale zároveň, když nesleduje to, jak to má být nějak vnitřně uspořádaný, tak to hraje špatně a je to poznat. Já si většinou poslechnu tu písničku s nějakým romským interpretem a snažím se poslechnout, jak on to dělá, a pak si to vyposlouchat a nějak skopírovat trochu a ukrást.
5: Dospívala lektorka zpěvu Lenka Grunzová. A já děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Wood Bacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Vedení příbramské nemocnice odvolalo stíhaného ředitele Holobradu. Ministerstvo životního prostředí přispěje Národnímu parku České Švýcarsko na obnovu po požáru. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V čele příbramské nemocnice skončil ředitel Stanislav Holobrada. Z funkce ho odvolalo představenstvo nemocnice. Policie Holobradu viní v kauze manipulace zakázek. Policie v ní stíhá 6 lidí a 3 firmy. Podle evropského žalobce jde o zakázky za skoro 300 milionů korun. Holobrada obvinění odmítá a tvrdí, že je nevinný. Nemocnici teď dočasně vede náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák. Hasiči dnes chtějí zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň zasáhl víc než 100 hektarovou oblast. Ministerstvo životního prostředí chce v reakci na požár přehodnotit postup při nakládání se suchým dřevem. Teď se v národních parcích zpravidla nechává.
2: Společně musíme analyzovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat. Věci se mění a my se tomu samozřejmě musíme přizpůsobit.
3: Říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že k diskuzi kromě ředitelů národních parků přizve také odborníky na danou tématiku.
2: My tam to část toho dřeva samozřejmě musíme nechávat kvůli těm živinám, kvůli tomu dusíku.
3: Hasiči budou s požárem bojovat nejméně několik dalších dnů.
4: Dnešního dne máme nasazeno celkem 350 hasičů.
3: Zásah by chtěl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček ukončit do neděle. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Správa železnic vybrala zhotovitele stavby, který provede rekonstrukci vlakového nádraží v Táboře. Společnost Ohlažet S podala nejnižší nabídku za víc než 164 milionů korun. Rekonstrukce začne v červnu, doplňuje mluvčí správy železnic Nela Fríbová.
5: Původní nádraží doplní dva nové přízemní objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý pak zajistí přímý přístup do podchodu. Historické části z 19. století pak projdou kompletní obnovou. Součástí rekonstrukce je také nový výtah, který povede na první nástupiště. Sport.
0: Večer se ve fotbalové lize mistrů rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atletico Madrid. Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem. Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Atletikem Madrid začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu kus zaměřínem na kilometru 124 se dojíždí do stojící kolony. Bude se teď rozjíždět na kilometru 122. Už dohasili větší požár osobního auta. Provoz byl pár minut úplně zastavený. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov opatrně dojíždějte do kolony před Rohlenkou kolem kilometru 206. Sune se to krokem na kilometru 208,5. Tam se ještě před Holubicemi převrátilo nákladní vozidlo. Projíždí se jedním pruhem a zdržení je okolo 20 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Už 25 let je českou Edith Piaf. Toto výročí oslavuje koncerty. Ovšem nejen francouzský šanzon je součástí její hudební činnosti. Radka Fischerová je naším hostem. Vítám tě.
7: Krásné odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dnes v Alex a host vítám Radku Fischerovou, muzikálovou a šanzonovou zpěvačku, která ovšem začínala folkem a country, ale právě se šanzonem si nejdéle zpětá. Čtvrtstoletí si v loni oslavila a vlastně slavíš dál, protože ještě další koncerty pro velký úspěch lednového koncertu ve Studio 2, tak je pokračuješ.
1: Je to přesně tak, my jsme za to nesmírně rádi, že vlastně tahle cesta moje, která se propojila s touhle báječnou šanzonierkou, vlastně ikonou tohoto žánru Edith Piaf, takže pořád pokračuje a vlastně po té, co jsme měli v lednu opravdu krásný, úspěšný koncert na velké scéně Studia 2, tak nás Michal Hrubý oslovil, jestli bychom ještě nepřidali jeden letní koncert na výstavišti, na letní scéně právě Studia 2 v Holešovicích, takže tam budeme mít koncert, který plánujeme vlastně v červnu, 24. června a moc se na to těším, protože tam budeme opět s Davidem Krausem, který bude jako host, kterého jsem tak jako přizvala do toho šanzonového světa. Budeme tam se smyčcovým kvartetem, Unique kvartetem a budeme tam mít krásné hosty, jednoho úžasného malého akordeonistu, který teď vyhrál IMO 14 let a vyhrál nejvyšší možné akordeonové soutěže evropské i vlastně světové. Takže se moc těším na to, že opravdu přinese lidem velikánský zážitek. Těžko se to popisuje, chce to opravdu zažít, takže všechny moc na tenhle ten koncert samozřejmě zvu.
0: Mladý talent tady. Mm-hmm. A ty vlastně i pracuješ sama s mladými talenty.
1: Já jsem se tak nějak propojila s dětmi. Vždycky, já jsem i u nás doma, když tedy vezmu něco tak z toho mého soukromí, tak můj dům byl vždycky vyhlášený tím, že tam se najdou všechny děti z ulice. A vždycky, když nějaký rodič hledal děti, tak nejprve šel ke mně a potom se teprve šel ptát někoho dalšího, kde by děti mohly být. Takže děti jsou už hodně let součástí mého života, mám je moc ráda, takže se jim snažím i věnovat. A to tedy skrze samozřejmě nějaké soukromé lekce, ale především díky projektu, který se jmenuje Menard, který vznikl vlastně pod ZUŠ Open a je to stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání talentovaných právě mladých dětí, kde se tedy věnují vyloženě muzikálové tvorbě. Teď vlastně v květnu za chviličku nás čeká finálový večer v divadle Minory, to zase v neděli 24. května. Se nám to tak hezky ladí, 24. května Minor, 24. června Studio 2 výstavy. No a tady právě bude závěrečný výstup mých stipendistů toho letošního ročníku, takže opravdu s těmi mladými talenty moc ráda tvořím, nechám se jimi inspirovat. No a když už jste mezi těmi zpěváky, tak samozřejmě člověk dosahuje dál i za těmi hudebníky a takhle jsem právě našla toho akordeonistu Járu Pokutu, který mě zkrátka natchnul svojí muzikalitou, že to není, jak se říká, jenom to vydrezurované děcko, ale je to opravdu někdo, kdo strašně moc tu muziku chce. A vlastně tak takové děti mě baví nejvíc v té hudbě.
0: Bez pochyby, ale je takový ten kritický věk, což bývá puberta, kdy ty děti holt mají trochu jiné zájmy, než třeba tylně cvičit na housle. Děje se ti to, stýkáš se nebo máš takové děti u sebe, pracuješ s nimi, jak je to těžké a náročné je?
1: Je to těžké, myslím si, že je to opravdu těžké období i pro rodiče, protože samozřejmě tam je i upřímně řečeno ten bod zlomu, kdy se třeba i tomu děti chtějí věnovat, ale už tam není úplně taková podpora rodičů, protože se rodiče bojí vlastně té umělecké kariéry, což na jednu stranu samozřejmě moc chápu, na druhou stranu pokud to dítě v sobě cítí, jak já říkám, to povolání k tomuto povolání vnitřní, tak zkrátka se tomu stejně nevyhnou. A jinak samozřejmě, ano, v té pubertě hlavně v tom zpěvu třeba přichází mutace a přichází i vlastně u těch dívek a potom se ztrácí sebevědomí. Je to ten moment, kdy vlastně se začnou hrozně moc poznávat a přichází tam jaksi na pořad dne ta trapnost a to je vlastně, to jsou momenty, které se hrozně těžko zdolávají a přeci jenom podle mě a myslím si, že spousta dospěláků to uzná, že když nějaké dítě vystoupí i třeba v pubertě v nějakém nekomfortním momentě v tom vývoji, když vystoupí na jeviště, takže to chce fakt obrovskou odvahu a proto si myslím, že potřebují velikánskou podporu, protože pak, když to zdolají, tak to za to prostě stojí.
0: A ty jsi někdy bojovala se ztrátou sebevědomí?
1: Já mám někdy pocit, že ho stále hledám. Já si myslím, že ano, určitě to je věc, se kterou se asi v určitý oblasti v životě setká úplně každý a vlastně ani nezáleží na tom, jestli jde o holky nebo o kluky, ale každý někdy zapochybuje

0: A myslím si, že to je právě moment, kdy člověk začíná růst, protože tam přijde ta zodpovědnost, jo, většinou člověk ztrácí,
1: pokora.
0: Jo, ta pokora velikánská, přesně tak, a to jsou vlastně ale takový stavební pilíře, na kterých zase roste kvalita a nějaký ty hodnoty, které si myslím, že jsou prostě nejlepší.
1: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Radka Fischerová, která se kromě tedy zpívání šanzonů, muzikálů také věnuje produkční činnosti. Produkční činnosti a to koncertního cyklu Šanzony v zahradách, který bude i letos. Předpokládám pro velký loňský úspěch.
1: Já jsem moc ráda, že vlastně můžu říct, že ano. Já jsem objevila překrásné místo, zahrady pod Pražským hradem, které byly vlastně docela dlouho uzavřené pro veřejnost. Teďka už nějakou dobu otevřené jsou, ale stále to bych řekla takový skrytý klenot. A dostala jsem opravdu takovou tichou nabídku před 3 lety, jestli bych tam nechtěla udělat koncert. A já když jsem ten prostor viděla, těch 6 propojených nádherných zahrad vlastně v terasách a viděla jsem vlastně to ticho a měla jsem pocit, že jsem opravdu na takové kratičké dovolené někde v Římě, tak jsem si říkala, že by byla velká škoda, aby jsme tam vlastně hráli jenom sami a oslovila jsem vlastně další interprety a vymyslela jsem si vlastně šanzony v zahradách. Mám pocit, že to byl opravdu ten nápad, který vznikl tam. A tak byl první ročník, v loni jsme už přidali další koncert, takže koncerty byly v loni 2 a letos se vlastně zase do zahrad pod Pražským hradem přímo do Ledeburské zahrady vracíme a to ve 2 termínech 15. a 16. července. A mám velkou radost, že jsme zase tak trošičku rozšířili to, co si vlastně přeju, aby tam vznikalo takový, vlastně bych řekla, celý podvečer, kdy mají lidi možnost zažít nějaký kulturní zážitek. Tak jako možná bych na začátek řekla, kdo tam bude vystupovat, protože mám velkou radost, že tam bude Dan Bárta, kterého doprovodí Robert Balcár, který byl roky dvorním kontrabasistou paní Hany Hegerové a vůbec to spojení vlastně Dan Bárta s kontrabasem si myslím, že je vlastně unikátní. Pak tam bude skvělá šanzonérka Renata Dressler, opravdu za ten ortodoxní šanzon. No a potom tam budeme my s Davidem Krausem, máme spoustu vlastně nového repertoáru šanzonového, spoustu jak francouzských, tak českých písniček, tak na to se moc těším. No a pak jsme mluvili o těch mladých, tak bude tam ten zmiňovaný akordeonista Jára Pokuta, ale navíc tam bude Max Behenský, což je můj žák, můj loňský stipendista právě z té stipendijní akademie Menard. A on se letos probojoval jako vlastně první Čech do finále The Voice Kids v Německu. A opravdu zaznamenal velikánský úspěch, takže jsem ho poprosila, jestli by nám nepřišel zaspívat písničku Je suis malade, což je překrásná skladba, kterou zpívá Lara Fabian. Je to nádherná ženská píseň, ale on ji zpívá naprosto famózně. Takže nám to tam ozdobí tihle dva mladěši. No a protože mám ráda výtvarno, tak nám tam v Palfijovské zahradě ozdobí svým designovým sklem výstava modní návrhářky a sklářky Jiřiny Tauchmanové. Takže ta tam bude potom pro všechny připravená. Myslím, že o přestávce koncertu ještě to bude trošku zasvětla, ale po koncertě si budou tuhle skleněnou výstavu moc všichni vychutnat osvětlenou, takže budou snad mít všichni ten zážitek i po koncertě. No a pro ty, kdo mají rádi historii, tak jsou zase připravené komentované prohlídky ještě před koncertem, nebo před oběma koncerty těch zahrad pod Pražským hradem. Takže je to opravdu na celý podvečer, večer a možná i část noci, aby zkrátka lidem bylo chvíli tiše a hezky.
0: Je to nabité několik druhů umění na jednom místě. Ty jsi se tedy ujala i té produkční činnosti, ale přeci jen a scénář vlastně si napsala k tomu večeru celému. Vymyslela jsi to. Neodvádí tě to trochu od tvých šanzonových písní a vůbec od zpívání?
1: Je pravda, že tahle role 2 v 1 je trošičku náročná, protože ta produkční činnost opravdu toho obsahuje hodně a vypadá to, že šanzony v zahradách mají trošku větší produkce, ale ta produkce jsem opravdu vlastně jenom já, ale o to víc mě těší, když se vlastně potom ozve nějaká reakce, bylo nám zkrátka chvilinku hezky, na všechno jsme zapomněli, byl krásný večer a to je prostě taková moje vlastně vnitřní, bych řekla ten vnitřní motor a ta moje filozofie, aby se přinášely vlastně lidem hezký kulturní zážitky a vlastně když bych tak řekla, bez nějakého pozlátka, bez bulváru, zkrátka ty normální věci, protože ono to bude znít asi možná teďka trošku zvláštně, ale já jsem si všimla, že vlastně když není něco příliš alternativní, anebo trošičku divné, anebo trošičku specifické, tak vlastně se to velmi těžko prosazuje. Ale tady si myslím, že jde opravdu o večery, kdy má být opravdu lidem jenom hezky a kdy dostanou velkou dávku, doufám, poctivé, živé, krásné muziky.
0: zve Radka Fischerová.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Dan Bárta a 20letá Radka Fischerová. Ty jsi říkala, ano, že ti bylo 20 pouhých. Změnil se ti hodně hlas, nebo ne?
1: Já myslím, že určitě, že to je takový nevyhnutelný, ale moc ráda na to období vzpomínám. Za prvé, to je tedy ten moment, kdy jsme se potkali s Danem Bártou, ale taky s Karlem Černochem, bylo to na Evitě, protože je to samozřejmě písnička z muzikálu Evita,

0: a je to pro mě velikánská vzpomínka. No a tak ten čas samozřejmě nějakým způsobem plyne a na ty šanzony už tyhle ty vešky naštěstí nepotřebuju.
1: Ty ale vůbec ve svém velmi mladém věku jsi se setkala s zajímavými osobnostmi, takovými jako byl třeba Miroslav Horníček, nebo pan Brodský.
0: Ano.
1: Pana Vericha, toho si už zažít určitě nestihla, ale řekni mi, jaké setkání pro tebe bylo opravdu významné, osudové a změnilo třeba tvoji dráhu nebo tvoji cestu?
0: Já si myslím, že těch setkání jsem opravdu měla velikánský štěstí právě na tyhle nádherné osobnosti. Jak si říkala, pan Brodský jsem nedávno zmiňovala, že mě dokonce žádal o ruku, pan Miroslav Horníček, se kterým máme dokonce natočené s mojí tehdejší country kapelou vánoční CDčko Koledování s Miroslavem Horníčkem. Byla to paní Stela Zázvorková, pan Sovák. Naprosto neopakovatelný momenty. Bohužel v tu dobu ještě nebyly mobily a záznamníky, abych si mohla vlastně ty jejich zkrátka glosy, kterých bylo opravdu nespočet, tak abych si mohla nahrávat a dneska na ně tady jenom takhle vzpomínám. No a těch myslím si, že zásadní setkání byly možná s těma lidma, kteří ale nemají takhle zvučný jména. A je to určitě taková rodina, kterou mám kolem sebe ze svých muzikantů, který mě vlastně nasměrovali, který mě do dneška vlastně jsou pro mě velikánskou rodinou a vždycky říkám, že kromě toho, že jsou skvělí muzikanti, tak především jsou to ale úplně fantastický lidi. A jak to tak bejvá, když budete jmenovat ty nejdůležitější lidi ve vašem životě, tak to většinou opravdu ty nejzvučnější a nejslavnější jména prostě nejsou.
1: Já bych s dovolením u toho zvučného jména nicméně zůstala, protože jsi zmiňovala to, že tě vlastně Mil Brodský požádal o ruku. Říkala jsi pak někdy, když si bohužel sáhnul na život, jestli by to třeba bylo jinak, kdyby si s tou nabídkou souhlasila?
0: Tak ale já jsem s ní samozřejmě souhlasila.
1: Aha, ty jsi souhlasila.
0: My jsme jenom uzavřeli dohodu, že se vezmeme za 20 let a on nevydržel. On na mě nepočkal. Nedělám si samozřejmě to trošičku zlehčuju, ale musím říct, že mě to opravdu fakt zasáhlo, protože pan Brodský mě vlastně psal i dopisy. Má drahá nastávající, už pouhých 19 let nás dělí od toho našeho dne. A ještě, jestli se nepletu, tak pan Brodský byl vlastně střelec jako já, tak měla jsem prostě pocit, že máme k sobě opravdu blízko, že mu tak nějak rozumím. A opravdu mě to vzalo, ten jeho odchod. A no, to jsou věci, na které zkrátka nezapomenete.
1: Dokonce přišel za vašimi rodiči a žádal, požádali o vaši ruku.
0: Je to tak, bylo to opravdu se vším, co k tomu patří. Rodiče taky souhlasili. Jo, bylo to opravdu krásný. A možná, kdybych ještě mohla zmínit setkání z těch třeba lidí, který pro mě hodně znamenají a co pro mě byly krásné setkání, tak to bylo setkání s Pierrem Richardem, pro kterého jsem vlastně měla tu možnost zpívat, když tady prezentoval svoje víno. A to tedy musím říct, že taky pro mě bylo opravdu moc krásné setkání, protože to byla moje ikona úplně od dětství a stále je. A s tím bych se moc ráda ještě někdy setkala.
1: Ještě někdy setkala. S kým se už nesetkáte, Edith Piaf, ale v loni si tam do Paříže zamířila, položila si květinu, zapalila si svíčku u hrobu Edith Piaf.
0: Je to tak, já jsem měla velkou radost, že vlastně za těch 25 let jsem vlastně neměla nikdy možnosti do Paříže, teď se mi to vlastně konečně podařilo a vlastně to pro mě bylo takové symbolické poděkování. Edith Piaf v Paříž mě vlastně nadchla, nevím jestli proto, že jsem si tam přinesla ty svoje vnitřní pocity a Edith Piaf pro mě vlastně neodešla, setkávám se s ní pořád, tak jsem jí to musela dát vědět, že ta její hudba zkrátka pořád žije a je tam taková krásná kavárnička Edith Piaf nedaleko hřbitova Père Lachaise, kde do dneška tam tedy sedávají místní a zpívají si její písničky, takže jsem si s nimi zaspívala a její hudba tady prostě pořád je.
1: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Tak to byla ona, Edith Piaf, a ta česká Edith Piaf. Radka Fischerová je naším dnešním hostem. Už 25 let tedy zpíváš šanzony a vlastně osudovým tak trochu se ti stal muzikál.
1: Je to tak. Já jsem dostala právě před těmi teď už tedy 26 lety nabídku od Petra Maláska a choreografa Libora Vaculíka, jestli bych nechtěla stvárnit v baletu pro komorní divadlo v Plzni právě tuhle tu šanzonovou ikonu, a byli jsme tam společně vlastně dvě, jak říkám, že to byl balet, takže jsme tam byli dvě Edit, tanečnice Zuzana Hradilová a já jako tedy zpěvačka. My jsme se tam vždycky tak nenápadně prohodili. Byl to takový opravdu na tu dobu velmi nestandardní, unikátní jako model toho představení. A no, vydrželo to bavit diváky těch neuvěřitelných 25 let, což je prostě úžasné.
0: A přitom ten šanzon, když jsi ho poprvé slyšela, tak ti úplně nesedl, nebylo
1: vůbec.
0: To, nezahořela si pro něho
1: ne,
0: hned.
1: Nezahořela. Až jsem trošičku trpěla, když jsem poprvé slyšela vlastně Edith Piaf a zjistila jsem, že to není nějaká jakoby malebná úplně píseň, že to je, že tam je trošičku vlastně slyšet v některých skladbách je ta ulice a že tam není jenom vlastně takový zamyšlení, ale musela jsem opravdu pochopit, co to je ten francouzský šanzon. Ale tím, že jsem začala vlastně v tu dobu číst knihu o ní, abych nazbírala co nejvíc materiálu, protože jsem samozřejmě koukla na všechny dostupné dokumenty. V tu dobu ještě nebyl internet vlastně v tom rozsahu, jako je dneska, takže jsme opravdu sbírali materiály, jak to šlo. A zjistila jsem zkrátka, že jsme obě dvě narozené 19. prosince, no a tam jsem si říkala, tak to je osudová záležitost, tady se tomu asi nevyhnu, a je to tak, dneska už to po těch 25 letech můžu říct.
0: Ano, máte stejný datum narození, samozřejmě jiný rok, ale ten život Edith Piaf, tak jak ho vlastně od narození, co jí provázelo, ať údajně se narodila dokonce na ulici, ten proběhl pak oslepla také ve třech letech, tak takové hrůzy se ti vyhýbají, doufám.
1: Já myslím, že ona byla takový ten střelec úplně naplno, že teda opravdu tam, myslím, že tam bylo všechno na 1000%, ne na 100%, já myslím, že jsem, bych řekla, takový lehčí kalibr. A opravdu si myslím, že je pravda, že hodně se představuje vlastně těch tragédií v životě Edith Piaf. Já si myslím, že ona si ten život uměla úplně neuvěřitelně užívat a že spoustu nebo velkou část toho života, že se taky prosmála, že tam nebyla jenom ta tragédie a dokázala se neuvěřitelně bavit. Já myslím, že těch příběhů o tom, kolik vydělala vlastně za jednu noc franků za koncert a jaký dluh měla už za dva dny, protože to všechno zkrátka rozdala a probavila se svými přáteli, tak myslím, že ona opravdu uměla žít na spoustu procent a že ta její cesta byla v tomhle tom neopakovatelná a ani nemám v tomhle tom žádnou ambici to napodobovat.
0: Ano, ale není to jenom Edith Piaf.

0: Ty zpíváš i další francouzské interprety, jako třeba Charles Aznavoura či Mireille Mathieu. Mm-hmm. Byla jsi na koncertu? Protože Mireille Mathieu koncertuje v Praze celkem pravidelně.
1: Ano, byla jsem na koncertě Mireille Mathieu a byl to pro mě vlastně narozeninový dárek, protože ona sem většinou jezdí právě v prosinci a byl to naprosto úžasný zážitek, protože já jsem měla pocit, že vidím vlastně tu Edith Piaf. A když Mireille Mathieu zpívala přídavek, tak v tom kongresovém centru začali všichni diváci, jako kdyby s magnetem začali se zvedat z těch míst a v těch uličkách se začali vlastně přibližovat k tomu jevišti, jako kdyby se jich chtěli dotknout. Jako něčeho opravdového, jako nějaký skutečný emoce, opravdu toho srdce na dlani. A tam jsem si vlastně uvědomila, jak opravdu máme zaprvé, jak moc tu kulturu a tohle to otevírání srdce, jak to moc vlastně všichni potřebujeme. A byla v tom pro mě jako velká nebo velký jako vzkaz takové jako lidskosti a i to, co ta hudba jak dokáže úžasně propojovat. A Charlesa Aznavoura jsem měla taky tu možnost vidět, když mu bylo 91 let, tak přijel poprvé do Prahy, byl také právě v kongresovém centru, tam asi mají rádi šanzon. A bylo to naprosto taky pro mě úžasné setkání. Poprvé jsem zažila ten moment, že někdo vstoupil na jeviště a mě opravdu vyhrkly slzy, protože to byl pro mě neuvěřitelný jako emoční zážitek. A tak jsem si říkala, tyjo, tak Aznavour přijel v 91 letech poprvé jako do Prahy. Takže on si klidně začne jako s tou Českou republikou, jako tu kariéru v Praze, takhle naživo v 91. A říkala jsem si tak, a to si dobře pamatuju, že nikdy není pozdě na to s něčím začínat.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

Alex a host je s námi zpěvačka především šanzónu Radka Fischerová, která ovšem se ujala také produkční činnosti, už si tu zmiňovala, koncertní cyklus Šanzony v zahradách, ale to není jediná akce, na které se podílíš. Pak

0: Je to také kultura na rybníce a ta je kde?
1: Kultura na rybníce je taková úžasná série kulturních akcí, která probíhá v takovém malebném prostředí zahradního centra Chuchelna, která je u Semil, tedy vlastně nedaleko Českého ráje. A je to místo, kde jsme vlastně koncertovali s mojí kapelou právě se šanzony, pak jsme tam převezli i na chviličku šanzony v zahradách, které se tady přesunuly na kulturu na rybníce. No a já jsem si to tam tak zamilovala, že jsem se do toho, jak se říká, vpletla jsem se do těch jako sítí na tom rybníce. No a teďka jsem se stala takovou pomocnicí s touhle s tou nádhernou akcí a je tam opravdu naprosto úžasné prostředí komorní, kde se lidé dívají přes rybník na jeviště. Je tam taková malá velká scéna, to takové opravdu komorní prostředí. No a letos tam proběhnou krásné koncerty Petra Koláře, který tam bude už vlastně na konci léta. Když se odevzdá vysvědčení, tak potom můžete zajet na výlet právě na Petra Koláře. Nebo...
0: Takže na začátku.
1: Ano, na začátku. Vlastně, ano, pardon, na začátku školního roku. Tak. Bude tam koncert Moniky Absolonové, přijede tam orchestr Karla Vlacha, se kterým se také zaspívám ještě s Tomášem Savkou, kde si budou moct vlastně lidé i zatančit. Potom tam bude komorní koncert Daši, na který se také moc těším. No a závěr toho léta uzavře koncertní verze muzikálu Rebelové, kde přijdou vlastně solisté divadla Broadway. Takže tam se určitě zase využije celý ten prostor toho rybníka. A protože to je v zahradním centru, tak samozřejmě jsou tam i akce, které jsou spjaty s těma rostlinami. Takže tam bude na začátku června, tam proběhne výstava bonsai, která je tady vlastně celý víkend, takže to si myslím, že když si lidé najdou kulturu na rybníce, tak určitě neprohloupí. Je to, jak já vždycky říkám, zajet si na malou skálu, třeba jednu etapu vody, nebo si zajet na Panteon, na hrad Frýdštejn, na Trosky a potom si zajet na kulturu na rybníce.
0: Prozrať, jak se takové místo objevuje, jak jsi na něj narazila?
1: Já jsem na něj narazila opravdu jenom díky tomu, že jsem sama byla pozvaná, abych tam zpívala, protože kultura na rybníce už tam probíhá několik let. 6 let se tam uvádělo kompletní představení Rusalky, opera Rusalka, kde byly solisté libereckého divadla FX Šaldy. Bylo tam několik představení divadelních se Simonou Stašovou, s panem Nárožným. Aneta Langerová si tohle místo vybrala jako jedno z malebných míst, kde by chtěla vlastně mít turné pro desku Dvě slunce a těch interpretů bych mohla jmenovat velkou řadu, Báru Basikovou, Ondru Rumla, Lenku Novou a myslím, že těch interpretů tam opravdu už bylo hodně a ta atmosféra je zkrátka nezaměnitelná, protože ty odrazy na tom rybníce, když potom během toho koncertu tam nalítávají ty netopíři, tak v tom světle to vypadá opravdu jako neopakovatelně a myslím, že každý, kdo tohle místo objeví, tak samozřejmě kromě toho, že zahradní centrum Chuchelna je opravdu plně vybavené, tak se tam tedy dá bohužel i dost utratit za ty krásné rostlinky, ale každopádně pak ta kultura na rybníce je to opravdu zážitek, kam se každý podle mě rád vrátí.
0: Rád vrátí a samozřejmě chce to i trochu mít štěstí na počasí. Už tě někdy vypeklo?
1: Samozřejmě, protože počasí to je taková ta neovlivnitelná věc, ale my se snažíme opravdu být vybavený, jak na šanzony v zahradách, tak na kulturu na rybníce, tak jsme opravdu plně vybavený všema možnýma pláštěnkama anebo podsedákama, tak aby bylo lidem pořád alespoň trošku dobře. Ale já vlastně to úplně nechápu, ale diváci jsou opravdu tak neuvěřitelně fantastický, že vlastně nikdy si nikdo na to počasí vlastně nestěžoval. Já vím, že to nikdo neovlivní, ale stejně, když člověk něco takového pořádá, tak si strašně moc přejete, aby bylo lidem dobře. A to počasí to opravdu může ovlivnit. V loni všichni, jako kdo dělali letní akce, tak vědí, že fakt pršelo skoro pořád. Tak letos doufám, že nám to sluníčko bude víc přát a že to bude jako takový poděkování za ty stateční diváky, kteří to v loni vydrželi.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radka Fischerová nám teď připomněla tou písní, že už za půl roku jsou tu Vánoce. Tak ale předtím nás čeká léto a ty, když jsi tady popisovala, co všechno tě čeká, tak budeš mít vůbec nějakou dovolenou? Nebo až právě na podzim či kolem Vánoc?
1: Ale určitě, já se moc těším, že pojedeme zase s Oskarem, s mým synem na 14 dní na ostrov Brač v Chorvatsku, což už my tam jezdíme trošku tak jako na chalupu, takže díky tomu, že hodně se snažím cestovat, protože je to taková moje, bych řekla, taková moje vášeň, takový můj koníček, tak jak hodně toho docela během toho roku poznáváme, tak pak si potřebujeme fakt někde oddáchnout a o ničem nepřemýšlet a už ani moc nepoznávat, opravdu jen tu hlavu vypnout. Letos už jsme vlastně i navštívili vlastně Japonsko, kde byl překrásný vejlet a tam toho poznávání bylo opravdu hodně. Takže moc se těším jako na ty prázdniny, ale jinak budou samozřejmě i pracovní a bude tam kromě tedy šanzonů v zahradách a tak i nějaký ještě další workshopy a kultura na Rybníce a taky samozřejmě nějaká práce kolem zahrádky mojí. Musí tam být taky nějaká ta péče o domeček a tak. Jako budu určitě i odpočívat, těším se.
0: Budeš odpočívat, ty si říkáš 14 dní v Chorvatsku a že skutečně jako vypneš. Opravdu vypneš? Nebo třeba tě tam napadají ty nejlepší věci, které pak organizují?

0: organizuješ a tvoříš během roku?
1: Je pravda, že já většinou vyjíždím do Chorvatska těsně po šanzonech v zahradách. Někdy už i jako na noc, anebo nad ránem. Takže to mě opravdu ještě hodně věcí šrotuje v hlavě. Prvních 5 dní mě ta hlava ještě hodně, bych řekla, tak jako produktivní. A okolo takového 10. dne ta hlava vypíná a většinou nejsem schopná vyloudit kloudnou větu. A říkám si, jak by to vypadalo, kdybych měla volno měsíc, tak to bych zřejmě potom musela udělat nějaký opravdu zásadní restart zase v té hlavě.
0: Tak ty ráda cestuješ, to je o tobě známo, zmiňovala jsi Japonsko, to je přece jenom destinace, na kterou už je potřeba si udělat více času, nikoliv týden. Plánuješ nějakou podobnou delší cestu? Nebo přeji si někam podívat?
1: Samozřejmě máme ještě nějaký destinace, kam bych moc ráda jela. Byli jsme letos taky na Madejře, tak tam bych se moc ráda vrátila. A jinak vzhledem k tomu, že Oskarovi je 14 a příští rok ho čekají přijímačky, tak se přiznám, že vlastně žádnou jako větší cestu nechystám a spíš doufám, že se jako nám povede, aby řádně zdolal všechny tyhle ty povinnosti a prostě pak už mu jenom budu držet palce, aby mu vyšlo to, co si přeje, co se týká těch přijímaček. No, takže bude nás asi víc už v tom příštím roce čekat škola.
0: A co si přeje?
1: Chtěl by studovat nutričního asistenta nebo nutričního terapeuta.
0: Nic s hudbou, s uměním, nic takového?
1: Nic s hudbou.
0: Nebo herectvím, protože jeho tatínek je herec.
1: Ale já jsem vlastně docela ráda, jeho vždycky právě přitahovala příroda, i přemýšlel o životním prostředí a ekologii. Myslím si, že má vlastně hrozně moc blízko ke zvířátkům, anebo teda k tomu jako jídlu, ale chce o tom přemýšlet zdravě, což mě těší. Takže zvolil si tohle, úplně toho to nadchlo. Nadchla ho jedna škola, takže tam teďka prostě směřuje a já jenom doufám, že mu to zkrátka vyjde, protože nemám žádný ambice v tom, jako kam by, jakým směrem by se měl ubírat. Myslím si, že by si opravdu děti měly vybírat podle toho, co je baví, protože to jim většinou potom jde.
0: Hlavně ano, přesně tak, aby ho to bavilo. A nestojí někdy nad tebou třeba ráno u snídaně a neříká, maminko, co to máš na talíři, ne?
1: Většinou mi spíš říká, maminko, prosím tě, dej si něco na ten talíř.
0: Je, tak se hezký. Já moc děkuju, že jsi tu s námi byla, děkuju za příjemnou hodinku a řadu pozvání na nádherné akce, tak ať se všechny vydaří, ať drží počasí, nebo ať dopadne počasí. Radka Fischerová.
1: Já moc krát děkuju a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas, zprávy.
2: Před budovu Českého rozhlasu dnes přišlo několik tisíc lidí, požadovali zachování současného systému financování veřejnoprávních médií. V Liberci začala přehlídka mezinárodních animovaných filmů Anifilm. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Několik tisíc lidí dnes kolem 19. hodiny přišlo před budovu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě. Požadovali stažení vládního návrhu na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle organizátorů se tím kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO snaží oslabit nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Akci zorganizovalo hnutí Milion chvilek. Průvod protestujících prošel ze Staroměstského náměstí na Vinohradskou ulici. Lidé nesli transparenty s hesly Média nedáme nebo Nezávislost není zadarmo. Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat z šesti lokalit, například z Olomouce, Chomutova nebo Tovačova na Přerovsku. Podle Petra Adamíka z Univerzity Palackého klíšťata nepřenáší jen encefalitidu a boreliozu, ale taky další patogeny.
3: My jsme se zamerali na bakteriální infekcie, byly to rikecie a potom anaplazmy, ještě popri klasických boreliách. Častokrát se prejavujú takovými nešpecifickými třeba s horečnatými stavmi a ľahko môžu byť třeba znedetekované. Za nás je ako veľmi zaujímavé, jak je to veľmi premenlivé v priestore a na lokalitách, že niekde ich je viac premorených kliešťatýmito baktériami a niekde menej.
2: V Liberci začal 25. ročník přehlídky animovaných filmů Anifilm. Do konce týdne můžou diváci vidět přes 500 snímků. Tématem jsou mýty a legendy. Program kromě filmu nabízí i výstavy nebo dílny pro děti i dospělé.
4: Návštěvníci dostanou akreditační kartičku a pak ještě plátinku s programem. Ukazuje Valerie Kresplová z akreditačního centra. Festival je letos na několika nových místech, říká ředitel Tomáš Rychecký.
5: Lidové sady, které jsou věnovány primárně dětskému programu Linzerka, kam jsme letos přesunuli program videoher.
4: Filmy se promítají taky v Naivním a Malém divadle nebo třeba před radnicí. Dnes večer organizátoři ocení

0: za celoživotní přínos animátora Jana Klose, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
1: Kamarádil s Přetislavem Pojarem, takže mu animoval hodně jeho filmů i seriálů, ale třeba i seriály Patamat.
0: Součástí slavnostního večera bude taky vyhlášení soutěže Český obzor. Mapuje českou animaci uplynulého roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Volejbalisté Karlovarska jsou extraligoví šampioni. V rozhodujícím pátém finále série porazili na domácí palubovce Lvi Praha 3-0 na sety. Pro Karlovarsko je to čtvrtý extraligový titul v klubové historii. Počasí. Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 se zdržíte za Brnem ve směru na Ostravu, za Rohlenkou na kilometru 208,5 se projíždí pouze jedním pruhem kolem převráceného kamionu. Kolona začíná u Rohlenky na kilometru 206 a je to na 15 minut. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hasiči hasili požár za Velemínem. Nebylo to nic vážného, na kilometru 56,5 je uzavřený odstavný pruh, zatím bez zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách 9 už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Kouzelnou poezii jednoho z nejčastějších cílů letních dovolených chorvatského ostrova Hvar vám v úvodu našeho dnešního setkání nabídl Roman Horký. Je to jedna z tuctu novinek, které tvoří obsah jeho letošního alba Spasitel. Ovšem, já vás dnes zavedu do slova a do písmene proti proudu. Přesně tak se jmenuje Romanovo album, které právě letos slaví 10. narozeniny.

Solový Roman Horký, jeho věrný kytarový parťák, v roce 1991 zakladatel budějického víkendu Viktor Porchrystal a baskytarista Petr Surý, hudební kádr, který před rovnými 10 lety nahrál ve zlínském studiu V album Proti proudu, z něhož záhy poté za vámi přilétl i Romanův Fénix. A teď se vydáme dlouhou cestou od tvého srdce, oklahomského sextetu Turnpike Troubadours, který se doulá americkým západem celých 15 let.

S velikou oblibou i hloubkou filozofující text umocněný hudbou Romana Horkého pod názvem Nejpevnější spout se docela nedávno objevil na Zbrusunovém albu Kamelotu Spasitel. Mezitím jsem našel na kolekci oklahomských trubadurů z poplatněných dálnic báječnou oslavu oklahomských hvězd solového zpěváka 38-letého Evana Felkera.

0: Petry Dostavník, Mirka Černého.
1: Za pár minut oněmí

Roman Horký a písnička Nad hrází, kterou s ním v roce 2012 naspívala Blanka Šrumová, známá především jako solistka Pražské Tiché dohody, která v letech 2010 až 2012 válčila v sestavě Kamelotu. O 12 let dříve s ním zpívala Věra Martinová Čas rozvodu. Večer

drahocených rad. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

0: obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dám za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Hluboké vzpomínky Romana Horkého vetkané do letošní novinky Kamelotu Oči mého otce. Úplně jinou atmosféru nabízí Varování tornáda oklahomské country rockové šestky Turnpike Troubadours.

Kroky za duhou nás na chvíli vrátili do kolekce proti proudu, kterou Roman Horký vyslal do světa před rovnými 10 lety, a odtud vyrazíme za letos už 73letým Hankem Williamsem juniorem. Z jeho letošního alba Ridge White Honky Blues to bude slavná televizní máma z dílny rodáka ze známého Kansas City, člena rock'n'rollové síně slávy Big Joe Turnera.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Podkolib prachví

Roman Horký, Táhle zem není pro starý. Na závěr dnešní letmé prohlídky alba Proti proudu, které vyšlo před 10 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera, ve kterém vás Roman ještě zavede do posledního ráje. Nepochybuji, že se vám bude líbit, a prostřevám hladivou dobrou noc.

až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou.

pořád, až zmizí z proudy poslední pstruh.

uchovaná. Až síla peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz, až bude pozdě.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Odbory Českého rozhlasu chtějí být v expertní skupině, která má na starosti mediální novelu. V Jihomoravském kraji byla loni průměrná výše starobního důchodu přes 21 tisíc korun. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury Otto Klempíře z Motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Rezort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale na demonstraci milionu chvilek pro demokracii ohradil předseda odboru Českého rozhlasu Jan Křemen.
2: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání, byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví ji premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
1: Klempířův návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1 miliardu a 400 milionů korun. Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Průměrná výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji byla loni zhruba 21 tisíc korun. Ze všech krajů v republice to byla pátá nejvyšší hodnota. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Starobní důchod pobíralo na konci loňského roku v regionu přes 260 tisíc lidí. Mezi příjemci převažovaly ženy. Jejich průměrný starobní důchod je o víc než 2000 korun nižší než důchod mužů.
3: Přes 160 příjemců starobního důchodu bylo starších 100 let, což byl mezi kraji druhý nejvyšší počet. Jihomoravským okresem s průměrně nejvyššími důchody byl okres Brno-Město, s nejnižšími okres Znojmo. Tam je také největší podíl předčasných starobních důchodů. Magdalena Králová, Český rozhlas.
1: Při stavbě metra D v Praze objevil sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Skameněninu starou zhruba 450 milionů let našel mezi vytěženým kamením, informoval o tom Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd. Podle něj jde o mimořádně vzácný nález, protože živočich měl jen měkký krunýř a jeho fosílie se proto dochovávají jen výjimečně. Objev zároveň mění dosavadní představy o výskytu těchto živočichů. Podobní členovci byli doteď známí jen z jižní Afriky a podle Leibla tak museli obývat mnohem větší území.
4: Už tehdy v těch prvohorách, tak jižní Afrika a Česká republika od sebe byly, nebo to samozřejmě neexistovalo, ale tyhle ty území od sebe byly vzdálené, ještě dokonce možná vzdálenější, než jsou teď. Takže tyhle ty zvířata musely žít minimálně po polovině toho velkého kontinentu, který se jmenoval Gondwana.
1: Nálezce fosílií věnoval Národnímu muzeu. Skamenělinu si tak lidé budou moct prohlédnout ve stálé expozici.
0: Počasí.
1: Bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy překážejí následky nehody za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se převrátil kamion a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona začíná za Rohlenkou, zdržíte se kolem 15 minut. A na dálnici D1 z Brna do Prahy se za Měřínem na kilometru 122 uklízí po požáru osobního auta. Uzavřený je odstavný pruh, místo je označené šipkou a projíždí se plynule. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se občas taky rádi zastavíte s naší archivní zvukovou knihovnou. A že je v ní za ta léta pěkná řádka titulů. Tak dnes například oprášíme zase po čase pár povídek, což je v rozhlase vzhledem k jejich krátké stopáži, žánr pokaždé vděčný a vítaný. Hezký poslech.

0: Snad ve všech světových literárních přehledech nechybějí takoví čeští autoři jako Karel Čapek, Ladislav Fuchs, Milan Kundera a samozřejmě Jaroslav Hašek, jeho dobrý voják Švejk, jak by ne. Jenže Hašek byl taky mistr povídky, novinového sloupku, který se dal napsat v kavárně a v redakci se jaksi platilo hned na ruku, takže ano, pojďme si dnes pár Haškových povídek připomenout, jak je přečetli mimo jiné Josef Beck a nebo bohužel už trochu pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Le Bray.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, mca, mca, mca, všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli joho, joho, joho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jich jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý zšedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouli, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch. Jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward. Chlap jako hora. Strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi bráníkem a chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdy pak už tam budem? Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v Podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi bráníkem a chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: Pane kapitáne, pirátská loď za nás!

0: Ohlédl jsem se a v skutku dvojveslá loď, obsazená čtyřmi muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napíjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval: až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů: dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet. No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se shromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Copak je to, k sakru, za nový díl světa? Otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
1: Divadlo pro vaše uši.

Sirotka Pazourka zavřeli na hod boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky Bohu za sušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého Pána Boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému Pánu Bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetově ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na boží hod. Váša Mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhají se v kuchyni, ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž Pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal přede všemi. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se Pivora a šťouchal do Pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhle mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se Věřím v Boha a Zdrávas Maria. Licer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na to měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc v břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, načež si sedl a povstal pan katecheta.
Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát Otčenáš, třikrát Zdrávas Maria a jednou Zdrávas Královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat. Ale nyní, když slyšel zase o Otčenáších a Zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi. To je nějakýho modlení za každou onucí. Ten pán jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas. To já ne, to tuhle pazourek. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první Otčenáš hned za slovy a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž. Narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. Toť se ví, že pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.

I kdybych měl maharadžu vozit na slonu, na tom vzácném, na bílém, o velkém výkonu, a kdybych i 20

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Vášnost, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vášnosti, to je jen malé škrábnutí vášnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vášnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vášnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vášnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vze. To nic není vášnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vášnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne vášnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte, vášnosti, Uhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vášnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozum, vášnosti. Na Turka se musí jít chytře. Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vášnosti, to není říznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vášnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vášnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčí leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný. Vášnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vášnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vášnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostra. Věřejí mě, vášnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš. Ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vášnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vášnosti. Ale vášnosti, to nic, to jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice vášnosti, Ježíš Maria, vášnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák, musel pryč, vášnosti, nešlo to jinak, odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli vášnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil vášnosti a teď budeme holit pod nosem. Tak, vášnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou vášnosti společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. K Kriste, pane vašnosti, snad mě tady neomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla vašnosti špička nosu, to byla jenom bradavička. Ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni s Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab vašnosti je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježiš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu. Vodu! No tak, vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný. Já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, nos je vašnosti celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem vašnosti celý z toho spletený. Josef, daj sem v obvaz. No to vašnosti přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak vašnosti, ty dáme náplast, tak. A radši dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláč, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte pánovi to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se neračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmik a hlava je dole. Josef, seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli, Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem hrabě Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro jest spozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova, a to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii. Mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou na takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thompsonovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který vykřikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský. Co bude dál? Kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece nebožníka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít soupeřnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji. A třeba, a to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a nežádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhlu, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim střikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také výjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: Přiznám se, že k výběru dnešní poslední ukázky nebo scénky z rozhlasového Silvestra roku 1964, která už pozor nebude patřit Jaroslavu Haškovi, mě ale inspiroval právě ten předchozí Haškův rozhovor autora s vydavatelem Krváků. Nějak podvědomně jsem v tom slyšel úplně jiný rozhovor, který se v rozhlase vysílal pod názvem Zlý sen a v televizi později jako Půlnoční zkouška. Nejvíc je ale známý asi, co by Mámo, já chci žábu. Tak se dobře bavte a brzy naslyšenou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co je?
1: Vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: I hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtěte.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježí Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Víte, to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
2: jeho parta,
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte!
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Kristapan, to je nějaký holidu. Tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem komu udělal?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se lidi vyměl tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návaly! To je...
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 500 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. Vítá vás Jarka Barboříková. Dnes se společně zastavíme u tématu, které je staré jako lidstvo samo. U okamžiku, kdy začíná nový život. U příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek otevřeme prostor pro vaše vzpomínky, příběhy i zamyšlení nad tím, jak se rodily děti dříve a jak přicházejí na svět dnes. Možná si někdo z vás pamatuje časy, kdy se děti rodily doma, kdy se novorozeněta ukazovala později symbolicky z oken, kdy prostředí porodnic bylo jiné a péče o maminky anebo miminka měla zcela odlišnou podobu. Jak se proměnila role maminek, porodník a asistentek? Co všechno dnes jejich práce obnáší a jak doprovázejí ženy i celé rodiny v jedné z nejdůležitějších chvílí života? Podělte se s námi o svůj příběh. Zavolejte do studia nebo napište. Noční linka je tu pro vás. Zdraví Jarka. A připomenu kontakty 731 800 900, to je telefon. linka@rozhlas.cz, to je náš mail. A nebo napište svůj vzkaz pro ostatní posluchače a čtenáře na web rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se spolu zastavíme u okamžiku, kdy začíná nový život. Jaké jsou vaše vzpomínky na porody dříve a dnes? Vítejte, Pavle, zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý večer, já vás dost špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře, můžete povídat.
1: Tak je to dobrý.
0: To jsem zvědavá, co zrovna vy jako muž k tomu budete mít.
1: Jo, jak jsem tam říkala, že se ukazovali děti z oken, tak to mě říkala mamka, že můj taťka tady rozvážel po okolí pivo a limonády, tak říkala, že přijel do té porodnice ve Válticích, tak přijel na to nádvoří s tím nákladákem, ještě s těma límčama, to on tam po okolí zrovna rozvážel, tak tam přijel a tak mě ukázala mu vlastně z toho okna, jako tak jsem se jako podíval, jako že všechno v pořádku, tak zase nasedl a zase jel rozvážet to pití, no. A tak ještě bych měl, nemusíte se bát, jsou opravdu docela pěkný, takový jenom dva vtípky, co mě napadly. Jeden je při zdařilém porodu říká doktor asistentovi: pane asistente, porod dopadl dobře, všechno bylo v pořádku, ale po porodu plácáme po zadečku miminko a ne maminku. Mm-hmm. No. A ten druhý to říkal Bolek Polívka. A to bylo pěkný takový, jak se hrají ti chlapi v té hospodě, kdy vlastně začíná život. A ten jeden říká, no tak podle mě, jak prostě ta spermie jako naruší to vajíčko, jako by ho oplodní nebo něco, tak tam vlastně v podstatě podle mě začíná ten život. A druhý říká, no já si myslím, že život začíná, když se dá, vyjde to miminko z té maminky, přestřihne se ta pupeční šňůra a tak vlastně začíná, tam vlastně začíná ten život. A tak se k tomu přivaří třetí pán a říká, chlapi, já teda nevím, ale mně začíná život, když si staráme děcka a odjede na chatu. No, to je všechno asi, co jsem chtěl říct.
0: Pavle, a můžu se k tématu ještě doptat, myslíte si, že se člověk nese něco už z toho okamžiku zrození?
1: Tak to já vůbec nevím. Já vím, že si fakt nepamatuju vůbec nic takového. Asi tak do těch 3 do 2,5 let určitě nemám v podstatě asi žádný záznam. Jako, nepamatuju si nic, ale když už se zeptáte, tak si myslím, že matky by měly kojit normálně svým mateřským mlíkem, že až v nejkrajnější prostě situaci by měly používat třeba nějaké náhražky nebo tak, protože aspoň jsem to tak slyšel, že vlastně se tím přenáší tím mlékem jako a i nějaké genetické informace, jako že geny, kdežto tak ono třeba dřív někde ve středověku vlastně měli ty královny a tady ty šlechtičny, tak oni měli svý kojný většinou, tak si myslím, jako, že tam mohlo docházet k úplně jiným genetickým informacím pro to děťátko, ale nevím, to si nejsou jistý, nevím.
0: Mm-hmm. Dobře, Pavle, tak děkuju vám moc, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se těšit, kdo nám zavolá jako další, doufám, že se poslechnete i jeho povídání k tématu. Ať se vám daří.
1: Určitě.
0: Naslyšeno.
1: Tak jo.
0: Okamžiky, kdy začíná život,

0: Máme 12 minut po 23. hodině. V noční lince Českého rozhlasu otevíráme téma, které začíná prvním nádechem. A připojí se odborník, pan Zdeněk z Budišova. Zdravím vás.
1: Dobrý
0: Mohla
1: večer,
0: jsem říct odborník, je to tak? Pracujete jako lékař?
1: No, já se přiznám, já už jsem důchodce, ale dělal jsem 20 roků anesteziologa a pak dalších 20 roků lékaře na záchrance, takže jsem se s těma porodama setkával s tím, že musím se přiznat, že obdivoval jsem veškeré maminky, které, když třeba, my jsme se teda setkávali co by anesteziologové, hlavně při císařském řezu. A to jsem se ptal těch svých pacientek. Podívejte se, můžu vám nabídnout narkózu do páteře, to byla subarachnoidální anestezie, kdy ten člověk se musel pořádně předklonit, vy jste vyhmátla místečko mezi obratly páteře a tam jste vpíchla jako tu znecitlivující látku a aby nám to dobře sedlo, protože tam se pracovalo jako nějak jako v oblasti toho břicha, tak jsem se vždycky domluval s těma maminkama, podívejte, a teď vám trošičku vás vypolohujeme, dáme vám nožky nahoru, vám steče ta látka trošičku blíž jako k hrudníku a všechno bude v pohodě. A díky tomu jako to vaše děťátko nebude ovlivněné narkózou.

0: A ty maminky některé byly teda pro tohleto svolné. Mm-hmm. A pak byl člověk jako nadšený tím, jako že když se v klidu provedla jako nějak jako operace a to děťátko vyklouzlo z bříška a teď ta maminka celá roztála a usmívala se a říkala: Pane Bože, doktore, já jsem tak ráda, jako že si teď to děťátko můžu pochovat a může to být takové jako... Já jsem tak spokojená, není větší štěstí, které bych mohla zažít. A to bylo třeba srovnal to člověk jako s těma maminkama, které pro tohle to nechtěly být přístupné, tak tam byla vždycky smůla v tom, že ta narkóza se prováděla, jako bylo to takové vždycky napínavé, protože to... A narkóza se sice provedla, ale nebylo to tak moc hluboké a vždycky se čekalo jako nějak, jako až se vybaví jako to děťátko a pak se ta narkóza může prohloubit. A byla vidět ta nervozita těch operátorů, když se to nedařilo a vy jste nahlížela přes ten oblouk, jako když už můžete prohloubit tu narkózu, teď jste viděla ten pot na těch operatérech, takže to bylo vždycky takové jako docela napínavé a bylo vidět i ty porodní báby, ty sestřičky, jak jako už přešlapovali, kdy už jako si můžou to děťátko vzít a vy jste ho pak šla, co by anesteziolog zkontroloval, aby bylo všechno v pohodě a tak. Takže to bylo takové prýma a člověk si jenom vždycky oceňoval ty maminky, které byly svolné proto nechat si tu píchnout narkózu do páteře a užít si to děťátko hned ze začátku s tím, že prostě to nebylo pro ně tak plně komfortní. Tak. A pak, jestli můžu pokračovat, jako pak nám zrušili operativu, protože v rámci nějaké ekonomiky ta nemocnice jim nepřipadala jako docela jako hodná, že proč bychom měli mít nemocnici prvního typu a tak dál a tak dál. Tak člověk přešel na záchranku a tam jsem se setkával prostě, když bylo nutné, no tak to děťátko se odrodilo a zabalilo se do folie a pustilo se šílené topení v té sanitce, aby se rychle připravilo na porodní oddělení jako k další péči. Ale vždycky bylo prýma, jako lepší bylo, když se ta maminka dovezla ještě před tím porodem, protože přece nejlepší inkubátor je ta děloha, je to břicho. Takže tam si vzpomínám, jako že člověk jako nevěděl, jak by tyhle ty maminky nějak odreagoval od těch jejich jako od té stresové situace, tak si vzpomínám, jako že když jsme prostě jako jeli směrem k té naší nejbližší porodnici, tak si říkám jako pro odreagování. A maminko, už jste přemýšlela nad nějakým jménem? A teď jako vidíte tam nějakou nervózní třeba prvorodičku a teď, no já nevím, tak jsem třeba navrhoval jako, no a co třeba taková Heidi Janku. A vím jako, že ty maminky říkají, doktore, prosím vás, držte hubu. Ale zadařilo se, dojeli jsme na ten porodní sál, jako nějak jako jo, všechno bylo v pořádku a tak si člověk říkal, že prostě tyhle ty maminky, které si dovedou užít ten svůj nový život, tak si člověk řekne, prostě to je skvostné, jako ty ženské jsou skvělé. A já si vždycky vzpomínám, teď nevím, jestli je to přesné, takové nějaké židovské rčení, že Pán Bůh nemohl být všude, a proto si vymyslel maminky. Jo, a některé ty maminky jako se ukážou jako fakt skvělé maminky už jenom před tím narozením toho svého děťátka. Tak. Já se omlouvám, že jsem se nějak moc rozmluvil, paní Jarko, promiňte.
1: No, promiňte. Já bych vám dala prostor klidně celé 2 hodiny.
0: Ne. Já bych jenom popsal jako všem maminkám, jako nějak, jako a ty svoje děcánka užijou, ať jim přináší jenom radost a nehledí na to, co je špatné, co je dobré. Vždycky ve vás jako je jenom trošičku lásky a když tu lásku těm děťátkám dáte, tak jako ty děcka to vždycky ocení a prostě ta maminka je prostě maminka a tak dál. Jako já už nemám slov. Paní Jarko, omlouvám se, omlouvám
1: se. Vy jste to
0: se,
1: řekl krásně, to, krásně jste podtrhl to vaše vyprávění tou větou, Bůh nemůže být všude, proto stvořil matky. Toto moudro ukazuje, že mamky mají obrovskou schopnost péče, lásky a té všude přítomné pozornosti, že se vlastně svým způsobem vyrovnávají té božské ochraně. A já myslím, že jsme nemohli pokračovat lépe v našem nočním povídání. Děkuju vám moc, že jste zvedl telefon, že jste si s námi povídal, jak říkám, ještě bych se doptávala, ale teď už jsme ten čas přesáhli, takže se musíme rozloučit.
0: Buďte hodně zdráva, ať se vám daří, paní Ruško. Nashledanou,
1: ale příště zavolejte.
0: Dobrou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince se dnes dotýkáme zázraku zrození. Jak si pamatujete první chvíle příchodu na svět? Nevím, jestli si budete pamatovat i vaše, ale třeba svých dětí. Dnešní noc patří těm prvním okamžikům života.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět.
4: Laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 23 minut po 23. hodině. Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém pokračujeme v tématu, kde se rodí nový život, zázrak, který mění celé rodiny. Je to na porodním sále, někdy to bývalo doma. Jak jste to vnímali vy, jak vnímáte ten přerod a proměny toho porodnictví? O tom si budu teď povídat s paní Ludmilou. Odkud voláte?
2: Z Brna.
1: Z Brna. Ludmilko, povídejte.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Jaruško, a zdravím všechny posluchače noční linky. Tak já vám řeknu, jak se rodilo dříve, kdy já jsem 52. ročník a já jsem se narodila doma. Maminka, nevím, jak to měla, ale měla jsem 1,90 a odvezli nás teda do porodnice a tam chvílečku mě nechali a potom mě propustili s maminkou a říkali mi, že pro mě dopíchali v troubě.
1: Jo, no, to se říkalo.
2: No, ale... V troubě, že mě dopíchali. A já jsem potom teda rodila v 19 letech, nemusela jsem se vdávat, ale chtěla jsem být brzy maminka. Takže první dítě se mě teda narodilo v 19 a pamatuju si, že jsem chtěla strašně holčičku. A to nebyly ultrazvuky, já to nevěděl člověk, co bude mít. No a přivezli mě, přišla mě, že mě praskla voda napřed. A mamka říkala, že to úplně slyšela, jak jsem ležela vedle ní na posteli, jak to prasklo. A že tak a náhodou byl tatínek doma, on byl zahraniční montér, ale byl doma. Byl to pátek, tak jsme měli auto, tak mě naložili do toho auta a zavezli mě do Brna do porodnice, obilňák. A my jsme museli jít pěšky až do druhého patra a to mě možná pomohlo, protože jsem přišla a měla jsem už bolesti po 10 minutách a oni, teprve jste přišla, to není možné, abyste už rodila. A já, ne, já už to cítím, já už to nevydržím a ona se mě pořád teda, ta porodní asistentka. Tak paní, a jak se bude jmenovat? A jak se jmenuje manžel? A jak se, kdy jste se narodila? A kdy se narodil manžel? Já si myslela, že ho pošlu nekam. Ale potom teda je, tak už ho nem na porodní sál. A teďka já jsem vám šla a teďka to bylo to porodní lůžko a teď tam byly 3 schody. A já jsem vám vstoupla po těch schodech dlouh a říkám, a teď mě ty bolesti přestaly. A jsem se dívala na ty střechy a říkám, Ježíš, to je krásný teďka. A oni ho nemohli lehnout. Tak jsem si lehla a narodil se mě kluk, měl 3,75 a tak to bylo dobrý. A druhý dítě jsem teda měla horší, ale taky, tak byl za 3 hodiny, byl venku. A druhý dítě jsem měla, to byla holčička, taky jsem nevěděla teda, že to bude holčička. Ale ona byla konec pánevní, no to oni za mnou začali lítat kolem mě a já říkám, co se děje? A oni říkali, no nic, musíme zavolat doktora. No takže oni mě museli napřed rozstříhnout a potom teda vyšla a já jsem teda byla z toho překvapená a oni mě nevozili na kojení. Se vozilo, ne? A oni mě vozili na kojení a já jsem tam měla kamarádku ze školy, která jako u těch mimínek byla. Tak jak jsem mohla vstat, tak jsem hned šla na ňu podívat. Když jsem vám ji uviděla, říkám, Ježíš, to je škaredá. A ona říká, maminko, to se říká o miminku? Bry, no to teda se špichně zlá. Bry, a konec pádevní to bývají nejhezčí děti. No takže opravdu se z toho probrala. Byla, je krásná paní, už má teďka 52. A kluk má 55. No a třetí dítě, to jsem měla ve 30. A ta vám teda byla taky za 2 hodiny. Jsem jako přijela do porodnice a hned se narodila a oni taky na mě. Ježišmarja, když jsem teprve přišla a oni měli domluvený nějaké mejda s doktorama, sestřičky. A tak byli na mě naštvaní, že jsem jim to překazila, protože to bylo 5 hodin ráno. A ta malinká chudinka, tak to jsem rodila na posteli. Protože mě už nedokázali, abych sešla do toho na ten porodní sál, takže na posteli. A ona měla 2,40 kg. Taková malička, když jsem jí dala plinky, tak jí měla upadíček. Ale byla jsem strašně šťastná, že ji mám, protože jsem chtěla ještě Lucinku. A ona je zdravotní sestra teď. Takže si to užívá taky. A teď se, a 22. března se mě narodilo 4. pravnouče a oni si to nenechali říct a mají teda holčičku, mají Teresku a 5. pravnouče se mě teďka 17. dubna narodilo a to je Amálka.
1: Krásné, páté, no Ludmilko, to bylo nádhera. Já teda jsem ráda, že všechno dopadlo s tím vaším porodem konec pánevní. To jsou náročné okamžiky, těžké příchody na svět, ale vy jste to zvládla, tak to jste statečná žena.
2: Ještě a měla 3,20, tak dovedete si představit, co to bylo. No.
1: To první jste říkala 3,70, to bylo taky teda.
2: Oni říkali, vy jste tak strašně hodná, maminka, to není možný. Protože někdy tam křičeli, že už nikdy s chlapem nic nebudou mě, tak chci vyskákat z okna. A ty moje holky teda taky teďka, ty vnoučata a ta od vnuka, ty byly taky tak, ale to první říkala, že měla špatný, že měla strašně, neměla dobrý pocit z toho, protože říkala, že tam byly starší ty porodní asistentky a ty jsou vždycky důležitý, víte? A ona říkala, že nemohla ho vytlačit a ten malé bude mě teda 3 roky 22. června. A ona říkala, že jí dělali, že se jí ptali, jestli jí můžou udělat nějaký hmat, já nevím, jak se ten hmat jmenuje. A ona říkala, že jo, takže oni museli do ní asi strčit ruku a nějak ho otočit. A ona říkala, že to bylo strašný. A teďka jo, potom, jak měla rodit teď, tak říkala, já se tak bojím, babi. A já říkám, Kristi, neboj se, to už po druhý je to lepší, ty cesty už jsou roztaženy. Teď je tak strašně šťastná, že ta malá měla 3,70 a ona říkala, za hodinu byla venku. A kdybych to věděla, tak budu mít ještě třetí. Já tam se žlopa, 2 stačí.
1: Ludmilko, děkujeme moc za to, že jste nám zatelefonovala. Jsme rádi, že nás posloucháte a i že se zapojujete.
2: Já poslouchám každý večer.
1: To je dobře, poslouchejte dál. Teď písničku od Marty Kubišové.
2: Ano, děkuji, dobrou noc vám přeji moc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, v noční lince pokračujeme u tématu, které se dotýká začátku života. Toho okamžiku, který je jedinečný. Je s námi paní Zuzka, odkud voláte?
1: Volám z Pardubic.
0: Z Pardubic. Téma znáte, ano. Máte prostor.
1: Děkuju. No, já nemám dobré vzpomínky na porod své dcery. Ta rodila v Plzni, v nový nemocnici, teď byl tam primář Kališ a ona sice přišla za 3 dny domů, ale musela za 3 dny se volat pohotovost, proto se celá třásla. Stoupala i teplota. No a pak jsem se dověděla, že byla špatně vyčištěna, že tam měla ještě kus lůžka. Proto jí nebylo dobře. No ale za 14 dní toto tež sousedka. Takže on sice posílal ty rodičky domů, ale vůbec si je neprohlížel, jak je pouští. Nic. Což to bylo opravdu od něho. Opravdu, opravdu hnusný.
0: No to rozumím, že jste měla obavy.
1: Ty trpěli. No a já jsem byla taky u něho na operaci a můžu vám říct, že když přijdu někam na prevenci a prohlíží mě paní doktorka, tak ta se diví, co to mám udělaný. Mm-hmm.
0: Zuzi, a mohli bychom se vrátit k tomu tématu, k těm porodům. Tak vy jste mluvila teda o porodu své dcery, že to bylo náročné. Naštěstí se vám pak dostalo odborné pomoci a všechno bylo v pořádku. A když jste pak třeba s dcerou probírali, jak se ty časy změnily, jaké byly porody kdysi a dnes, tak jak vzpomínáte na ty časy, kdy vy jste přicházela na svět, jak vám to popisovala maminka?
1: Jsme si říkali, co asi by se tak dalo udělat. A moje sestra byla zašitá, jemně zašitá, a já jsem to teda chtěla taky, ale opravdu jemně. A on mě z toho udělal úplnej uzel. Můžu říct, že ten chlap primář sice porodnického oddělení a on fetuje. Já se divím, že ho tam vůbec drží a je primářem. To je všechno.
0: Zuzi, děkuju. Dobře, tak se můžeme rozloučit, jestli už k tomu nemáte víc. Děkuju za váš čas i telefonovat do noční linky Českého rozhlasu. Ať se vám daří. Dobrou noc přejeme. Zůstáváme u okamžiku, kdy se rodí nový život a s ním i nové příběhy v noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za minutu bude 11:45. My se v noční lince vracíme k narození dětí, k tomu, jak silné a proměnlivé tyto chvíle jsou. Je s námi paní Jindra z Rakovníka. Krásnou noc. Ano, už jste v éteru.
1: Haló?
0: Už jsme ve vysílání, můžete povídat.
1: Ano, vy máte dneska moc hezký téma o maminkách a já jsem vlastně taky maminka. Hned to vysvětlím. V roce 82 se nám narodil malý Jiříček. V té době žena studovala vysokou školu veterinární, měla 7 semestrů už za sebou a když se nám narodil, tak řekla prostě, že školy nechá a že půjde do občanského života. To jsem ale já nedovolil, protože já vím, že to bylo jediný její zboží přání být veterinářskou. Takže jsem jí zbalil kufr, poslal jsem ji do Brna a v Rakovníku jsem se prostě ujal v opatrovnictví od svého malinkatýho synečka. Chodil jsem do práce, kluka jsem vodil do školky v košárku 2 kilometry tam, 2 kilometry naspátek, pak přijít domů, honem udělat mlíčko, vykoupat, převlíknout, vyprat plíny, vyžehlit plíny do práce. No, bylo to sice hrozný, ale šlo to, že nám přijížděla vždycky už někdy ve čtvrtek, někdy v pátek, nejpozději. No a jediný problém obrovský byl v tom, můžu mluvit, jo? Slyšíte mě?
0: Posloucháme, pane Jindro.
1: Ano, jediný problém v tom, že Jiříček byl hrozně na průdušky, ale hrozně moc. A já jsem věděl, že kdyby mu vytrhli nosní mandle, takže by se to všechno zlepšilo. A jednou už to bylo tak strašný, že ráno jsem ho sebral, vzal jsem ho do náručí, mazal jsem takovou dálku na autobusák a autobusem jsme jeli z Rakovníka do Kladna. Pamatuju si, že tenkrát v tom Kladně v nemocnici byla obrovská chodba. Na jejím konci tam byla cisterna. A já jsem seděl zase na jejím konci, úplně na začátku. Jiříček tam běhal po té chodbě, skotačil, no a když jsem dělal odevřít cisterna, tak mi usnul náručí. A teďko kolem té cisterny to bylo snad 30 lidí fronta, který před tou cisternou a všichni chtěli být první. A ta sestra odevřela dveře a řekla, ne, tamhle ten pán půjde první, ten už je tady 2 hodiny. A ukázala na mě, ta byla tak hodná. Tak jsem šel dovnitř a ona povídá, dejte mi žádanku od svého doktora. Ježišmarja, já ji neměl. Mně vůbec nenapadlo jít tomu doktorovi a vzít si žádanku. A ona povídá, no tak to musíte domů, to musíte znovu. A já jsem tam seděl a asi jsem vypadal hrozně smutně. Povídám, já s kulka starám sám, manželka mi studuje v Brně, mám s ním takové obrovské problémy, v práci už mám problém, protože jsem samý paragraf. A ona povídá, sám si o něj takhle staráte, tak počkejte, já něco zkusím. Zavolala doktorovi a doktor řekl, v žádném případě musí mít žádanku. Tak ona mu to vysvětlila, že se starám sám a tak dále. On se zamyslel a povídá, tak jo, tak mě ho teda vezmeme, když je to takhle. A ona zaklapla telefon, vzala ho znovu a řekla, a teď se modlete. A volala na lůžkové oddělení. Tam okamžitě ta sestra řekla, že pak máme všechno plno, nedá se nic dělat, není ohlášený, takže tady máme absolutní plno. A ona mu to zase vysvětlila, tohle ta sestra, že ten tatínek sám a tohleto. A ona se zamyslela a povídá, ne, tak když je to takhle, tak my ho teda vezmeme. Ta sestra se jmenovala paní Beznosková, nikdy v životě na ní nezapomenu. Klukovi udělali mandle. Do dneška je v pořádku.
0: To je neskutečná zajímavá zkušenost, to, že jste se jako tatínek tak poctivě, zodpovědně staral o to dítko. Mě teď zajímá tato životní, já bych řekla šance, protože to by si možná přála spousta mužů a třeba si to nedokážou zařídit, tak ta životní šance vás musela hodně změnit a hodně ovlivnit vztah k tomu dítěti. Je to tak?
1: Do dneška, pak jsem ještě narodila se, do dneška se milujeme, miluju vnoučata všechny, samozřejmě, ano, syn mě taky má strašně rád, jsme úplně úžasná rodina, pak se ale ještě narodila dcera Naďulka a žena povídá, a nemohla bych si udělat ještě jednu vejšku, jedinu potravin. A já podám, ne, a ona podá už jenom dálkově, já podám, no tak jo. Takže začala dělat dálkově hygienu, no jenže víte, jak to je. Zavřela se vždycky do ložnice, obložila se skriptama a já jsem se staral ne o jedno, ale o dvě děti. A prosím vás, paní Jaruško, zůstalo mi to do dneška. Když se mi potom narodili vnoučata, dneska už mají kolem 13-14 let, o všechny jsem se staral, vozil jsem je v kočárku, já jsem je přibaloval, já do dneška miluju děti, prostě mi to zůstalo celý život. Manželka řádně dostudovala, je to veterinářka, celý život jsme spolu a furt si říkáme, jak jsme to všechno mohli zvládnout.
0: To, co jste dokázal, je opravdu obdivuhodné. Postarat se o dítě v takových situacích, to vyžaduje sílu, zodpovědnost. Ještě jste byl hlavně velmi mladý tehdy, že ano? Tak teď
1: přijel ty vnuky,
0: už jste se staral na základě nějakých zkušeností, ale tehdy jste byl nováčkem, který se hodil do vody. A byl jste raritou? Vzpomenete si, že by ještě někdo z
1: takových
0: kamarádů dělal něco podobného?
1: No, kamarádi, tak oni chlapi tomu nechápou, ale v práci mi říkali ženský táta, máma. A hrozně mi fandili, nikdo mi nepomohl, ale hrozně mi fandili a do dneška jsem dávno, dávno v důchodu a když je potkám některý, kteří ještě žijou, tak kroutí hlavou a říkají, Jindro, jak jsem mohl dokázat. No, a, ale ono to jde, no, když jsem takový někouš nebo... Já jsem chtěla, aby žena doštudovala prostě. A já jsem proto udělal úplně všechno. A nám se to všechno vyplatilo, všechno. Já jsem šťastná, že to takhle dopadlo. A já jsem prostě zůstal celý život na dětech.
0: Krásné. Mimořádně nádherný příběh. Děkuju vám za něj, Jindro.
1: Opatrujte, já vám také děkuju.
0: Zase někdy zavolejte, ano?
1: Určitě dobrodnost všem přátelům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu a i v této hodině po půlnoční zůstáváme u tématu, které se dotýká úplných začátků života. Příběhy narození, rodinných proměn i zkušeností těch, kteří byli u těch nejdůležitějších okamžiků, jsou stále s námi a pojďte se s námi o ně podělit, stejně jako paní Eva. Jarka Barboříková je s vámi až do jedné hodiny, zůstaneme u tohoto tématu. A já vás zdravím ze Zlína do Zlína. Krásný noční čas přeju.
2: Ahoj.
1: Už jsme v éteru, už jsme ve vysílání a můžete povídat. Paní Evy, my vás slyšíme a posloucháme. Slyšíte nás? My vás ano.
2: Ahoj.
1: Ano, můžete mluvit, můžete povídat.
2: Já vás hrozně málo slyším.
1: My vás slyšíme dobře a to je důležité. Povídejte.
2: Haló?
1: Tak vypadá to, že tady nám to nepůjde. Paní Eva neslyší dobře, tak zkusíme telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo?
3: Tady je Jarmila z Vysočiny.
1: Jarmilko, vítejte. Jsme v éteru, prosím slovit rádio a povídejte.
3: Ano, to je. Takže já bych mohla říct k tématu tolik. Všechny zdravím, nejprve i vás samozřejmě, a nový život. No, když jsem já čekala první dítě, tak to bylo docela komplikovaný s tím, že teda jsem měla císařský řez. A prostě páni doktoři čekali do poslední chvíle, jestli to půjde normálně nebo ne. Takže nakonec to šlo císařem a bylo docela pilno, protože jsem mu omotala kupeční šňůra synovi. No a s tím, že teda matka příroda byla tak, nebo prostě tak chytrá, a to, že to tak vlastně chtěla aj, protože jsem měla strašný orexy na rodidlech, takže kdyby to prasklo, tak by mě 10 doktorů nezachránilo. No, tak to bylo jeden moment, kdy to bylo o Vánocích a nebo před Vánocima a já jsem se dostala vlastně do porodnice 16. prosince. 10 minut po půlnoci jsem rodila s tím, že mi bylo úplně všechno jedno, protože jsem dostala zimnici takovou, že no a pustili mě vlastně až na Silvestra. Takže jsem si tam pěkně pobyla. No a měla jsem tam takovou spolubydlící nebo prostě maminku, to už bydlí miminka na pokoji, že ta prostě byla taková nepříčetná a zlá, měla holčičku, která měla žloutenku, takže strašně byla taková agresivní a kouřila a chodila kouřit, takže já jsem se od toho Michalka tak bála, že jsem fakt bdila, kolik, dvě noty jsem bdila a hlídala jsem, aby mi náhodou něj neskočila, protože jsem měla takový strach o něj. No a druhý porod nebyl nic jiného, než jsem zase rodila císařem. A ještě jsem říkala, taky čekali páni doktoři, jak to bude. Já říkám, no, ono to asi nebude jinak. A pan doktor mi říká, no to si myslíte, že vás zase můžeme rozřezat, nebo co? A já říkám, no jo, ale jako, já nevím, já si myslím, že to bude taky tak. No, takže se čekalo. To byla holčička Ivanka. A s tím, že teda mělo taky pilno, taky císař. A nakonec bylo tak honem, že mi ji řízli do tvářičky. Takže já jsem z toho byla špatná, protože že jo, taková malá hlavička a teďka takovej řez. Tak jsem to obrečela a sestřičky mě utěšovaly. Nebojte se, maminko, to je jenom trošku, to stáhne ta mašlička, ta náplastička, to bude dobrý, nebojte, z toho vyroste. Já říkám, vždyť to je tak veliký. No a dopadlo to tak, že moje dcera se narodila 2. prosince a šla jsem domů až někdy před Štědrým dnem. Takže jsem si tam zase pobyla. Navíc ještě teda se jí udělala taková velká potníčka. Už mě chtěli propouštět, jakože půjdu domů. A řekli mi, no jo, ale s touhle potníčkou my vás pustit nemůžeme. A říkám, no jestli mě nepustíte už, tak já nevím. No už na 3x mě propouštěli, takže to dovedete si představit, to psycho. A potníčka, jak hráš, jak malej. A říkám, jak se jí to může do rána ztratit. A oni mi nějakou vodičku to natřili, ono se to opravdu ztratilo. Mě propustili, tak jsem byla šťastná, protože jsem si tam taky pobyla. A třetí dcera, už neplánovaná, ale bohužel mě zemřel tatínek v 93. A já prostě jsem, tenkrát se to tak stalo, že když jsme už nechtěli, neplánovali, ale bylo to z lásky daný. S tím, že to byl zase císař. Bylo to teda sledovaný rizikový, jakoby, na kontroly a tak. Bylo všechno v pořádku. Až na to, že teda dcera chtěli, abych jela už o týden dřív do porodnice a mi se teda moc nechtělo a ona povídá, no dobře, tak teda uvidíte, tak musíte být obezřetná, protože může se stát cokoliv. A tady z hodou okolností sestřička z vesnice tak mi říkala, prosím tě, jeď, to budeš mít za sebou pátek a pak budeš už tohle, prosím tě, neboj. No tak nakonec mě přemluvila, že jsem teda jela. Ale vlastně bylo to na ten termín přesně, ale s tím, že jsem zase měla císaře a nebylo to vyhnutí, protože to teda opravdu

0: les, protože dávali málo, že jo, takže já jsem ten prostřední, ten druhý porodcejca úplně, jako, a jí, co si povídali, to bylo před Vánoci, takže kdo co pekl, že jo, jak uklízejí a tak, takže a přitom jsem nemohla ani pohnout prstem, no ale dala jsem to a děti mám zdraví a, a prostě všechno dopadlo dobře a
1: jste skvělá. No Jarmilko, tři náročné porody císařským řezem, to je velká životní zkouška, klobouk dolů, co všechno jste zvládla, ustála, ale co by člověk pro své děti neudělal, vidíte. A jak na to potom člověk zapomene? Neříkám, že moc rychle zrovna ten císařský
0: porod nezapomenu.
1: Je cítit dlouho, ale pak to odezní a ta radost, to samozřejmě.
0: Já jsem si říkala právě toto. Ta příroda, jak prostě to má vymyšlený, zařízený, že opravdu, kdyby to prasklo, tak teda konec. Nezachrání nikdo prej. Takže tohleto já si hrozně vážím. A, jak, a moje babička třeba, ta rodila poledne, nebo takhle ráno, a v poledne už byla na poli.
1: Ano, tak to dřív bylo a já doufám, že takových zážitků dnes uslyšíme víc, takových vzpomínek, jaké to bylo opravdu kdysi, kdysi dávno. Uvidíme, jestli nám i o tom bude někdo povídat. Jarmilko, s vámi se musím rozloučit, protože čas nás vyprovodil až k písničce od Jitky Zelenkové Bez lásky, láska není. Bude hrát a zpívat i pro vás. Ano?
0: Ano, ano.
1: Naslyšenou, mějte se co nejlépe.
0: Mějte se taky hezky. A všichni zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po půlnoci dál si budeme povídat o chvílích, které jsou silné, křehké a přitom zásadní. O narození, o zrození života. Paní Jana Zírková je s námi, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: No, dobrý večer, paní Jaruško. Já teda taky hůře slyším, jako ostatní posluchači, ale tak budu říkat můj příběh. Ano. A já teda neměla tu možnost rodit, ale budu povídat tedy o svojí mamce, která mě rodila před mnohými už lety. A moje mamka na to teda nespomíná moc ráda, protože říkala, že neměla příliš příjemný personál. A pak vlastně, když jsem se narodila, tak se stala taková humorná příhoda, že jsem přišla na svět oranžová a lékaři si mysleli zpočátku, že to novorozenecká žloutenka, no ale pak se přišlo na to, že mamka konzumovala hodně pomerančů, takže to, ta oranžovost, ta barva byla z toho vlastně, no, že na to přišlo.
2: Vážně?
1: No, ano.
2: To bych nevěřila, že to jde a že to lze.
1: No.
2: To je zajímavé. Jo. Jani, a vy měla jste někdy možnost pochovat si nějaké opravdu malinké miminko od někoho? Jak to na vás působilo?
1: Jo, tak to určitě jako od kamarádů a vlastně i moje práce je taková, že mám, že starám o malé dětičky, sice ne miminka, ale batolátka, takže mám tu možnost si pochovat ty dětičky. A jinak bych ještě k tomu chtěla říct, že toto myslím, že ještě dneska nezaznělo, že by bylo dobré, a dnešní doba to už umožňuje, aby vlastně muži se, pokud na to mají povahu, účastnili porodu, protože kolikrát to tak bývá, jak se říká, že ti chlapi si pouze užijou a pak ta žena to musí protrpět. Já si myslím, že to v pořádku, aby viděli vlastně, co ten porod obnáší a byli takhle svojí manželce, ženě nápomocní, no, takže si myslím, že to dobře, aby byl muž přítomen u porodu.
0: Mm-hmm. A co říkáte na domácí porodny? Porody, to je velmi citlivé téma.
1: No, tak ano, to je citlivé téma. Asi takhle, jako kdo si na to troufá a má třeba zkušenou porodní asistentku, tak proč ne, ale já za mě, za sebe bych asi do toho nešla, no, protože porod je taková nepředvídatelná záležitost a většinou nikdy nevíte, co se může stát a je lepší, když to probíhá v té porodnici, no, kde vlastně máte plnohodnotnou lékařskou péči, že kolikrát se stalo, že ty domácí porody nedopadly příliš dobře, no, takže za mě asi teda moc ne, ty domácí porody.
0: A máte jako kamarádku nějakou lékařku, která pracuje na porodnici nebo nějakou porodní asistentku, znáte?
1: No, to neznám, ale v rámci mojí školy, kterou jsem studovala, tak jsme měli praxi a ta v krátké míře teda sice probíhala i na porodnici, no, že jsme se účastnili, takže jsme mohli pozorovat i porody a být na oddělení 6. nedělí, takže to bylo takový zajímavý, no.
0: To musela být výrazná zkušenost, to věř.
1: No, to ano.
0: Výborně. Jani, ještě něco? Máte něco na srdci? Nebo co bychom řekli závěrem?
1: No, tak ještě bych možná zavzpomínala, že já jsem 90. ročník a tenkrát to nebylo takové jako dnes, že tam ti tatínci takhle mohli za těma maminkama, dětičkama, takže mě mamka taky ještě vlastně ukazovala přes okno a jenom když byly pouze povolené návštěvy a taky mě zabalila do polštáře a taková celkem úsměvná příhoda je, že mě mamka poprvé ukázala taťkovi a prý jsem se mu moc nelíbila, no, že jsem byla ještě takové tu zmuchlané miminko, tak
0: co říká pomačka, musela
1: mamka vysvětlit, že to všecko odejde a pak budu takové to pěkné miminko, no, jak si představoval.
0: Aha. A jak se podle vás změnila doba? Chtějí dnes lidé děti víc nebo míň?
1: No, tak já si myslím, že
0: na vašem okolí třeba, jestli někdo má jedno dítě a řekne, že už další opravdu ne, nebo máte kolem sebe hodně početné rodiny?
1: Že se doba změnila tím, to, co vládne teď ve světě a těmi financemi, že lidé nemají finance, tak si myslím, že jako ta porodnost asi klesá, no, že to určitě není tak, jak to bylo dříve a a je to hodně také tím, že ty ženy odkládají to mateřství většina a spíše se ženou za kariérou, no, myslím tak tím, že klesá ta porodnost.
2: Děkuji za názor, za telefonát, za milé povídání. Doufám, že vám díky nám ta noc uteče rychleji. Opatrujte
1: se. Já taky děkuji, Ruško.
2: Zase někdy.
1: Jsem ráda, jsem se dovolila. Děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní večer patří příběhům spojeným s narozením dětí a proměnám porodnictví v čase. Je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Rádi vás slyšíme.
1: Tuž, paní Jaruško, já jsem doposud ještě nerodil, takže já nemám osobní zkušenost, tak jestli nemohu o tom poreferovat, tak jestli dovolíte, já bych řekl tři krásné frky, které velice krásně a decentně vyjadřují, jak přichází děti na svět. Můžu?
0: Dobře.
1: Tak, první. Taková pohledná, švarná paní pokračujícího seniorského věku přechází na křižovatce, u křižovatky na druhou stranu silnice. A jde tak 2-3 metry kolem té zebry. Přejde na druhou stranu a ejhle, tam stojí policista. Přijde k paní a povídá: paní, a po přechodu by to nešlo? Paní se tak zamyslí a povídá: ale jo, synáčku, šlo by to, ale už to není ono.
0: Dobře.
1: No a tak druhý, rodinka, tatínek s maminkou, v posteli mezi nimi pokročili ještě noční doba, mezi nimi 4letý Pepíček. Tak tatínek se zeptá, už je pokročilejší doba, a tatínek se zeptá: Pepičku, spíš? Ne, nespím. A tak se to opakuje několikrát, abych to neprodlužoval. No a už je dost pokročilejší doba, po půlnoci čekají dlouho s maminkou a tatínek. Jo, a předtím on mu řekne: Pepičku, prosím tě, tak už zkus spát, jako já ti koupím čokoládu, zítra půjdem na kolotoč. No a čekají další dobu, hluboko po půlnoci. Tatínek: Pepičku, spíš? Nic, ticho. Tatínek povídá: tak, maminko, jedem. Pepiček: a kam?
0: Ano, jo. Taky pěkný vtip.
1: A třetí to je Kameňák. Čtvrtá třída základní školy. Paní učitelka vede do třídy a povídá: milé děti, zítra si probereme, jak přicházejí děti na svět. Přijdete domů, řekněte si svým rodičům, a oni vám to vysvětlí a zítra si to pěkně probereme. Toníček přijde dom, svěří se rodičům s domácím úkolem. Tatínek s maminkou jsou překvapení. Tatínek povídá: počkej, Toničku, a odejde, za chvíli se vrátí s vyspaným čápem. Dá to Pepičku Toničkovi a povídá: Toničku, to si vem zítra do školy sebou a když se vás paní učitelka, když se tě paní učitelka zeptá, tak jí ukáž tady toho čápa a řekni, že na svět přinášejí děti čápy. Tak jo, Toníček přijde do školy s čápem, dá ho pod lavici, přijde paní učitelka: tak co, milé děti, tak si probereme, jak přicházejí děti na svět. No a vyvolá jako prvního Toníčka a povídá: tak Toníčku, tak jak jsi pak si to probral s rodiči, pověz mi, jak přicházejí děti na svět. Poniček. Moment, paničeko, počkejte, jen co vytáhnu toho ptáka. Paničeka, dobrá, Toničku, to stačí, máš to za jedno.
0: Jaroslave, vy jste koumák. Děkujeme za návštěvu teda toto téma. Rozumím, že jste vzal kulantně oklikou.
1: Já jsem vás chtěl pobavit.
0: A určitě jste nám oživil tu dnešní noční linku.
1: No, kdybych býval rodil, tak bych o tom vykládal, ale opravdu doposud se mi to nestalo, tak jsem chtěl se pokusil pobavit alespoň takhle.
0: Tak jste předal všem dobré zdraví. Trošku jinak. Moc. Také opatrujte se, přejeme krásný noční čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince a to tématem, které spojuje generace doslova a do písmene. Příchody dětí na svět. Téma i pro paní z Vysokého Mýta, paní Soně.
1: Pro Danu.
0: Dana, vítejte.
1: Dana, taky bych mohla něco k tomu říct, nebo já nevím.
0: Teď už jste
1: 50 let, co jsme s manželem, ale čekali jsme první děcko a to jsem byla ve Vysoké Mýtě v porodnici a narodila se nám holčička. Ale pak jsem tam strašně hrozně krvácela a to všechno, tak jsem tam musela ještě 14 dní dejt. No a jo, a tak dobrý to bylo. No a takovej můj osud takový zvláštní. Bydali jsme u babičky, chvíli pak ten barák starý vyhořel, tak jsme si postavili teda novej. No a potom za 2 roky jsme měli ještě hošíka, Řetíka a od té první holčičky jsme měli ještě za 10 let Tomáška. Jsme měli. A byla jsem vždycky v Mýtě v porodnici a bylo to tam pěkný, jako bylo opravdu, dřív se to neříkalo, že jo, co to je nebo tak. To až když se to narodilo, tak to bylo takhle, no. No a já jsem chtěla mít 3 děti a manžel ne, 3 děti ne, no ale pak se nám zadařilo a pak jsme měli toho Tomáška, ještě toho nejmladšího. No jenže nejmladší už to uteklo všechno, tak to už je starý, no. Ale jinak já jsem byla spokojená tam, nej, těch porodnici, tam to pak zavřeli, že jo, tak tam není, pak to dali do Litomyšle, nebo nevím, kde teď je.
0: Dano, a pamatujete si na svůj první kočárek, jaký byl? A co všechno bylo tehdy stejné jako dnes? Vídali jste se jako maminky, chodili jste spolu dopoledne na procházky. Jak to bylo?
1: Jo, taky jsme chodili tady, jo. A kočárek jsme měli, přivezli jsme si ho z Hradce a měli jsme takovej tmavě modrej.
0: Mm-hmm. A všechny děti měli stejný kočárek?
1: No, jo. A takže to, no ale na 2 děti vydržel a pak ten třetí, to jsme měli takový oranžový kočárek, jsme si pak koupili.
0: Šila jste si věci, nebo jste kupovali?
1: Já jsem si kupovala věci, neměla jsem nic vůbec, jako. A pak jsem si to schovávala, víte jak, jako jo, to prádělko nebo tak a člověk chtěl a...
0: Ano, a je něco, co jste si schovala na památku po svých dětech a pak jste to
1: dala
0: jim?
1: Jo, tam něco mám, nevím už ani teď co, ale schovala jsem si něco po svých dětech.
0: A ještě nebyla příležitost jim to teda předat?
1: Ne. Akorát jsem si schovala u té dcery, vlasy jsem ustříhla, měla dlouhý, tak jsem je tak to má tam v albumu a... Tam ty nosili krátké vlasy a takový. A... No, ale bylo to fajn, já na to ráda vzpomínám, na ty mateřky, jak jsem byla doma a to.
0: Ano, právě protože na to ráda vzpomíná mnoho žen, tak jsme otevřeli toto téma právě v tomto týdnu, kdy slavíme Mezinárodní den porodních asistentek. Děkujeme i vám, že jste teď s námi.
1: No moje vnučka, ta se učí na sestru zdravotní.
0: Zdravotní anebo přímo porodní asistentku?
1: Ne, porodní ne, zdravotní. Nevím, pak jestli si něco z toho vybere, nevím.
0: Tímto směrem.
1: Nevím.
0: Děkujeme za to, že jste zavolala. Děkujeme za vaše vzpomínky i za váš čas. Opatrujte se. Zdravíme vás.
1: Já děkuji moc krát. Naschledanou.

0: Lenka Filipová dospívala přesně minutu před 1:45. Čeká nás další písnička od Kristýny Pri Oltáry. Doufám, že se na ní těšíte stejně jako já. Ale teď povídání. Povídání opět někoho z vás. Na návštěvu přichází kdo? Halo, halo. Slyšíme se? Tak vypadá to, že nám tentokrát spojení nevíde. Byla tam paní Alena, která volala od Prahy. Ale neslyšela mě asi, tak zkusím další. Halo, halo. Tady je Jarka, studio Českého rozhlasu. Konkrétně zlínské studio. Ani teď nám to nevyšlo. Už jsme v éteru spolu s kým? Já se tam slyším, tak ještě se ozvěte vy.
1: Spolu s kým? Já se tam slyším, tak ještě se ozvěte
0: vy. Halo, halo. To jsem ráda, že to vyšlo. Prosím, stlumte to rádio a pojďte nás přivítat.
2: Už jsem to stlumila. Dobrý večer.
0: Krásnou noc. Téma znáte? Povídejte.
2: Téma znám. Moje dcera se narodila v 67. roce minulého století, takže už je taky hodně. A mě je ještě mnohem víc samozřejmě. A v té době nebyly ještě, bude to kluk, holka, něco takovýhle, tyhle věci vůbec jsme neznali. A já jsem strašně chtěla holčičku a manžel samozřejmě kluka. Takže jsme jako měli jména připravený pro obě děti, aby to bylo už v pořádku. A najednou prostě jeden den jsem pracovala ještě u babičky na zahrádce a říkám, babi, mě je nějak mizerně, já asi už zítra nepřijdu. Jen, děvečko, prosím tě, odpočívej. No a samozřejmě, že mi odešla voda, když jsem přišla domů a říkám, musíme jet. No tak fofr, fofr. A jeli jsme, přijeli jsme do porodnice, bylo 6 hodin odpoledne. A já furt, a oni hned, jo, už to čekejte, za chvíli půjdete na sál. A já jsem šla na sál, až nebudu to protahovat. Přede mnou se narodilo 5 kluků. A aha, já jsem šla na sál v 5:30 ráno. A to byl zrovna takový nějaký fofr na ty porodnici. A já jenom pak slyším telefon, že jo, a říká, Ježíš Maria, prosím vás, řekni, doktor říká, prosím vás, řekněte, že je to kluk, já už fakt nemůžu. No a já jsem teda jako nic, že jo. A manžel tam volal s jeho sestrou, která byla shodou okolností taky zdravotní sestra, tak tam měla známý, tak tam hned ráno volala. No a oni řekli, narodil se kluk. Takže můj manžel začal oslavovat kluka a když odpoledne se potkal s mojí matkou na dvoře nemocnice, tak ona říká, tak seš, Laďu, seš hodně zklamaný, že máte holčičku. My nemáme holku, my máme kluka. A ona říká, no ne, já jsem volala asi v 9 hodin ráno a řekli mi, že máte holčičku. No tak to byl rachot, on letěl ty 3 patra nahoru, ani nečekal na výtah a teď tam bušil, protože tam se nemohlo, že jo, to bylo jenom dveře s okýnkem a že teda je ten a ten a co se narodilo. A oni mu řekli, no holčička, to není možný, ukažte mi nějaký zápisy, já mám kluka, vy jste mi jasně řekli, že mám kluka, no cirkus z toho byl šílený, než pochopil, že teda fakt se musí smířit s tím, že má holčičku. A ta moje švagrová, jeho sestra, šla ještě do ty porodnice před ním o nějakou chvíli a nemluvila teda s ním a jenom tam šla, protože šla v sesterském oblečení a měla tam známý děvčata, tak ji pustili dovnitř a ona přišla na pokoj a říká, tak co, jsi hodně zklamaná, že máte kluka? A já říkám, my nemáme kluka, my máme holčičku. to není možný. A teď šla, běžela tam chodbou nějaká jejich známa a říká, prosím tě, co vlastně má tady Marcela? A ona, ta sestra říká, no počkej, no snad holku ne. A ona říká, když jste nám řekli ráno, když jsme sem volali, že máme kluka. A ta říká, víš co, já to přinesu a rozbalíme to, jo. No, takže to byla taková docela jako...
0: To je krásná historka, to je pěkná.
2: Pro mě humorná, ale prostě manžel byl z toho úplně špatný, že jo. Ten teda, znáte to mužský ego, že jo. No. Takže to docela to. A pak ještě běžel pod okno v oběh nemocnici a ve spoda na mě křičel do okna. Samozřejmě já jsem ještě ležela, tak paní, co tam ležela se mnou, tak odevřela, teda vyklonila se z okna, bylo to v červenci, bylo teplo. A říká, co potřebujete? Ať mi manželka řekne, co máme, já to chci slyšet od ní. Takže to bylo
0: jako. Já si pamatuju, že kdysi volal nějaký posluchač do noční linky a nebylo to teda úplně k tématu, ale povídal tam historku, když on čekal na zprávu o tom, jaké se mu narodilo dítě a jestli už se mu narodilo. Odvezl ženu do porodnice a 3 dny volal do porodnice a vždycky se volal na vrátnici a tam mu řekli, ještě se to nenarodilo a tomu říkali 3 dny. A pak teda zjistili, že ten pan vrátný rád pil a všem tatínkům, kteří po ty 3 dny volali, tak on jim řekl, ještě se to nenarodilo takovým jako ležerním hlasem, že vlastně nikdo ani nepoznal, že teda ten pán už má trošku připito.
2: Dneska je jiná doba. No. Dneska už je to všechno jinak.
0: No
2: že
0: přesně,
2: jo?
0: Tak rozumíte, že dřív se zavolalo na vrátnici, aby vás někam přepojili na porodnici a dnes vytáhnete mobil a voláte přímo z porodního sálu.
2: No, takže to je takové věci, které už se dneska asi nedějou, ale protože taky to hodně tatínku je u porodu, no tak to tehdy taky nebylo vůbec absolutně možný, že jo, takže tak to je, no.
0: Děkuji za vaše sdílení, za váš telefonát.
2: Jo, není zač. Tak se mějte všichni hezky a krásný teda léto snad nějaký bude. Ale nesmí být zas tak suchý.
0: Myslím, že bude. Myslím, že přát si můžeme cokoliv, ale zatím to vypadá, že bude hodně teplé. Mějte se, zavoláme.
2: Mějte se hezky.
0: Děkuji vám všem za dnešní večer i vaše příběhy, přeji klidnou noc a dětem do života hlavně zdraví, lásku a oporu, která je provede vším důležitým, čili dobré rodiče. Naslyšenou zase příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Buďte vítáni, dnes tedy nejenom v tom našem imaginárním divadle zvukových vzpomínek, ale tentokrát přináším pozvání na celý večer do Pražské Violy, někdejší poetické vinárny v Praze. Jednou za rok se tu potkávají čtenáři příběhů z povídek a knížek Ivana Krause, který ve Viole otevírá nejenom ty knížky, ale taky rodinné vzpomínky zasuté někde v paměti. Tak máte-li chuť a čas, přijměte naše pozvání.

0: Vidíte, i tahle písnička Milana Drobného s hudbou Milana Kymličky patří svým textem Ivanu Krausovi. A všichni tři zmiňovaní pánové s ní v létě roku 1968 vyhráli první ročník někdejší, dnes už asi pozapomenuté soutěže populárních písní Děčínská kotva. Ostatně bylo to právě v tom horkém létě, na jehož konci Ivan Kraus na dlouhých více jak 20 let odešel za hranice. O tom, jaké měl dětství, směl ve svých povídkách psát jen v exilu. A po svém návratu o tom taky vyprávěl třeba právě na jevišti Pražské Violy.
1: Každý kluk touží mít kolo. I já jsem si ho kdysi přál. Nějakým nedopatřením jsem však místo něho dostal piano. Řekl jsem matce, že jsem si nepřál piano, ale kolo, na kterém bych rád jezdil. Matka pravila, že na kole bych se mohl zranit, kdežto u piana mi úraz nehrozí. Kromě toho mohu na piano hrát, což bych na kole nemohl. Snažil jsem se jí vysvětlit, že bych na kolo určitě nechtěl hrát. Chtěl bych na něm jezdit, což na piáně ani při nejlepší vůli nemohu. Matka ukončila rozhovor sdělením, že na piano nebudu hrát jen sám. Tak jsem se konečně dozvěděl, že budu mít více sourozenců. I má žena si také kdysi přála kolo. Když jí bylo 11 let, objevilo se před Vánoci v bytě jejich rodičů. Bylo staré a pochroumané. Rodiče dceři oznámili, že ho budou společně opravovat pro sousedovic kluka Pepíka, který ho dostane jako vánoční dárek. Nesmí to však Pepíkovi prozradit. Až kluk kolo uvidí, řeknou mu, že je to vánoční dárek pro Jirku. Celá věc musí zůstat tajemstvím. Dcera pochopila plán rodičů. Klukovi sice trochu záviděla, protože sama žádné kolo neměla, ale slíbila, že tajemství dodrží. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že příběh se odehrával za války. Poválečné děti by těžko pochopily, proč někdo tajně v kuchyni opravoval staré kolo a přidělával si práci s dárkem pro kluka, který byl cizí. Jenže za války byla pěkná kola zabavena armádou. Proto dcera pomáhala rodičům tajné kolo připravit. Nejprve ho museli celé rozšroubovat, aby ho mohli vyčistit a zbavit rzy. Pak natírali rám a blatníky černou barvou. Nakonec kolo naolejovali, naleštili a uložili do ložnice. Pepík se však o kole, které se objevilo v sousedovic bytě, brzy dozvěděl a chodil ochotně pomáhat, když ze starého kola vznikal vánoční bicykl. Nebyl tak šikovný jako jeho kamarádka, která se naučila pracovat s nářadím od svého šikovného táty, ale alespoň asistoval. Rovnal na podlaze šroubky, podával štětce nebo skelný papír. Pak přišel Štědrý den. V ten den už nesměli děti vstoupit do ložnic, kde byly přichystány stromečky a dárky. Pobíhali proto z bytu do bytu, venku nebo na společných pavlačích. Naďa se těšila na okamžik, až Pepík kolo objeví pod svým stromečkem a úžasné. A doufala, že jí ho někdy půjčí. Když po večeři otevřeli rodiče slavnostně dveře do ložnice, uviděla u stromečku kolo. V první chvíli si myslela, že se utajovaný dárek nepodařilo dopravit k sousedům. Pak jí napadlo, že si Pepík asi pro kolo teprve přijde. V tom se však dostavili sousedé i s Pepíkem, kterému řekli, jak to s kolem je. Přišli, aby spatřili kolo pod stromečkem a aby viděli, jak ta, jíž kolo patří, se bude z nečekaného dárku radovat. Ta, která dárek dostala, hleděla na kolo, které mělo být dárkem pro Pepíka, před nímž bylo nutno tvrdit, že je pro Jirku. Ačkoliv ve skutečnosti mělo být překvapením pro ní. Dívala se na dárek tak dlouho, až jí do očí vyhrkly slzy. Dospělí byli toho večera nesmírně veselí. Přáli si pěkné svátky, připíjeli si a radovali se, že mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku. Proto si nikdo z nich slz nevšiml. Pokud je zahlédl, mohl je považovat za slzy radosti z toho náhlého překvapení. Když žena dovyprávěla svůj příběh z dětství, hájil jsem její rodiče. Chtěli ji překvapit. Neměli jinou možnost, než opravit kolo doma. Tu složitou hru si vymysleli jen proto, aby se nedozvěděla, že kolo bude pro ní. Pravila

0: knížku o mě a Koleb takzvaně po tobě.
1: Jo.
0: No, no, který to viselo v Kumbálu.
1: No to bylo hrozný kolo.
0: Tam viselo kolo.
1: A to bylo nejtěžší kolo.
0: No a vždycky, já neměl kolo a říkal jsem, teď máme kolo. Mě říkali, to je po Ivanovi. Jsem říkal, já vím, ale tak by mohlo být po Ivanovi pro Honzu. A vždycky mě řekli, že je problém, protože viselo na zdi na takových drátech. A já každý rok, co jsem byl starší, tak jsem říkal, že bych chtěl se na tom kole svíst, že nemám kolo. A že Ivan měl kolo, jak je vidět, a já ho nemám.
1: No.
0: A podařilo se mi pak přemluvit rodiče, že se to kolo sundá. Já nevěděl, co to je, protože my měli tři věci, které mě zničily dětství. Kolo, draka, koloběžka. Všechny byly ze 37. roku. A když jsme sundavali to kolo, teda já u toho jenom asistoval, tak tam byli dva chlapi, který to kolo, když oddělali ty dráty, srazilo k zemi. Pak s tím kolem vyjeli z toho Kumbálu. Na tom rámu byl takovej jako vlněný povlak. Takovej svetřík mělo to kolo. Jako, to jsem...
1: Ale to nebylo kolo, to byl gulak se šlapkama.
0: No, no. A to v té době už vlastně kolo připomínalo jen vzdáleně.
1: No.
0: Ale já byl šťastný. Mělo debilní brzdu, která už se teda dávno nedělala.
1: No.
0: Taková, že tady se to zmačklo, ono toto. Ale já nevěděl, že to kolo má ještě drobný další nedostatky. Já byl jsem šťastný. Vyšel jsem s ním ven, sedl jsem si na něj, ono mě bylo velký, ale já jsem říkal, že bude jít pod rámem,
1: pod rámem klidně,
0: to já uměl, na cizích kolech, a naše ulice Kostelní byla z kopce,
1: naštěstí,
0: tak jsem se poprvé rozjel. To kolo z kopce samovolně zastavilo. Takže nejdřív jsem si myslel, že protože tak dlouho viselo, tak jsme ho s klukama promazali náboje a všecko, já ho rozšlapal z kopce. Přestal jsem šlapat, velmi krátký brzdní dráze jsme stáli. Takže jsem šel říct otci, že to kolo v kopci zastavuje, a otec mi na to řekl, má výborný brzdy. Obdobný výrobek byla koloběžka, kdy děti měli koloběžku, která měla tu podlášku rovnou.
1: No.
0: My z neznámých důvodů měli koloběžku, která byla takhle šikmo jako k těm řidítkům dolů.
1: Možná otec upravil, aby jsme cvičili.
0: Ne, já myslím, ne? Že můj prodali se slevou.
1: A, jo.
0: Protože ji udělali obráceně. Místa by byla takhle, tak byla jo, takhle, tady byly řidítka a tady byla brzda vepředu. Vepředu.
1: Jo, jo, jo.
0: A tady bylo takový táhlo. Já ji znám tak detailně, pochopíte proč.
1: Trauma.
0: Tady bylo takový kovový táhlo, že tady se šlapalo a ono brzdilo na zadní kolo.
1: Jo, jo, jo.
0: No a my jsme na tom jezdili s Michalem tak, že já jsem si sedl vepředu, držel jsem se těch řidítek, on stál za mnou a odrážel se tou nohou, co do dneška na ní kulhá. Jeli jsme. No, šlo to do té doby, než jsme tím táhlem zavadili o kámen a ta brzda, což byl takový plechový váleček, mě přichytla v obě varlata úplně precizně na tu stupačku. Takže já jsem ani nevykvik. Já jsem jenom udělal takový... A ten se bál to odtrhnout, tak mě odnes s tou koloběžkou domů. A třetí věc byl drak, ten byl ze 37. Na mě bylo divný, když jsme ho z domu nesli tři a měli jsme co dělat. To vypadalo, že tam je pod tím přichystáno pro Krista, pro ukřižování. Ten kříž, ta konstrukce, kdy otec říkal, že to je kvalitní předválečný dřevo. Šli jsme na pláň. A otec nám na tom chtěl ukázat, jak se drak pouští, že ho dáme na provázek, jeden běží, druhý ho drží a když ten nabere rychlost, tak ten ho pustí a drak vyletí. A kolem nás kluci měli takový ty malajce, to jenom šustilo.
1: Jo, jo, jo.
0: To nebyl ani papír, to bylo pápěří. Někteří se koukali daleko hledem do omáje. Měli takhle draka malýho na obloze. Vedle lítali letadla pod těma drakama. A my s bráchou v trenkách spocený, kdy otec řekl, že nám pomůže, že nám udělá startovní čáru nohou, nám vyryl čáru do písku a řekl, tady jeden běží, druhý drží.
1: No, je to jednoduchý.
0: Je to jednoduchý. No. Tak Michal, jakože on bude

0: mistr, že atlet lepší, takže on poběží a já měl držet to ráhno v podstatě a pustit. No tak jsme běželi, běželi, se nám síly stačily, já to pustil a to srazilo Michala. Pryč. Tak znova. Jo, a otec řekl, pomalu. Pomalý, pomalý. Tak znova úplně vysílený zase. Otec řekl, ještě pomalejší. No, a když to vypadalo, já jsem byl přesvědčený, že rychlostí to není, ale když už jsme byli úplně zoufalí, tak se tam objevil jeden známý člověk, který měl mopeda. No, poprosili, já jsem se toho ovschutí ujal, jestli byl tak hodný a mohl by si zapřáhnout našeho dráčka, že bychom si chtěli vyzkoušet jednu teorii našeho otce, jak ten drak lítá. Tak jsme mu zapřáhli toho draka. Ten se sotva rozjel, to měl mopeda stadion, to skoro nejelo. A když se rozjel plnou rychlostí s tím, že my jsme běželi za ním, že ho pustíme, tak jsme ho srazili i s tím mopedem. A otec řekl, že když neumíme pustit draka, že nemá cenu, aby nám pořizoval jinýho. Takže koloběžka, draka, kolo, katas a lyže ještě.
1: No lyže byly hrozně.
0: Ale ty měl otec, já na těch...
1: Lyže to ne.
0: To jsme nesli tři lidi, jednu lyži, že? A otec s matkou říkali, že to jsou nejlepší lyže, říkali lepenkový, nebo jak
1: to říkali? To jsem viděl pak v muzeu, to váza.
0: No, no.
1: Tam běhali v první...
0: No to my, když jsme přijeli nahoru, tak se nás všichni prohlíželi.
1: Takže koukal, co to mají,
0: ne,
1: na nohou.
0: To nikdo neviděl už řadu let. To, no,
1: my jsme
0: co
1: si mysleli, jak jsme originální, byli jsme muzeální.
0: Vlastně. No, nejen muzeální, ale my měli Kandahar, se to jmenovalo.
1: No to měli ty.
0: Sestra měla takový vázání, že se neuměla odepnout. Neměla dost síly.
1: Se tam nechávala přes víkend.
0: Takže já si jel na lyžařský výcvik, oni říkali, jdi si odstrojit ségru. A ta stála před hotelem v noci a já jí učil, že to si musí tyčkou odtáhnout. Tak ona si to dělala, ale rozbila si tyčku. Protože ta byla bambusová ze 37. To nikdo neměl bambusový, měli tyčky jak z Vietnamu.
1: Která to byla? Kateřina?
0: Kateřina, no. Ale když si uměla to, tou tyčkou oddělat, tak se zjistilo, že to ráno nedocvakne silou. Takže říkali, jdi si připnout sestru. No a pak jsme měli třeba boty, které byly do těch lyží údajně. A to stačilo jenom v těch botách jít, tak ty hory... Ty lidi na těch horách přestali sledovat cokoliv okolí.
1: Jenom na to.
0: Protože to nevypadalo, jako oni hádali, co jdeme dělat.
1: A nemohli to uhodnout.
0: Co vůbec se dalo odhadnout, jakou činnost budeme vyvíjet za...

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že se povídky a fejetonky Ivana Krause zásluhou ctěné firmy Suprafon a taky do velké míry zásluhou Ivanovy ženy Nadi Munzarové natáčejí právě v komorní viole. Smích doma při čtení možná jenom tušený nebo patřící nejbližšímu okolí, tady okamžitě, jak jste ostatně slyšeli, dostává úplně jiný rozměr a navíc čtení jednotlivých povídek hned v zápětí doplňují a rozvíjejí další vzpomínky, na které už se v knize nedostalo nebo nezbylo místo.
2: Do školy chodívala vždycky matka. Byla dokonce členkou několika rodičovských organizací. A taky chodila na schůzky a porady, pomáhala učitelům i rodičům. Čeho bylo zrovna zapotřebí. Ale stávalo se také, že musela jít do školy kvůli někomu z nás. Jednou například protestovala sestra Kateřina proti čemusi tím, že si položila nohy před sebe na lavici a odmítla se chovat jako slušná žákyně přes opětovné povely i prosby třídní učitelky, která dala nakonec do třídy zavolat bratra Jana, aby své mladší sestře domluvil. Jan však nepochodil a tak učitelka zavolala Michaela, který v té době chodil do ještě vyšší třídy, aby to zkusil s Kateřinou on. Ale ani jemu se nepodařilo přivést sestru k rozumu a tak zbyla jediná možnost – matka. To už odmítala Kateřina přistoupit dokonce na podmínky nabízené ředitelem a situace vypadala dost vážně. Teprve matce se podařilo sestru uklidnit. A pokud pamatuji, byl náš otec ve škole jen dvakrát. Jednou musel do gymnázia kvůli mně, když se měl dostat dvojku z mravů. Tenkrát ztratil profesor Fiala nervy a bušil do stolu stehenní kostí, kterou naštípl a nemohl ji už dál nechat kolovat. Téhož profesora hodili o několik let později studenti do jezírka v parku a byl o tom velice zajímavý článek v novinách. Podruhé šel otec do školy proto, že se matka rozhodla, že otce do školy pošle, aby sama stihla jinou schůzku rodičů. Otec měl jít tehdy do školy kvůli bratru Michaelovi a zeptat se na jeho prospěch. Dobrovolně tam otce nedostaneš, řekl Michael matce, když mu řekla o svých plánech. Vymyslela jsem si takový malý trik, řekla matka bratrovi, který už cítil, že dojde k nepříjemnostem. Řekneš otci, že mám jiné dvě schůzky a že do tvé školy musí jít on, protože je to moc důležité. Vysvětlovala. Bratr řekl, že udělá, co po něm matka žádá a bude jakousi morální oporou. Když se otec vrátil domů, vrhla se matka rychle pod květinový stolek, kde se skryla a čekala, co se bude dít. Kde je matka? Ptal se otec. Ve škole, řekl bratr nejistě, couva je zvolna ke květinovému stolku, protože ho matka tahala za nohavici. Bylo to znamení. Bratr pak sdělil otci, že musí jít do školy, protože to matka nestihla. A proč nešla do tvé školy, když je to tak nutné, divil se otec. Bratr se podíval bezradně pod stolek, kde matka ukazovala na hodinky a všelijak přitom gestikulovala. Nestihla by to, řekl. Zabručel otec. A co by se stalo, kdybych do té školy nešel? Bratr se podíval pod stolek. Matka se chytala za hlavu, spínala ruce a dívala se vzhůru. Bratr pochopil a řekl otci, že by z toho bylo boží dopuštění. Otec ještě chvíli bručel a zdráhal se, ale když matka ležící pod květinovým stolečkem neustále na Michaela naléhala, přesvědčoval Michael otce tak dlouho, až se otec sebral a šel. Matka vylezla ze svého úkrytu a stěžovala si, že jí bolí záda. Ale hlavní je, že jsme ho tam dostali, pochvalovala si. Pak šla do školy kvůli Janovi. Když se večer oba vrátili, ptala se hned matka otce, co říkali profesoři. Je výborný, zejména v ručních pracích, řekl otec, kterého zřejmě zjištění potěšilo. V ručních pracích? Divila se matka. Ovšem, v ručních pracích. Prý velmi pěkně vyšel monogram. Monogram? Ano, a prý mu jde dobře i pletení, vysvětloval otec. Matka zavolala bratra. Jak to, že ani nevím, že máte ruční práce? Ptala se Michaela přísně. Ruční práce vůbec nemáme, řekl bratr. Matka se podívala na otce a otec na matku. Dívali se na sebe, jako by se viděli poprvé v životě. Pak se matka vzpamatovala a zeptala se otce velice přísně, kde byl. Ve škole, přiznal otec. Ale v které, ptala se matka, s rukama v bok. Takový veliký dům, hodně oken. Začal otec nejistě. Matku možná napadlo, že otec jen předstíral, že byl ve škole a byl za školou. A začala proto otci klást nepříjemné otázky. Nakonec se zeptala, jak vypadal profesor. Profesor? Podíval se otec. Snad profesorka, ne? Víc už se matka ptát nemusela. Ukázalo se, že otec sice ve škole byl, ale ne v té, v které být měl. Samozřejmě, že se hájil a nechtěl si to dát vymluvit. Dokonce tvrdil, že se k němu hned všichni vyučující sami hlásili a že jim činilo potěšení referovat mu o jeho synovi. Toho pochopitelně potěšilo a tak rád naslouchal a o víc už se nestaral. Vždyť oni ti říkali o někom jiném, zaúpěla matka. Otec pokrčil rameny a pak řekl, že je to jedno. Stejně by si z toho žáka měl vzít příklad, dodal a už se o celé záležitosti nebavil. Od té doby zavládl zase starý pořádek a do školy chodila jen matka. A když někdo z nás navrhl, aby zas pro změnu poslala do školy otce, říkávala, ani mě to nenapadne. Copak jsem zvědavá na prospěch cizích dětí? Já teda, pro mě otec do školy chodil, ale přišel pro mě do vinárny.
3: No jo.
2: V půl druhý v noci, když jsme měli velkou diskotéku na lodi, já měl šťastný večer na každém klíně jinou kamarádku a uprostřed ohromně uvolněné atmosféry se podíval a tam stál v závěsech můj otec s fajfkou. A já jsem jako zcepeně. Děvčatům jsem naznačil, že je přestávka. A šel jsem k němu a říkám, ahoj, pojď dál. A on říkal, že by si šel spíš ty ven. A já jsem říkal, nebo tak možnost. Se řekl, já budu muset jít. A oni všichni, proč? Do toho vyšel někdo ze záchoda a když šel kolem otce, tak do něj hrknul a řekl takový to sorry, vole. Takže otec udělal, jako kde se to pohybuju. A já jsem teda řekl, že mám tady zajímavou návštěvu a že jdeme něco vyřídit. A vyšli jsme s otcem ven. A když jsme vyšli z té binárny, která byla na lodi, na tu náplavku, byla tma, socialismus, nikde nikdo, tak já říkám, co je jako, nebo co se děje, proč jsi přišel? A on mlčel, jenom šel. A teď já za ním tak začal poskakovat jako takový pinč a říkám, no ne, co se jako děje, nebo já tam kamarády, ještě tam něco jako tak. A on jenom šel a šli jsme nahoru, ale já neměl odvahu se jak si oddělit a vrátit. A došli jsme na stanici tramvaje, ta jezdila dvakrát za noc, že jo. Kde jsme stáli sami dva, byla mlha, foukal vítr, noc a otec pořád měl tu fajfku a já pořád štěbetal, o co jako běží, to můžem vyřídit, abych se mohl třeba vrátit a ten dým, až přijela tramvaj, plná těch opilců podobných, jako jsem byl já, otec vyklepal ten tabák, vlezli jsme do té tramvaje, ta byla narvaná, tam jsme se sotva vešli a když jsme tam vlezli a zavřeli se ty dveře, tak spustil s nebývalou vervou. Chováš se jako dobytek před všema těma lidmi.
3: Publiku.
2: A já nekři, tady ne.
3: Tady ne.
2: Tady ne. A za cestu domů ze mě udělal úplnou trosku, takže...
4: A víš co, já tohle nebodolám, já, když to říkáš, tam je časový rozdíl let, já sedím v Pardubicích hotelu Grand, už jsem tak za 20 lety, a vysvětluju tam všem, co všechno uděláme. Rozbijeme divadlo, převezmeme ho, je mi asi 22, napíšeme sbírky básně, budeme malovat a celý jsem byl takový rozdivočelej. A když jsem byl v nejlepším sotva takřka bez dechu, tak kouknu ke dveřím a tam stál chlap.
3: Klobouk.
4: Tatínek a udělal jenom. Jsem pochopil základy pantomimy, kterou ani Marceau neučil a jenom jsem cítil, jak vlastní silou se beru za flígra a říkám jim, se někdy povíme. A šel jsem, plul jsem tou kavárnou za tím pánem, který měl takhle klobouk. Tak jdem.
3: Ano.
4: Jo, co bylo dál, to už je próza, ale no podobný.
3: Ne, a já ještě jsem to zažil ve Zlíně. Jo. Ohromnej večírek, jo. Do svítání. Výborně se nám to opravdu povedlo. Holky byly spokojený, my byli spokojený. A já spím s kolegou hercem, my jsme tam něco natáčeli, v luxusním docela pokoj na ty poměry tehdejší doby. A tak se ještě pochychtáváme, usneme a já nevím, kolem 6. ráno nebo v 7 ráno v nehoráznou ranní dobu zazvoní telefon v tom pokoji. A já ještě v tom rozmaru říkám, možná volá kačena některá něco asi.
4: Opožděná.
3: Haló, a tam se ozval jenom po dolu. Já tu mám otce. Já dostal a ten kamarád říkal, co těžká, mám tu otce. Mám tady v hotelu otce. A on řekl jenom, pojď dolů a položil to.
4: No jo.
3: A já jsem běžel dolů úplně a teď jsem se snažil přičel, jsem vyspalý, odpočatý, jsem i cvičil a několikrát jsem se myl i během noci ještě a on tam stál, zase klobouk a dal mi najevo, že jdeme na snídani do restaurace a protože ta restaurace byla první cenová skupina, tak když jsme vcházeli, tak jenom udělal, abych si toho všimnul. Kam jdeme. No a tam už jsem pokračoval v roli zdvořilého syna, který je na exteriéru a včera měl vysilující natáčení a tak. Ale ten respekt, který jak si jsme k němu měli,
4: jo.
3: Ten byl danej. Vlastně on jako nikdy nám neprovedl.
4: On neprovedl, ale on měl takovou, já cítím takovou nepostřehnutelnou reakci, kterou jsem u nikoho posléze ani předtím neviděl. Já už byl v takový ty polopubertě a teď tam se roztáhly ty noviny, bylo to Rudý právo, co jiného. A teď on na mě tak koukal, tam jsem seděl já tady on a viděl, že jsem to otočil, na tu poslední stránku, on byl fotbal a sport.
3: No.
4: A on říkal, budeš čist sport? Říkám, no, budu. A co ty stránky předtím? No, to nebudu, ty bolševik, to nebudu a to nebudeš. Ne, to nebudeš. A najednou on jenom jako John Wayne šáh po takový sklenici a mrsknul takhle vodu. Já dostal do obličeje a on říkal, tak se prober. Probral ses? Jdi se učesat. A to bylo tak, ne, on se nezlobil. On nebyl jako...
3: Ne, nezlobil, já jako příklad...
4: Tak jako...
3: Ano, hop, to byl takový hop. Ano, takový, já nemám jako příklad, jak jsem měl premiéru svý první hry Zelený no pták, to byla velmi, velmi avantgardní.
4: Ano.
3: Dělali jsme ji s Jirkou Ornestem ještě před revoluci a jeho jsme samozřejmě pozvali. Maminka nemohla, tak šel jenom Borňák, nevím, jak je to možný. A já jsem měl tam takový dialog s Holubovou v první polovině a jsme uprostřed toho dialogu, otec měl velmi čestnou pozici v jedný z prvních řad uprostřed. A takhle hrajeme a najednou slyším s. Tak jsem se podíval do hlediště a tam stál otec a dělal na mě, že odchází. A mával rukou, že jde pryč a já jsem jenom v tom dialogu s Holubovou tak mávnul ahoj. Pokračoval jsem dál, ale já to vždycky dávám jako příklad. On se zdvořile rozloučil, dal mě najevo, že tohle pro něj není a odešel.
4: No, no.
3: Tak by se měl chovat divadelní kritik každej.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času Ivana Krause chválil za to, jak mistrně dokáže popsat a vypuentovat situace, které asi známe všichni z našich vlastních životů. Jenže, a to je to umění, teprve zkušený a zručný autor dokáže takovou obyčejnou příhodu povznést na literární nebe nebo aspoň se sklenkou vína na naše půnebí, kde se ten příběh poválí a rozplyne se vší příchutí do finále, stejně jako to zmíněné dobré víno.
2: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma. Potíž je v tom, že se nerad ptám. Zažil jsem až příliš mnoho zklamání v tomto směru. Jednou jsme zabloudili v Kalifornii a žena chtěla, abych se zeptal. Tvrdil jsem, že to není nutné, protože správnou cestu najdeme sami. Byla jiného názoru. Bylo nutné se zeptat. Zastavili jsme u osamělého ranče, kde nějaký muž stříhal trávu. Učinil jsem, oč mě žádala. Muž chvilku přemýšlel a pak se zeptal, jestli chceme jet na sever či na jih. Řekl jsem, že na sever. Proč ne na jih, zeptal se. Začal si mě prohlížet. Řekl jsem, že tam už jsme byli. A přijal vysvětlení a popsal cestu. Pojedete pořád polema, nejdřív kolem kukuřice, pak přijde louka, pak zase kukuřice, ale už ne tak pěkná jako ta první. Za ní uvidíte malej lesejk, vlastně takový houští, a za ním přijedete na rozcestí a tam se dáte doprava. Chtěl jsem už jít k vozu, ale muž řekl, že nás raději doprovodí na své mašině a nastartoval traktor. Když se objevila jeho žena, zase motor vypnul. Vysvětlili, že jsme cizinci, kteří zabloudili. Farmářka se zeptala, kam chceme jet. Na sever, řekl muž. Proč ne na jih, zeptala se. Muž pokrčil rameny a ukázal na mě. Zřejmě s tím nechtěl mít nic společného. Opakoval jsem, že chceme na sever, a ne na jih. Muž řekl, že nás doprovodí na první rozcestí. Ale jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na to druhé rozcestí. Muž řekl, že jestliže chceme jet na sever, pak musíme jet rozhodně na první rozcestí a pak doprava. Jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na druhé rozcestí a pak doleva. Na to může vzít jet. Muž řekl, že radí špatně a začal vyjmenovávat kukuřičná pole. Farmářka opakovala cestu po něm, ale než se dostala k druhému rozcestí, několik polí nenápadně přidala. Muž vzal klacek a začal cestu kreslit do písku. Nakreslil křižovatku a u ní stromeček. Ženě se kresba nelíbila. Smazala jí botou a nakreslila svůj obrázek. Ten zase smazal muž. To už na sebe křičeli a začali do sebe strkat. Šel jsem ke své ženě. Seděla ve voze a ptala se, co to ti lidi čmárají do písku. Řekl jsem, že to dělají kvůli ní. Začali jsme se přít a vypočítávat, kdo kdy z nás kde zabloudil a čí to byla vina. Mezitím farmář skočil na svou mašinu a farmářka na motorku. Mávli na nás a jeli před námi. Během jízdy jsme se všichni přeli. farmář se svou ženou, já se svou. Byl to krásný okamžik. Obrovská pole, zelené louky a zářící slunce a potím dva manželské páry, které se hádaly. Žena mi za jízdy řekla, že věří farmářce. Proto pojede tou cestou, kterou ukáže ona. Řekl jsem, že věřím farmáři. Tak bylo jasné, že muži pojedou spolu a ženy také. Očekával jsem, že se každou chvíli objeví ještě jeden manželský pár, třeba na koních, ale dorazil pouze kovboj v autě. A protože to byl jejich známý farmář s farmářkou, ho zastavili a jeden přes druhého mu líčili, kudy máme jet. Kovboj oba vyslechl. Zapálil si cigaretu a posadil si širák do týla. Pak vyhledal kousek papíru a tušku a začal kreslit cestu. Namaloval několik kukuřičných polí, která se mu docela podařila. Pak louku, která byla trošku odbitá. Nakonec zkusil nakreslit místo, kde jsme stáli. Začal kreslit auto a chtěl se ještě pustit do portrétu farmáře a farmářky a možná by přidal i hezké sluníčko, kdyby se ho farmářka ostře nezeptala, která cesta je správná. Ukázalo se, že kovboj nesouhlasí ani s farmářkou, ani s jejím mužem. Tvrdil, že musíme obě rozcestí minout a jet dál, až k jakési odbočce doleva. Farmář s farmářkou se mu vysmáli a oba znovu nakreslili kamínkem svoje cesty. Kovboj si vzal také kamínek a začal malovat nový obrázek hned vedle těch dvou. My jsme toho využili a jeli jsme rychle pryč, protože jsme ty lidi nechtěli rušit. Nedávno jsme mapu opět zapomněli doma. Žena mě poslala k benzinové pumpě, abych tam koupil jinou. Muž, který pumpu obsluhoval, mapy bohužel neměl. Ale řekl mi, že mi přesně sdělí cestu k jiné stanici, kde mapu dostanu. Pojedete rovně, na prvních světlech doleva, pak zas rovně až ke kostelu a tam zahnete doprava. Potom pojedete přes troje světla až k parku, kde zahnete doprava. A pojedete na pátá světla tam doleva a hned první ulice doprava a tou až nakonec k mostu. Tam uhnete doleva, dostanete se k nádraží, nezahnete, protože ta ulice je jednosměrná, a budete pokračovat na náměstí. To musíte v oběd. A pak hned na prvních světlech doleva a nahoru na kopec. Poděkoval jsem mu za podrobnou informaci a chtěl jsem nastoupit do vozu, když mě zarazil a přísně řekl, opakujte to. Zděsil jsem se. Chtěl jsem mu navrhnout, že mu raději řeknu nějakou básničku, kterou umím z dětství. Nebo mu vydělím z hlavy nějaké dlouhé číslo s desetinou čárkou na ošklivém místě, když mě propustí a nebude chtít znovu slyšet ten hrůzný plán cesty. Byl to však velký a silný muž a mě napadlo, že by nebylo vhodné se pokoušet ho provokovat. Pojedeme rovně na prvních světlech doleva. Začal jsem a dbal jsem velice na přednes. Nevím, jak dlouho bych musel pokračovat, kdyby tomu člověku nezazvonil telefon. Nevylučuju, že kdybych se dopustil chyby, musel bych u něho za trest zůstat na výpomoc. Tak dlouho, než by se našel jiný nešťastník, který by se zeptal na cestu zase mě. Když si muž odskočil k telefonu, prchl jsem proto rychle do vozu. Žena hned dupla na plyn a jeli jsme pryč. Kudy? Zeptala se po chvilce. protože jsem chtěl být nejprve v bezpečí. Říkal jsem mi nazdař Bůh, jak mě napadlo, kudy má jet. K mému velkému překvapení jsme jeli správně. Vidíš, pravila, já ti pořád říkám, že nejlepší je, když se zeptáš.
3: Ale já chci jenom potvrdit, že zeptej se, je rodinný trauma.
2: Je?
3: Já se odmítám ptát.
2: Taky?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: A
2: jedné krve.
3: No, ale nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
2: Ego je poražený.
3: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc. Že vždycky říkal, prosím tě. A mávnu rukou a je, co slunce tam, co
2: dělej.
3: A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně a řekl, Koněvova.
2: To jsem neznal. To by bylo dneska dobrý.
3: Já byl dítě vedle, no jsem byl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? Nic, jdeme. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvova, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se tam říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času.
2: Jo,
3: no tak... a já jsem to nějak pochytil, jo, takže jo. Se pamatuju, že jsme jeli autem na zájezd a bloudili jsme v nějakém městě poměrně velkým a já si v autě takhle sundal to okýnko u chodců a volám na, tam, na pána, který tam stál, říkám, dobrý den, prosím vás, divadlo. A on říká, jako v tomhle městě. Já říkám, ne v Liberci, ale... Takže jsem se vrátil k tomu se neptat. A on je v tom kus strašný výzvy, protože vy pak samozřejmě často nachodíte mnoho kilometrů, ale je v tom kus sebepoznání, sebetrýzně a je to jednoznačně porucha.
2: Jo,
3: ale
2: jo,
3: když to tady Ivan popisuje, tak to je, zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
2: Jo, jo, jo.
3: Dobrý den, mně už to přijde dlouhý. Proč se zdravit, nebo informaci, hele, dobrý den, můžu se jenom, prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
2: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že Zelená Děnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alors, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, ne, já se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tadyhle. A pak si tak jako lehnul na to okno. Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuróza roste.
3: Ta neuróza se zvětšuje.
2: Jo, je to čím dál tím.
3: Určitě to jde od otce. Na tom to bylo vidět.
2: Jsme zdědili aspoň něco, no.
3: Jsme zdědili.
1: Začínali jsme Děčínskou kotvou a tak se tam i rozloučíme. Asi nejznámější melodií, která ten hudební festival proslavila. A nebojte se, jestli vám ve společnosti bratří Krausových bylo dobře, neloučíme se s nimi určitě nadlouho. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou. To vám a to si přejí autor dnešního divadla Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.